0: Clean Bandit nám dohrál a Luisa Jones nám dohrali na rádiu Kiss. Krásná to písnička Tears. Taková trošku smutná, ale krásná. Tak kysáci, my tady otevíráme další hodinku nočních juboxů u nás na rádiu Kiss. Od mikrofonová zdraví Katka Brzo Bohatá a spolu budeme až do 6. hodiny raní. Teď jdu splnit jukeboxové přání taky konečně nějaké holce, protože mám pocit, že je to tady samý chlap dneska, opět taková jako testosteronová jízda. Tak Pavlušo, co budeme hrát?
1: Ahoj Kačinko, zahraj tam pro Kubu Krabáče, pro všechny kysáky, pro Renču Novotnou, písničku Něco od Fiesta a tebe do rádia. Díky, čauky Pavlušo.
0: Tak Pavlí, já jsem zjistila, že Kuba Krabáč má od Tiesta ráda písničku, která se jmenuje Traffic. Tak si pojďme rád. Doufám, vlastně jako doufám, že Kuba spí, jo, protože myslím si, že byl včera, že jo, že on si to měnil s Alexem, protože Kubík taky moderoval vlastně v cíli Vltava Runu, takže pak jít sem by bylo náročný, tak si to kluci prohodili, takže já pevně doufám, že Kuba dneska chrupe, protože si to dal včera tu nočku, ale tak pojďme mu aspoň takhle pomyslně zahrát.

0: Noční Jukebox.
1: Já jsem si to kysáci přivolala, protože jsem říkala, že bych taky tady nějaké dámy a konečně se mi sem nějaké dovolali. Karolíno, ahoj.
2: Ahoj,
1: jak se jmenuje? Ahoj, jak se jmenuje druhá kolegyňka?
2: Věra,
1: tak holky, já vás moc zdravím obě dvě. Jsem strašně ráda, že si myslím konečně taky dovolala nějaká tahle ta něžná pohlaví, protože já jsem říkala, je to tady testosteronová jízda, je to tady chlap na chlapovi, takže jsem velmi ráda, že se to takhle trošičku obměnilo. Děvčátka, máme tady noční jukeboxy, co pak já vám můžu zahrát a pro koho?
2: A pro všechny taxikářky.
1: Ano.
2: A taxikáře teda.
1: Mhm.
2: Espresso macchiato lepší než originál.
1: Víťa Lesák, Honza Průcha, ano, mám to tady. Tak holky, přiznám se, ještě jsem to taky neslyšela. A ta písnička
2: my na tom ujítáme.
1: Fakt, ježišmarja, tak to se těším. Já se přiznám, že v originále je to taky velmi vtipný, tak jsem zvědavá, jak se k tomu pánové postavili. Vítě je teda velký šprýmař, jo, takže jako si myslím, že to bude paráda. Tak děkuju za takovýhle jukeboxové přání, protože vlastně je to překvápko i pro mě a jdu si to s váma dát. Holky, ráda jsem vás slyšela. Pracujete až do rána?
2: Ano.
1: Tak ať vám to rychle uteče, díky za zavolání a budu se těšit třeba příště tady u nás na Kisu. Mějte se krásně, ahoj. Čau, ahoj.

0: Kysáci, dnešní noc tady probíráme, jak relaxujete, jak vypnete, jak se ztratíte před vnějším světem. Tak Jiříku.
1: Ahoj, tak můj nejlepší relax je horká vana ze sklenici vína. Ahoj.
0: A děláš si to pěkný. Tak kroly.
2: Šapkačko, tak já miluju procházet se Prahou v noci. Praha v noci je nádherná, žádný turista, nikdo nikde. No, musím se vyhebat pár čtvrtým, kde jsou takový trošku jiný lidi, ale jinak doporučuji projet se Prahou v noci, tak kolem jedny druhý. To je nejlepší, co zatím znám. Čau, kroly.
0: Tak Koťa.
3: Ahoj Katko, tak pro mě největší relax je čas strávený s manželkou. A třešnička na dortu je, když společně trávíme ten čas na motorce. No to je úplně wow. Čau Koťa.
0: Je, tak hlavně opatrně. Taky sáci, jak nejlépe relaxujete vy? Řekněte nám.

Já teda nevím, jestli dneska je nějaká špatná konstelace hvězd, ale já jsem měla na drátě dvě dámy z benzinky, z nějaký čerpací stanice. A ono už se to zase odpojilo. Zase to vypadlo, tak já počkám, jestli třeba tady ještě neuvidím, kdybych si pamatovala, to, jaký číslo bylo na konci. Jestli holky ještě třeba nezavolají, ale já nevím, co se děje, nebo jestli jim tam přišli zákazníci a museli položit, což je samozřejmě pochopitelný. Každopádně, volala mi Jitka z Plzeňska a chtěla si nechat zahrát písničku Kalin a Viktor Šín Safír. Tak čekám, holky, jestli se mi náhodou neozvete a vypadá to, že ne. Tak holky, moc vás na Plzeňsku zdravím, na čerpací stanici, ať vám to rychle uteče. My jsme si tady tak jako postěžovali babsky, že dnešní noc se nějak tahne, nepřijde vám? Jo, že jako ono je teprve půl třetí pryč, jako proč není tři čtvrtě na pět, jo. Nějak se to hrozně táhne. A říkali jsme si, že teda by to chtělo nějakou písničku, která je rozproudí, a holky vybrali teda Kalina a Viktor Šín Safír. Tak děvčátka, zdravím vás. Bohužel z éteru rádia Kiss slyšet nebudete, ale tak to se nedá nic dělat. Hlavní je, že zazní vaše písnička a třeba to vyjde příště.

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a já mám na drátě jednoho z klanu Hřebejkovic. Hřebíkovic, tentokrát Marcelino, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, Katinko.
1: Ahoj, ahoj, jakou máš noc, Marcelino?
2: O, dobrou, zatím to v pohodě, jede všude, tak pecka.
1: A už jsi zase s bráchama a s tačkou pohromadě, nebo zatím jsi sám?
2: Zatím jsem sám, bráchové asi stávají teďka, takže... Zatím sám.
1: A ty vždycky stáváš první?
2: Ne, to je různý. To je podle toho, jak dostaneme práci, no. Takže ono, nikdy jezdí bráchové, nikdy já, nikdy táta.
1: Jasně.
2: To je furt okolo, tak aha.
1: A vydáte se denně v práci?
2: Jo, furt.
1: Jo. A všechno cek, no. Nelezete si na nervy?
2: Ne, vůbec, ne. My jsme super.
1: Jo, tak to je pecka. A jo, tak oni ti chlapi pohromadě, vy máte takovou za mě teda daleko lepší energii než ženský. Já si tou dámskou energií moc jako neobklopu, radši mám tu mužskou, takže vám vlastně kluci rozumím. A je skvělý, že to takhle máte vlastně i v rodině a vycházíte spolu perfektně. To je paráda, to člověk rád slyší. Tak Marcelino, co ti můžu zahrát a pro koho?
2: Jako vždycky, když se liga a bylo by to... Jako klasika, pro tačku, pro bráchy, pro Slávu Horáka, pro Jiřího Vetra, pro Debrna, pro Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stelio, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Udvanýho Valentáka s tím svým sexy hlasem, jak říkáš.
1: To je pravda a toho už jsem dlouho neslyšela, to je pravda,
2: Valenťák. No, ono mu blbne rádio trošku, tak, aha. Poslouchá taky furt, takže
1: tak
2: dobrý.
1: Tak ho moc pozdravuj.
2: Budu ho pozdravovat, to je jasný. No a pro Pepi Kampika, zkrátka pro všechny kysáky, taky hlavně pro tebe.
1: Děkuju pěkně.
2: Ať nám to všem utíká dneska
1: pěkně. Ať nám to všem utíká hezky od ruky, přesně tak. Marcelino, ráda jsem tě slyšela. Všechny moc pozdravuji bráchu i uřvanýho Valenťáka a mějte krásný den. Ahoj,
2: taky,
1: čau.
2: Ahoj. Radio Kiss.

juicy wiggle. Yeah, baby. Woo! To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Tři hodiny ráno a my jsme v půlce naší společné noci, kysáci. Pojďme na tu druhou. Zdraví vás Katka Brzobohatá. Krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Já vás, Kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss. Máme pár minutek po 3 hodině ráno, což znamená, že jsme otevřeli druhou polovinu. Tak jsem zvědavá, jaká bude. Myslím si, že většina z vás už se začne probouzet do nového dne, tedy do čtvrtka 14. května, kdy svátek slaví Bonifác. Nebudu to zdržovat, protože na telefonu mám dalšího volajícího, jednoho z vás, tentokrát jednu z vás, a je to Denča. Deny, ahoj, já tě zdravím.
1: Dobrý večer.
0: Ahoj, ahoj. Denisko, jak pak se máš?
1: No, docela dobrý.
0: Jo, pracovně, že?
1: Ano.
0: Ano, ano, ano. Tak aby ti to rychlejc utíkalo, co budeme hrát a pro koho?
1: Já bych chtěla nechat hrát pro svoji kolegyni Melu.
0: Mhm.
1: A pro jednoho opravného parťáka Martina.
0: No.
1: Aby nám nebylo zle, bylo jenom hodné.
0: Mhm.
1: No, aby nám to rána uteklo.
0: Ty jsi vybrala Veronu a Hey Boy, tak jdeme na to. Já vám přeju, ať vám to všem třem do rána rychle uteče a někdy příště tady na rádiu Kiss na zavolanou zase do nočních jukeboxů. Měj se krásně, ahoj Dani, čau.
1: Taky.
0: Čau.
1: Rovno.
0: Ahoj, ahoj. No a vy ostatní, pokud máte dlouhou chvilku nebo vstáváte a chtěli byste slyšet v Eteru rádia Kiss nějaký váš oblíbený song, tak telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace rádia Kiss vám plně k dispozici, kam mi taky můžete nahrát hlasovku. Jak relaxujete? Dnešní noc tady řešíme, jak relaxujeme, jak vypneme náš mozek. Já jsem říkala, že takovej me time je, že chodím běhat. Za každého počasí je mi úplně jedno, jestli svítí sluníčko, prší, sněží, nebo padají kroupy, je mi to fakt šuma. Chodím prostě běhat za každého počasí a kdykoliv, a je to prostě takovej můj relax, protože fakt vypnu, jsem na vzduchu a tu hlavu prostě pročistím. Tak jak Kysáci relaxujete, vy to mi nezapomeňte nahrát jako hlasovku do aplikace Rádia Kiss. Já to velmi ráda pustím éterem.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Teď jsme se pohoupali v rytmu hip-hop v podání Chaosu a jejich Vodopády. To bylo teda tenkrát stejně hit, to bylo něco neuvěřitelného. Tak já jdu na další hlasovku. Tome, co to bude?
2: Ahoj Katko, mohla bys prosím zahrát od 24/7 písničku Leave Them Alone? Bylo by to pro tebe do studia a všem, co právě poslouchají, pro dobrou náladu. Děkuju moc. Tom z Rumburku.
1: No a na severu ještě zůstaneme, protože mi tady přišla písnička, zpráva od dalšího Tomáše. Ahoj, zahraj prosím na poslední štaci pro všechny hasiče, kteří zasáhli v Národním parku České Švýcarsko při požáru nějakou dobrou skladbu. Díky, Tom Hasič Hřensko. Kluci, my moc zdravíme na Hřensko, jste pro nás hrdinové, takže tahle ta písnička samozřejmě je i pro vás.

0: Já jsem zase zpátky a vítám ve vysílání Alenku tentokrát. Ali, ahoj, já tě moc zdravím.
1: Ahoj, Kačko.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Jako vždycky pracovně.
0: Jako vždycky pracovně, proto jsme tady, abychom vám zahráli. Tak co ti můžu zahrát, Ali?
1: Hele, tak bude to písnička od Alex Party.
0: Aha, Don't Give Me Your Life jsme vybrali. Life. Pro koho to bude?
1: Hele, bude to hlavně pro tebe do studia.
0: Děkuju.
1: Pro mýho manžela do auta, pro Michala Vacíka a pro všechny, co teďkom jezdí a doufám, že neprší víc, než by mělo.
0: Dobře, tak
1: jo. Nám tady, jo.
0: Tak hlavně opatrně za volantem všichni, ať v pořádku dojedete tam, kam máte. Písničku tady mám nachystanou. Alenko, já tě moc zdravím a přeju ti krásnou noc. Měj se moc hezky. Ahoj.
1: I taky, ahoj.
0: Čau, čau.

0: Vánoční jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox této hodinky a bude to patřit Martinovi. Martine, zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, taky tě zdravím a zdravím všechny kysáky.
1: Jak pak se máš?
2: Ale jo, celkem dobře, pracovně, zrovna jedu do Gohočova, Jeníkova a dneska trošku náročnější den, ale aspoň nám taky trošičku zapršelo už doma. Sudy prázdní, čekají na vodu, tak
1: přesně
2: konečně
1: tak.
2: To taky
1: a i my alergici to oceníme, že konečně ano, se to trošičku spláchne, ty alergeny a ta řepka, olejka, všechno, všichni máme žlutý auta, že jo, takže naprosto s tebou kvituju, že konečně taky trošku sprchlo a bude se nám dýchat líp. Tak Marťo, když pracovně, tak čím ti můžu zpříjemnit, jakou hudbou ti můžu zpříjemnit tvůj čas?
2: No bylo by to něco od Scooterů. Výběr nechám na tobě.
1: Mm-hmm, ty jsi vybral tu poslední Ray from Outer Space, tak pro koho to bude?
2: Bude to pro tebe do studia, pro všechny kysáky, co ladí, a pro kámoše Marťu do vláčku, ať si to tam užije tu směnu a trošku zapaří na skutříky.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Marťo, krásnou noc a někdy příště tady na Kisu. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, díky, čau, čau. Ahoj.
0: Radio Kiss.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Předposlední hodinka před námi a já jsem zvědavá kysáci, co si na mě nachystáte. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá, krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vám přeju krásné, velmi, velmi časné ráno, kysáci moji milí. Máme tady noční juboxy, rozjíždíme před poslední hodinku, tak jsem zvědavá, co jste si na mě nachystali. Tentokrát dostane prostor aplikace Rádia Kiss a s ní Sushi.
1: Ahoj Kačenko, nech mi prosím zahrát od Tiesta a Adagio for Strings, děkuju.
0: A ten zněl tak jako smutně, že? Tak tomu bychom určitě měli vyhovět, ať je dostane lepší náladu. Tak Sushi, je to tady nachystaný Tiesto a Adagio for Strings. Vy ostatní, telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi nahrajete hlasovku, jakou písničku byste si tak by oko představovali. Samozřejmě mi tam nezapomeňte říct i interpreta, aby jsme to tady mohli v pořádku dohledat. No a teďka, jak jsme zmiňovali Tiesto a co bude potom, to už je jenom a jenom na vás.

0: Let the beat control your body.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
1: Jukebox.
3: Tak a my pokračujeme v nočních juboxech tady na rádiu Kiss a teďka dostane prostor Háňa.
4: Ahoj Kikači, prosím, zahraj mi písničku od DJ Basely Král Step Underground. Jen tak pro radost, ať nám ten čtvrtek uteče. Bylo by to pro tebe do kisu, pro kysáci všechny a pro všechny uklízečky v základních školách. Děkuju, Hanka.
3: Já tady mám ještě jednu milou zprávu od mých hasičů z Pardubického kraje. Ahojky naše milákačí, opožděně ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Mnoho štěstí, zdraví, lásky a všechna přání, po kterých toužíš a se ti vyplní. A prosíme, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky, výběr necháme na tobě, bylo by to hlavně pro tebe a pro nás všechny, ať nám to uteče. Děkujeme moc, hasiči z Pardubického kraje, máme tě moc rádi. Kluci, já vám strašně děkuju, velmi si vážím vašeho přání. Moc děkuju a Háňa vybrala teda našeho kolegu a úžasného vašíka DJ Basely Krála, tak jdeme na to.

0: Kysáci, my jsme tady dnešní noc řešili, jak relaxujete. Já jsem se přiznala, že to dělám během, že se jdu zaběhat, vyčistím si hlavu a ptala jsem se, jak to máte s relaxací vy, knížka nebo zahradničení, jak relaxujete vy, Pepino?
1: Ahoj, Káťo, tady Pepino. No, tak co se týče relaxu, moje nejlepší relax je vzít si deku s malinčím polštářkem, lehnout si hezky do trávy u rybníka a do toho poslouchat Kiss a úplně totálně vypnout, neodpovídat na TikTok, na Facebook, na zprávy, na volání, prostě nic, prostě vypnout a nechat se unášet bomba, hity. To je můj relax.
0: Paráda, co Radomil?
2: Ahoj, Kikači, tak co se týče toho relaxu, tak u mě je pohodička být někde na sluníčku na zahradě, pustit si vodopád, dát si drinka a pohodička jazz, vypustit všecko z hlavy a pozorovat přírodu a prostě asi tak nějak Radomil.
0: Tak je krásný. No a Lukáš?
3: Ahoj, Kačenko, Lukáš u telefonu z Prahy. Nejlepší relax je, když přijdu domů naštvaný a každý den jenom, můžu to říct, ale to je zprostý. Sexovat, sexovat, sexovat. Opravdu pomáhá, vyzkoušejte to. Díky, ahoj.
0: Já si myslím, že jsme to krásně ukončili. Hlavně, že se u toho uvolníte.

0: Vrháme se na další jukeboxové přání a tentokrát to bude patřit Mírovi.
1: Ahoj kočko, prosím, zahraj mi tam Míraj. Když nemůžeš, tak přidej pro všechny kysáky, lámy tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Tak zdravím já samozřejmě do Olomouce, Míro. No a vy ostatní, telefonní číslo 210 323 323. Nechejte si zahrát váš oblíbený song. Ještě tady před sebou mám poslední jukeboxové přání této hodinky. Tak komu z vás bude patřit? Nezvládám.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: No a my tu máme poslední jukeboxové přání této hodinky a patřit bude jednomu z vás, konkrétně Michalovi, kterého mám na telefonu. Michale, zdravím tě, ahoj.
2: Děkáču, zdravím a hezké ráno.
1: Ahoj, ahoj, tobě taky, děkujeme pěkně. Jak pak ho trávíš?
2: Samozřejmě pracovně.
1: Jak jinak, chápu. Tak čím ti můžu spravit náladu a udělat si aspoň pár minutek hezčích?
2: Já bych tě poprosil písničku od Kylie, jelikož si myslím, že to je patří neodmyslitelně k 90.
1: Aha.
2: A je to písnička Last Friend Central, říkám to správně.
1: Ano, říkáš to perfektně. Tak a komu to bude?
2: Všem kysákům, kteří jako já musí trávit noc a brzké ráno v práci, tobě do studia.
1: Děkuju.
2: A prostě tak jako na zlepšení nálady.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Michale, měj krásný čtvrtek a budu se těšit někdy naslyšenou tady u nás na KISu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. Radio KIS.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: No a my už otevíráme závěrečnou hodinku nočních juboxů tady na Radio KISS. Od mikrofonu má zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám krásné ráno.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia KISS.
1: Be happy.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Krásné čtvrteční dobré ráno, kysáci moji milí, máme tady závěrečnou hodinku vašich písniček na přání a já to nebudu zdržovat, protože Míra poslal hlasovku do apky Rádia Kiss.
2: Dneska dobré ráno, poslal bych zahrát písničku od Grybiček 48, léto 2, moc krát děkuju, Míra.
1: Míro, já tě moc zdravím, no a vy ostatní. Ještě stále si můžete nechat zahrát song dle vašeho gusta, takže telefonní číslo 210 323 323. Ještě před sebou máme 4 jukeboxy, tak to nepropásněte.

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady další jukeboxové přání a tentokrát ho jdeme plnit Filipovi. Filipe, ahoj, zdravím tě a přeju ti krásné ráno.
2: Ahoj, Kači, krásné ráno.
1: Ahoj, jak pak se máš?
2: Já parádně v pracovním procesu, dobrý, je to akorát pauzička, tak je to fajn.
1: Tak to je fajn, tak co ti můžu zahrát, povídej.
2: Chaos a vodopády, poprosím.
1: A komu bys chtěl písničku věnovat, nebo je čistě pro tebe, aby jsi si užil, že ji máš rád?
2: Ne, to bude to určitě pro všechny řidičky a řidiče autobusu, ať nám to dneska hezky utíká při malém pátku. Bude to pro tebe.
1: Děkuju.
2: A bude to, vím já, všem, kteří chcou mít krásný den.
1: Dobře, tak jo, to si řekl krásně. Filipe, měj se moc hezky a díky ti za zavolání. Ahoj.
2: Ahoj,
1: čau, ahoj. No a třeba ještě Jíča.
3: Dobré ráno, Kačenko, já tě zdravím. Kačenko, prosím tě, abych chtěla zahrát písničku pro mého miláčka Aleška. Sice možná ještě je spínka, ale to nevadí. A ještě pro všechny kluky Lukromácké z Holešova. A písničku nechám na tobě. Děkuju moc a krásný den. Pa, pa.

0: Já jsem zpátky, kysáci moji milí, a jdu vám plnit ještě poslední tři juboxová přání. Kdo to tam je, Luky?
1: Ahoj, Kačí, zahraj mi něco ode mě doma, pro všechny, což musí omakat. Díky, Luke Bruntál.
0: Dobře, a ještě stihneme Kubu.
2: Kačenko, Kačenko, dobré ránečko ti přeju. Prosím tě, zahraj nám nějakou krásnou písničku, ať se nám ten čtvrteční den rychle zkrátí o ten suprovej vál. Mělo by to být tobě, všem dobrým lidičkám, všem balíkářům, pro mou sestřenku Dobrunku a tobě. Děkuji ti a krásné ráno. Čauky, Kubík.
0: I tobě, Kubí, samozřejmě. A vy ostatní kysáci 210 323 233 teďka legrační Eminem.

0: Kysáci moji milí, dovolte, abych přivítala ve vysílání rádia Kys svou jmenovkyni Kačku. Ahoj Kači, já tě zdravím a přeju ti krásné ráno.
1: Ahoj Kači, to by taky krásné ráno.
0: Ahoj, ahoj, jak pak ho trávíš?
1: Cestou do práce.
0: Cestou, necestou, ano. A tak co bych tě na tu cestu do práce, Kačko, mohla zahrát? Kači, ještě mi řekni, jak ano. Máš nejradši, jak ti říkají? My máme strašně moc možností.
1: Mně to je asi jedno, ale úplně nesnáším, když mi někdo řekne Kateřino, protože jakmile mi řeknou Kateřino, tak vím, že mám nějaký průšvih.
0: Ale Kateřina je tak sofistikovaný jméno. Mě takhle teda říkají holky od nás ze skupiny Kateřina. Kateřina tohle, Kateřina tamhle, to já jsem si na to zvykla. Taky mi říkají třeba Kateřinko, ne, někteří ne, teda holky, ale holky mi fakt říkají Kateřino a přijde mi to takový krásně, jako honosný, sofistikovaný, ale jinak máme hrozně moc podob našeho jména. Kačka, Kačaba. Kachna, taky ti říkali Kačena tlačena, když jsi byla malá?
1: Taky, anebo Kachna, Kačenčí, no, takže.
0: Já si myslím, že naše jméno má nejvíc možností ze všech jmen.
1: No to teda.
0: Že jo, viď? Myslím si, že jo, že jako naše jméno teda, a samozřejmě asi nejlepší Katka, že jo, nebo aspoň teda za mě, že je to takový, jako, nebo mi někdo říká Kačí a Káťo a takhle, ale máme strašně moc možností, viď?
1: Přesně tak.
0: Nemohli jsme si vybrat líp. Mamky
1: přesně,
0: naše.
1: To souhlasím.
0: Tak Kači, já jsem ti do toho skočila, omlouvám se. Co budeme hrát za písničku a pro koho?
1: Hele, prosím tě, zahraj Kapitána Jacka a Captain Jack.
0: Ano.
1: Pro všechny, kteří jsou na cestě do práce. Samozřejmě pro všechny Katky, byť nemáme dneska svátek, ale i tak. Ať se nám daří a ať to všem rychle uteče.
0: Dobře.
1: Víkendy za dveřmi.
0: Přesně tak, je to tak. Kačko, krásný ráno a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj, ahoj.
1: Taky. Čau, ahoj. Radio Kiss.

0: Přišel čas se s váma rozloučit, kysáci, a je vidět, že už se nám blíží 6. hodina raní, protože vstávají z toho teplého pelechu i ti nejmenší. Viď, Davčo.
1: Čau, Katko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku Sara Perkety Amo. Bude to pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Díky, čau, Davča.
0: Koblížek malej. Davčo určitě stává buď do školky, nebo typla bych to první, druhá třída. Tak Davčo, měj krásný den. Písničku tady mám nachystanou, tak si ji půjdeme dát. No a s váma ostatníma kysákama já se prosím pěkně rozloučím. Já vám děkuju za dnešní noc, bylo to tady s váma zase strašně fajn. Mějte hezký čtvrtek a já se na vás budu těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek při nočních duboxech. Loučí se s váma Katka Brzo Bohatá a teď už Sara Perkety Amo. Ahoj.

0: KISS počasí.
1: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Bez stálého domova žije přes 60 tisíc dětí. V azylových domech už končí i celé rodiny nebo prarodiče s vnoučaty. Podle armády spásy to má vliv na zdraví, vzdělávání i celkovou budoucnost dětí. Právě proto spustila novou kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Do nové kampaně armády spásy se může zapojit i veřejnost. Vybrané peníze půjdou na podporu služeb, které pomáhají dětem vyrůstat v bezpečném prostředí, zvládat náročné situace i udržet je ve škole. Prezident Spojených států Donald Trump přiletěl ve středu odpoledne do Pekingu. Mezi tématy jednání s jeho čínským protějškem Xi Jinpingem jsou dopady války v Iránu nebo vzájemný obchod. Doprovod šéfovi Bílého domu dělá řada osobností amerického technologického průmyslu. Mezi oběma zeměmi už delší dobu panují napjaté vztahy. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo novou oboustrannou odpočívku na dálnici D7 Praha-Chomutov u Smolnice na Lounsku. Nabízí desítky parkovacích míst a pokud to umožní počasí, nádherné výhledy na České středohoří a Krušné hory. Odpočívka vznikla na 42. kilometru. Pro KISS Blanka Holoubková.
1: Sport. Už zítra začne v Curychu a Friburgu hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňský triumf navázali zlatem na letošních olympijských hrách v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a Česka usilovat Švýcaři, kteří na posledních dvou šampionátech prohráli finále. Předloni v Praze nestačili na domácí Česko a ve Stockholmu na Spojené státy. To byly první dnešní zprávy a teď už raníky se s Míšou, Romanem a Patrikem.
3: Jsem Var a ráda, že vám můžu oznámit, že se dneska slaví Národní den ptačího tance.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: No dobře, dobře, dobře.
1: Počkej, nech to, vždyť se to rozjelo teprve. Dneska je totiž opravdu ale národní den tance jako kuře, no tak jsem řekla ptačího tance a to se hodilo, ne?
0: Jako kuře, jo. Kdo to pamatuje, ruku nahoru?
1: Já ne.
0: Aha, tak jsem jedinej. Já na tom vyrůstal, na tomhle. Je čtvrtek 14. května a Míša s Patrikem říkali, že je dneska hodně dnů, které bychom si měli připomenout mezinárodních a tak dále a tak dále.
2: Dneska je také Mezinárodní den uznání čivav.
0: Jednou si tady mluvil o tom, že čivavy nesnášíš.
2: Jsou to takový, já to budu říkat, furt takový malinký prostě krysy pro mě.
0: Počkej, to zas ne.
2: Nejsou to krysy, to ne, ale prostě já nevím, jsou takový agresivní až moc.
1: Ale když jsou dobře vychovaný, tak jsou to zlatičky.
2: Nepotkal jsem dobře vychovanou čivavu.
0: Znám jednu čivavu. Chihuahua.
1: Seri jsme ve formě.
0: Chihuahua. Tohle je dobrá čivava.
2: Chihuahua.
0: To tu dlouho nebylo, veď?
2: Chihuahua.

0: Chihuahua. Vzkaz od Veroniky. Patriku, už nejsi náš kamarád. My máme skvělou čivavu, je to mazel, vůbec není zlá.
1: Já vám věřím, že máte určitě hodný čivavy, jenom říkám, že já jsem ještě žádnou hodnou čivavu nepotkal. Vždycky jsou to takový ratlíci, který na mě šťakají.
0: Víš, jak funguje karma, já to úplně vidím, jak zatím tvá snoubenka, brzy tvá žena,
1: ano,
0: si pořídí tyto pejsky
2: jo,
0: domů.
2: Ne, hned dva.
0: Jo, anebo vaše děti.
2: Jo.
1: Ježiš, ne,
0: tvoje čtyři dcery, který budeš mít. A každá bude mít jednu čivavu.
2: V kabelce.
1: Jo, zlej sen.
0: Tati, přijeď pro nás. Teď takže...
2: Proč se ale o tom dneska bavíme? Protože dneska je 14. května a už jsme si řekli, že je to Národní den ptačího tance. Mm-hmm. Taky Národní den uznání čivav. Mm-hmm. A ještě je online den romantiky.
0: Romantiky.
2: Romantiky. Romane.
0: To seš ty a tohle taky.
2: Jo.
1: To se hodí.
0: Tohle je fakt jako krutý. Tohle mi někdo říct, ale že já... je z domácího videa Míši Dinhové.
2: Jo.
1: Tak tomu věřím.
2: Ale odkud se sebralo to, jo? To bylo úplně z něčeho jiného.
0: Jako z ne?
2: Ne, ale...
0: Takhle vy to máte,
2: ne.
0: Jo? Nejdřív ne a potom...
2: Jo.
1: Ona se nechá přemlouvat.
0: Jediná píseň, která se může vázat na nějakou erotiku po telefonu.
1: Online den romantiky, jo? To by asi šlo.
2: Ale to se moc nepovedlo, ne? Ta romantika.

0: to je nostalgie. Holky, už mi nevolej. V rámci oslav dnu online erotiky.
1: Online romantiky.
0: Romantiky.
2: Ale jako dobrý, ale...
1: dá se to skloubit.
0: Romane, takže, romantika.
1: Už jsme dneska při 14. květnu oslavili Národní den tance jako kuře, Mezinárodní den uznání čivav, Online den romantiky a pak je také Národní den sušenek z podmáslí, ale na to už není asi žádnej song.
2: Ale je.
0: Jo, na jasně. Podmáslí.
2: Na podmáslí.
0: A sušenku.
2: Na sušenku nevím, ale na podmáslí 100% je.
0: Ty ho máš, jo.
2: Nachystaný.

0: Je to pan řežu, dříví?
1: Mně to tak připadá.
2: Jo, to je ten s, toho, s tím hrncem.
0: Ano. Hrncem je s hrncem a tak dále. Tak to zpřekvapila.
3: Morning! Raníky. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dobré ráno, milí kysáci a moji milí kolegové.
1: Děkujeme.
0: Romane, Patriku, doufám, že jste se dobře vyspali.
2: Výborně dneska.
0: Já předpokládám, že dle předchozích slov a vybrané hudby ano. Slavili jsme zde různé dny prostřednictvím písní, ale tento den mohu oslavit pouze svým projevem. Dne 14. května se slaví Národní den slušnosti.
1: No...
0: Pevně doufám, milí kolegové, že budete slavit nyní se mnou.
1: Ano, a jak?
0: Budete slušní.
1: To jsme.
0: Patriku, připojíš se také?
2: Ano, já si myslím, že jsem dneska slušný.
0: Tak dobrá tedy. Dávám vám výzvu. Na následujících 30 minut budeme pouze mluvit slušně.
1: A teď mluvíme slušně.
0: Ne, nemluvíme.
1: Proč ne?
0: Mluvíme hovorově.
1: Jo, až tak to myslíte.
0: Ano, bylo by správné taky, kdybychom si vykali. Pokud vám tedy nedám svolení, že mi můžete tykat.
2: Jo, vy chcete, slečno Dinhová, aby jsme vám tykali. Vykali.
1: Abychom, baron. No, no jo, no. Jsi to pokazil.
2: Prčic.
0: A to se také neříká. Pokud si tedy nemyslel název obce.
1: Ano, ano. Teď jsem někde
0: Četl.
1: Četl, pardon, pochod Praha Prčice, snad 25 tisíc lidí se toho má zúčastnit.
2: Fůha.
0: Ano, také jsem zaregistrovala tuto zprávu.
1: To je veliký teda.
0: Veliké.
1: To bude těžké.

0: KIS počasí.
1: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Česku bylo letos zaznamenáno 16 případů kladení kamení na kolejiště. Zvlášť ve vysoké rychlosti se jedná o nebezpečnou situaci, kdy hrozí poškození vlaku nebo jeho vykolejení. V případě, že se pachatele takových činů podaří najít a usvědčit, škody po nich následně vymáhají dopravci i správa železnic. Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Podle úřadů případ ale nesouvisí s výskytem hantaviru na jiné lodi. Vzhledem k aktuální situaci ale přistoupili k tomuto preventivnímu opatření.
0: Sport.
1: Speaker severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slávie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a potápí fanoušky a některé hráče i činovníky klubu. To byly zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Dobré ráno vám všem, kteří právě vstáváte, snídáte, jdete do práce nebo si jen užíváte první klidné chvíle nového dne.
1: Výborně, Romane.
0: Proč mě to svádí mluvit takhle, když mám mluvit slušně?
1: To netuším, ale snaha se cení.
0: Děkuji. Tak ty jsi říkala, že dneska máme mluvit slušně.
1: Ano, protože dneska je Národní den slušnosti.
2: Taky jsme to zkoušeli mluvit spisovně doma. Prošlo to tak minutu dvě.
0: Pojď, Patriku, mluv slušně.
3: Zajisté.
0: Hele, jak je to stručnění.
3: Ano.
0: Ale zároveň nás teď čeká takzvaný ranní šot, protože je 6:30 ráno.
1: A když jsme si dneska tady opakovali, jaké jsou dny, protože dneska je Národní den ptačího tance, Národní den uznání čivav, Národní den sušenek s podmáslí, tak bychom mohli zmínit ještě jeden den.
3: A to den pouta se psem.
4: Ranní šot.
5: Ranní šot.
0: Pouta se psem.
3: No, jakože ho máš rád pejska, víš?
0: Tak to má snad každý asi. No, tak najde se pár takových uličníků, který ne, ale
3: zkrátka, máš s ním pouto a to se dneska oslavuje.

0: Kolik pejsků jsme asi rozštěkali po celý republice?
1: Asi dost.
2: Hodně.
0: Pahamen na Radio Kiss. Je 6:30 ráno a 4 minuty k tomu. A těšíme se na soutěže, které budou nejenom tady v Raním Kissu. Už za chvilku začne soutěž 7 v 7 o peníze.

rádiem Kiss můžete vyhrát jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť. Podívejte se, kolik soutěží jsme pro vás připravili. Jestli na Facebooku zase budu číst, že se u nás nedá vyhrát, tak si mě nepřejte! Kiss Active Weekend.

0: Cloud vysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČEZ Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Nějaký aktuální vzkaz?
1: Ano, na to, že jsi říkal, že se u nás dá vyhrát, protože máme soutěží dost.
2: To máš teda pravdu, protože u vás se nedá vyhrát. Už volám od začátku a ještě se mi to ani jednou nepovedlo.
0: Jarčo, dneska tě čekáme.

0: Za 15 minut bude 7 hodin ráno. Pro nás tady ve studiu, jelikož vysíláme od 6 hodiny, 6:45 už je taková ta chvíle, kdy jsme se dostali do tempa, kdy už je hezky. Otázkou je, jak byste se cítili, kdybyste včera byli na tom velkém v uvozovkách fotbalovém utkání, protože velkém, no. To je tak trošku hořko-sladké. Slavia nasázela Jablonci 5 gólů a před prázdnými tribunami obhájila titul.
1: Opět po roce a celkově po 23.
0: Možná jste dnes ráno viděli některé z videí, jako stejně já, na displeji mobilu, jak to bylo takové trpké, kdy ti kluci fotbalisti tam na tom trávníku slaví a tribuny jsou prázdné. A teď jenom ten stadion někde zprava. Zleva. Možná tam Luboš byl.
2: Hurá.
0: No, kamarádi, kdo by tohle čekal? To je bohužel video, které opět oblétne evidentně celý svět.
1: Jako získat titul a nemít na svým stadionu. Ještě hraješ doma ten rozhodující zápas, nehraješ ho někde venku.
0: Ano, ano.
1: A tam nikdo to musí bolet.
0: Na druhou stranu to jednu výhodu má.
3: Jakou?
0: Jako dost velkou, ale pochopí to jenom pár desítek, možná stovek lidí. Ve Vršovicích se konečně dá parkovat.
3: Tak tohle naprosto chápu.
0: Abyste to pochopili, kamarádi, tak já bydlím kousek od Edenu
3: já
0: a
3: taky.
0: Míša taky. A jako parkovat v době, kdy jedete na fotbal, my vám to moc přejeme, ale to se opravdu nedá, jako jo. Ale včera to šlo.

0: 10 minut 7.
1: Vsaďím na svého koně.
0: Včera touto dobou jste byli pěkně nervózní, protože jste ještě nevěděli, že vyrazíte ven s cílem dostat se co nejdál od studia Rádia Kiss. Video je venku, kysáci, pokud dneska budete mít chvilku čas, podívejte se na to. Je to skvělé. Já když to teď viděl z té druhé strany, jak jste letěli, holky vás proklínaly, naše kameramanky. Ty jsi dokonce uběhl své kameramance Patriku.
2: Já jsem utek Markétě, ano.
0: Markét měla něco s kolenem, takže o to těžší to měla. Možná bys to taky mohl svést na ní, že tím pádem ses nedostal tak daleko, co?
2: Ne, Míša měla dobrou taktiku, že a měla štěstí, že hned chytla vlastně na první benzínce někoho, který jel ven z Prahy.
3: Ano, já jsem zvolila taktiku opravdu co nejdřív se dostat ven z Prahy a vyplatilo se, ale ty si na tom byl podobně, akorát si mířil na druhou
2: akorát,
3: stranu.
2: Že tam nebyly kolony, to mě překvapilo.
0: Hele, a jednu věc tady chci trošku otevřít. No. Ty se snažil získat peníze od lidí, Patriku, aby si mohl jet metrem.
2: Ano, já jsem od paní Julie vyžebral 40 korun.
0: A ty, Míšo, si rovnou nastoupila do tramvaje a peníze si neměla.
3: Já bych se tomuto tématu záměrně chtěla pověnovat po 7. raní, jestli můžeme.
0: Dobře.
3: To je všechno, co zatím můžu říct. Až po 7. raní.
0: Černá pasažérko, mně to je jasný. Ty to slízneš ještě.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme na D1.
2: Jede dopravní info z D1. Kdo jede z Prahy na Brno, tak velmi velká kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Velkou Bíteš.
3: A na silnici 3 u Benešova se srazil osobák s nakladákem.
1: Velký boj o dovolání se do KISu začne zase za chvilku v soutěži 7-7.
0: Rádio KIS. Filmové tipy.
4: Od 7. května je v kinech Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro KIS Katka Čepelíková.
5: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
6: Žaluzie,
5: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
8: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
11: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
12: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.

0: KISS počasí.
1: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období. A teď zpátky domů.
2: Na náplavce řeky Otavy v Písku postupně vznikají oblíbené sochy z písku. Téma letošního už 20. ročníku akce zní Otava plyne, písek tvoří. A na rozdíl od předchozích let na náplavce vyroste dokonce 8 pískových děl. Slavnostní otevření výstavy se uskuteční 20. května ve 14 hodin.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec Vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. To byly aktuální zprávy a za chvíli se jeden z vás může dovolat do soutěže 7 v 7, tak hodně štěstí.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.
3: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Celoroční soutěž 7 v 7 s naším partnerem Comfort Group. To jsou dotace, projekty, inspekce, engineering. A moc jim děkujeme, protože díky nim můžeme rozdat spoustu peněz našim posluchačům.
3: A dneska rozdáme další peníze Jirkovi. Jirko, ahoj.
4: Ahoj.
3: Jirko, ty když jsi se nám dovolal, tak jsme si spolu chvilku povídali ještě mimo éter a ty jsi zmínil, že jsi se dovolal poprvé do rádia Kiss.
4: Ano, poprvé.
3: A jak dlouho se snažíš dovolat se do Kissu?
2: Ty to asi, aby neříkal, hele.
3: Počkej.
4: Takže na tuhle soutěž volám od začátku roku a už jsem zkoušel i předtím soutěže, a nikdy se mě to nepovedlo. Už jsem to pokládal za nemožné, ale vidím, dneska úplně jsem se lekl, že jste mě to zvedli.
3: A právě Jirko, tobě, když se to konečně povedlo se dovolat, dej prosím tě recept těm posluchačům, kterým se to stále ještě nedaří, jak se teda mají dovolat?
4: Prostě volat.
2: Správně, to jo. Zrobit to, jako se to podařilo Jirkovi.
5: Jirko, budu ti přát teda, aby na kostce padlo co největší číslo. Číslo, které padne, vynásobíme 1000, ty to samozřejmě znáš. A pokud padne 6, vyhraješ 7000 korun.
2: Jestli tam padne 1, odcházím ze studia, ale normálně. Jirku, víš chytnout, aby nespadnul na zem.
5: Jirko, modlím se.
2: Tak jo, dobře, jdeme na to.
5: Jdeme na to.
2: Počkej, jako co?
5: Jako dobrý to je.
2: Já nemám zaplý kamery.
5: To nevadí,
2: jo?
5: Ne, zas tak dobrý to není, ale já myslím, že Jirka po těch téměř 5 měsících bude spokojený s číslem 5 a vyhrává 5000!
2: Zase! Hej! Jirko, tak tohle se ti přeci musí líbit.
4: Tak to je parádní, to je nádhera.
2: Zaslouží si to. Takže 5000 korun ti posíláme a doufám, že se neuslyšíme za dalších 5 let.
4: Já doufám taky.
2: Jo, že to bude dřív. Tak si dnešek moc užij a zdraví tě celé studio Rádia Kiss. Měj se hezky.
4: Taky zdravím a děkuju.
2: I my,
3: ahoj.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz.
2: Tady ve studiu boříme mýty. Celý studentský život jsem slýchal, že pětkaři jsou špatní lidi.
5: Přesně.
2: Jsou nejlepší, Patriku.
7: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: Pokud jste viděli video ze včerejšího Yesmana, jak Míša s Patrikem měli za úkol dostat se co nejdál od studia Rádia Kiss v konkrétním čase, tak si myslím, že jste si taky všimli toho, že tu Míša Dinhová hřešila. A Míšo, za chvilku dostaneš prostor, aby ses vyspovídala před andělem a celým národem.
1: Dobře.
2: Budu se vyspovídávat, ale budu něco potřebovat, Romane.
0: Ano.
2: Já potřebuju, abyste mi uvolnili telefonní linku.
0: Wow. Hele.
2: Budeme někam volat.
0: Dobře, tak za 2 minuty, jo? Barbra Streisand.

0: Dobré ráno všem, co poslouchají Radio Kiss. Asi ano. Asi je to nějaká úchylka, kterou mám, protože mi dělá velice dobře, když si mohu vyřizovat účty se svými kolegy před celým národem.
1: My jsme si všimli.
2: Vsaďím na svého koně.
0: Včera běžel úžasný jesmen, kdy si naši posluchači mohli vyhrát krásné kysácké boty, měli vsadit na svého koně, na toho, kdo dojde nebo doběhne, či dojede nejdál od studia Rádia Kiss v konkrétním čase. Video je venku. Patrikova cesta
3: byla skvělá, si myslím. Dojel jsem téměř až ke Kladnu s posluchači Mirkou, použil jsem i metro a myslím si, že to byla výborná, výborný zážitek.
0: A Míši cesta?
1: Já jsem se dostala s posluchačkou Anetou až k Nymburku.
0: A byla si o fous dál, by to bylo velice těsné. Míša je vítězkou, ale, mám tam jedno ale, v rámci poctivosti, promiň Míšo, ale Patrik je za mě vítěz z toho důvodu, že on si nejprve doslova a do písmene vyžebral peníze na metro, plně tam tak prosím, prosím, jak tam skrčený před nějakou paní v metru.
3: Paní Julie,
0: tak jak ji zdravíme. Míšo, pokud jsem dobře viděl video, tak ty jsi vylítla do tramvaje,
1: ano.
0: Ale neměla si u sebe žádné peníze, nesměla si použít lítačku, to znamená, že jsi byla černou pasažérkou.
1: Já bych ty barvy trošku upravila vzhledem ke své národnosti, ale já jsem se...
0: Ano, pojď, vyspovídej se.
1: Já abych tedy na začátek, abych něco řekla, co se týká té poctivosti. Ano, je pravda, že jsem vběhla do tramvaje. A běžela jsem hned směrem k řidiči, abych mu oznámila, že jsem černou pasažérkou. Ale...
0: To se takhle dělá, promiň jenom.
1: Mě zastavila jedna věc. Já jsem se ho chtěla zeptat, jestli se můžu svést.
0: Ale tam je napsáno, nemluvte za jízdy s řidičem.
1: A to mě zastavilo. A já říkám, protože já jsem si myslela, a nevím proč, že je to jak v autobusu, že vlastně tam přes to okýnko na něj můžeš houknout, jenže oni to tam mají úplně zavřený, zabarikádovaný.
0: A já říkám, některé tramvaje.
1: Ano, a já říkám, mám na něj ťukat. A teď říkám, ale zase, mám rušit toho řidiče, mám tím něco ohrozit. Teď jsem v sobě bojovala. Ale jak to bylo narychlo, mě v tom fofru nenapadlo třeba začít škemrat jako od těch lidí, co třeba byli v tramvaji zpětně, když jsem si to přehrávala. Mm-hmm. To jsem mohla udělat. Mm-hmm. Na to jsem v tom stresu zapomněla, já jsem pořád čekala, jestli se ten řidič neotočí.
0: Jasně, a to už jsou teda dva přestupky, kdybys na něj mluvila. Nemáš jízdenku, mluvíš
1: právě
0: na řidiče. No ty jsi teda dobrý vzor. Jako
1: když
0: no.
1: jsme u těch přestupků, tak Patriku, jak jste jeli rychle?
3: Předpisově, s Jirkou vždycky.
0: To nebylo zaznamenaný, ale víš?
1: On to řekl do éteru.
0: To si dělal srandu.
1: Vážně? Takže to byla ranní kachna a ty si nedal balíček.
0: Ty můro, jedna. Dobře, tam to jdeš.
3: Dobrý, dobrý.
1: Protože v tom případě jste udělali přestupky i ty, ale i ty, že si nedal balíček. Za ranní kachnu, pokud Patrik řekl kachnu.
0: Pravda, ano, ano. No, to přeskočme.
1: No dobře, to přeskočme.
0: Takže, ty jsi chtěla někam volat.
1: Ano. Já si myslím, Romane, že byť si z nás všech nejpovolanější, si anděl, tak bych se neměla vyspovídávat před tebou, ale před těmi opravdu nejpovolanějšími.
0: Teď mi to došlo.
1: Romane, nachystala jsem ti číslo do dopravního podniku hlavního města Prahy.
0: Tenhle telefonát nikdy nemohli zažít, aby mě kdo ex post zavolal, že se jim chce omluvit, že jel na černo?
1: Ano, já totiž nechci žít s pocitem, že budu špatným příkladem a proto za přestupky by člověk měl platit.
0: No.
1: A já se jim chci veřejně
0: budou
1: přiznat.
0: Budou na lince tak brzo ráno?
1: Já jsem si to už včera zjišťovala, měli by tam být od 7
4: Dobrý
1: rána.
4: Den. Dovolali jste se na informace dopravního podniku hlavního města Prahy. Rádi bychom vás upozornili, že všechny hovory jsou průběžně monitorovány.
1: To si musíte zamonitorovat.
0: Jo, je to tady. Tak
5: dopravního podniku, dobrý den.
1: Dobrý den, Dinhová Michaela, já vám volám z Rádia Kiss.
5: Ano.
1: Já jsem vás chtěla jenom informovat o jedné věci, která se včera stala. A myslím si, že byste to měli vědět. A
5: no.
1: Já jsem včera jela ze zastávky Vinice na zastávku Depo Hostivař tramvají. A bohužel jsem neměla jízdenku. A já jsem si uvědomila, že bych pak byla špatným příkladem. A ráda bych za svůj přestupek zaplatila.
5: A počkejte, a revizor vás nechytl?
1: Ne.
5: No pak to asi v tom případě nejde, já nevím jakým způsobem.
1: Já bych od vás chtěla, aby jste mi třeba dali číslo účtu anebo kontaktovali revizora, který mě dodatečně zkontroluje.
5: Tak to jste první, která se takhle ozvala. Já nevím, jak v tomhle případě postupovat, jak vám pravdu řekla, ale můžete to napsat na stránkách dopravního podniku, což je dpp.cz.
1: Mm-hmm.
5: A tam jim to napište. Tam jsou kontaktní formuláře. V kontaktech najdete kontaktní formuláře.
1: A nemáte tam tedy formulář pro ty, kteří by chtěli zaplatit za svůj přestupek?
5: Ne, jste za moji letitou kariéru tady první.
1: Protože víte co, my jsme to, i no. Můžete se podívat i na naše sociální sítě. My jsme udělali veřejný video a já bych nedokázala žít s tím, že někde veřejně vystupuji tak, že jsem jela na černo.
5: Já vás chápu, ale opravdu nevím, buď můžete si dojít, no ale to vám nikdo, nevím, opravdu přes ten kontaktní formulář jedině to zkuste.
1: Dobře, takže přes kontaktní...
5: Jo, je to dpp.cz, v kontaktech jsou kontaktní formuláře.
1: Ano.
5: A ještě tam to napište a až to pošlete, tak dopravní podnik vám pošle potvrzovací e-mail, ten potvrďte.
1: Ano.
5: A aby to získalo platnost a pak se dopravní podnik to předá lidem, kterým to náleží a oni se vám vyjádří.
1: Dobře, skvěle, moc krát děkuji za informaci, já jim napíšu. Děkuji, mějte se krásně.
5: Vy taky.
1: Naschledanou a omlouvám se.
5: Ne, nemáte vůbec za co.
1: Naschle.
5: Hezký den, naschledanou.
0: Wow! Tak, přesně co jsme čekali. Sama tato sympatická dáma řekla, že tohle nikdy za celou svou kariéru nezažila.
3: Ale paní je těžkej profík, jako fakt se snažila Míše pomoct.
0: To je jo, já jsem čekal, jak říkala, tak víte kam běžte, já jsem čekal, že řekne, běžte do kostela. No teda, Míšo, ty jsi dobrá. Ale jo, tak... Tohle uznávám, je odčiněno, kdyby ti to náhodou někdo chtěl vytýkat, tak,
1: ano.
0: Tak si myslím, že teď jste to karmicky srovnali.
1: Ta
0: nějak.
1: Snaha tam byla a jestli nějaký revizor mě chce přijít zkontrolovat, tak jedině, že sleduje sociální sítě Rádia Kisa, že to viděl.
0: Stoprocentně, nedávno jsem zrovna tady nastupoval u rádia, sedím ta tichá tramvajné a najednou pan revizor. A pan Anděl! Takže všechny kluky zdravíme. Ranní

0: Četli jste tu tiskovou zprávu dopravního podniku teď?
1: Mm-mm. Ne.
0: Dopravní podnik se omlouvá za přetížené telefonní linky. Lidé ve velkém volají a zpětně nahlašují, že absolvovali jízdu na černo, chtějí splatit své závazky.
2: To by byla kachna, dělám si srandu.
1: Ale bylo by to teda zajímavý.
2: Ty jo. Na jednou černý totiž, svědomí,
1: ano,
2: víš?
1: Já jsem totiž černý svědomí měla, protože včera v Jesmenovi jsem jela na černo, no. A nechtěla bych jít takovým příkladem, že tohle to se dělá, tak jsem zavolala do dopravního podniku a omluvila se.
3: Oj, kysáci, teda Miško, ty dáváš.
4: Míšo, klobouček, seš boží, paráda.
0: Samá pochvala, to je dobře.
5: S kysem za volantem po celé republice.
0: A pokud jedete například autem, jak se dneska jede?
1: Ve Zlíně na třídě 3. května se srazil osobák s nákladňákem. Další nehody řeší v Ostravě ve Varenské a Šalounově ulici a ještě se bouralo v Praze v Poligrafické ulici. It's been a real...

0: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Zjednodušit pravidla pro vězně v Česku tak, aby měli lepší kontakty se svými dětmi, dostupnější hygienu, nebo aby se snížil maximální počet dní na samotce ze současných 20 na 14. To navrhuje zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Šorm. Podle něj budou tato pravidla spravedlivější, bezpečnější a praktičtější. V Česku je aktuálně zhruba 19 000 vězňů. Duben byl globálně třetím nejteplejším v historii měření. Světová moře ale zaznamenala druhou nejvyšší teplotu kvůli četným mořským vlnám veder. Odborníky znepokojuje, že zároveň teprve začíná působit jev El Niño, který může letos dosáhnout mimořádné síly.
1: Sport.
0: Házenkářky Slavie Praha porazily v rozhodujícím třetím semifinále na 7-metrové hody favoritky z Mostu, které budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o domácí titul. O zlato si slávistky zahrají s Kinžvartem, který zakončil sérii s Pískem domácím vítězstvím. Finále opět na dvě vítězství začne v sobotu. Tolik zprávy v jedné minutě a za okamžik vás čeká Dořekni, dospívej a domysli.
2: Ano, bude to další velký boj o body, které budou sbírat Míša
3: a Patrik.
4: Ano, jsem připraven.
2: Dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: úterý, každý čtvrtek. Tady bojujeme o body. V rubrice, která se jmenuje...
1: Hraní trojko. Dořekni.
0: Stačí jedno slovo, které bude vysloveno nepřesně a Míša s Patrikem tak přijdou o možnost získat bod. Tři šance dostanete. A velké šance. Protože se dnes zaměříme na tři legendární české filmy. Tři velké klasiky. A těším se na to. Takže pouštím ukázku, jakmile dozní, vy řeknete přesně to, co tam potom má být.
2: Hele, ty proč si tomu...
3: Pražákovi naboural...
4: Plot, ne, sloupek.
3: Sloupek, ale počkej, já nevím, jestli tam je sloupek nebo něco, anebo naboril, nebo něco takového. Tam bude problém... Prej si tomu Pražákovi, ne, počkej, tam
4: tak
3: bude...
4: Tak prej jediný... si tomu Pražákovi načechral...
3: Načechral...
4: Načechral sloupek.
3: Ne, tam nebude sloupek, tam bude
4: načechral...
3: Na načechral...
4: Tak prej si tomu Pražákovi načechral plot, dám.
3: Plot.
2: Hele, ty prej si tomu Pražákovi naboural plot?
0: Ty jsi to skoro řekla. Míšo, ty jsi řekla naboural, ne,
3: naboural.
0: Plot nebo něco takový. Ty jsi to de facto všechno pojmenovala.
4: Jo. Ale ono tam totiž je ještě v jedné scénce, tady ta
3: jo,
4: hláška podobná.
3: Plete.
0: Načechral pilíř, něco
3: pilíř,
0: takovýho.
3: To je to slovo.
0: Ano, ano,
4: tak jsme
0: ano,
4: to dali do kupy.
0: Dobře mi. Tak jo, další česká klasika. Bude to opět rychlé.
5: Kroupa, půjč mi kružítka.
6: Vidíš, že ho potřebuju. Tu máš.
4: Vem
3: tu
4: si
3: máš.
4: Moje.
3: Tu máš, vem si
0: tu
3: moje.
0: Máš.
4: My tu... jsme to nedávno pouštěli, nevím už
3: tu
4: k
3: máš.
4: Čemu.
0: Tu máš, no.
3: Tady to je.
4: Vem si ho.
0: Ne.
3: Nevím.
4: Ty ho pouštěli jsme to asi v pondělí,
0: jo,
4: nebo?
0: Jo,
3: tu máš.
0: Jo. Nic?
4: Ne.
3: Ne.
6: Tu máš, obtáhni si 5 korun.
4: Jo,
3: obtáhni si 5 korun.
0: Ano. Jo. Tak dobře. Teď to má 1 vteřinu, jo.
4: Ne, to nemám rád.
3: Taky ne.
0: Ale znáte to. Jdem na to.
5: I'm
4: mechanic. Jako automekanik.
3: Tak rychle, jo, ale to je přesně.
0: Chceš si zkusit něco jiného?
3: Ne, tam je mechanik.
5: I'm Vláďa.
0: Až potom je automekanik. I am Vláďa. I am automekanik.
3: Tak to mě mrzí za tebe, Patriku.
4: Jako automekanik, Golden Jack and the...
0: Správně.
3: Jo.
1: Radio Kiss.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Filmové hlášky byly vtipné a Míša s Patrikem byly vždy tak blízko, ale na body to bohužel nebylo. Nyní se body sbírat budou, protože se bude zpívat 90. Tohle buď bude dobré, nebo to bude jedna velká ironie.
3: Když si řekneš hej nebo něco takového.
4: Hej, počkej.
2: Ne, řeknu it's like.
4: It's like
3: way, yay. To není ono?
4: No,
3: it's like,
4: může
3: je
4: být.
3: Tam it's like?
4: It's like, jo.
3: It's like, ale to je taneční hra.
4: It's like rain on your wedding day.
3: Ale mě tam hraje nějaká taneční.
2: Já jsem vám ještě napověděl v úvodu konkrétním slovem, ale
4: počkej, jak chcete, no. Dneska se bude zpívat.
2: Jak
4: chcete. It's like sing.
3: Tak já dám, it's like,
4: it's like,
3: it's.
2: Takže posledních pět vteřin, like, co dáte tedy?
3: It's like my life, ne. Já dám to, it's like, hey,
4: jo, dej to, dej to.
2: To dáváš ty a ty Míšo?
4: Já nedávám nic, mě nenapadlo nic lepšího. It's like rain.
2: Víš, co jsem vám říkal? Buď to bude dobré, nebo jedna velká ironie. Ironic. Alanis Morissette. Patrik má bod. Já čekal, že budete zpívat It's Like That.
3: Jo, to je to, co mi tam hrálo.
2: Třeba
4: jo, jo.
2: Tak jo, jdeme dál. Uh-huh. Česká píseň. Dvě slova. Bez tebe.
3: Bez tebe.
4: Bez tebe. Bez tebe bych, lásko, nemohl.
3: No něco to bude, bez tebe můj život, nebo bez tebe to, nebo to Lucia.
4: Tohle spíš zní jako nějaký současný interpret.
3: Bez tebe, ty.
2: Budete si trhat vlasy.
3: Takže nějaká Verona, Míšo, bez tebe, určitě to hrajeme.
4: Bez tebe svět není legrační,
2: tři,
4: s tebou se mám pořád čemu smát.
2: Oslavenkyně dnešního dne.
4: Bez tebe noc je trochu šedá. Ježiši Maria.
2: Nikola. To asi proto nevidím. Dneska má narosky. A vy jste to tu říkali. A myslím si, že jsi to tu zpíval, Patriku. Ty ještě Nikola, jo.
4: Promiň, Nikčo. Bez tebe
2: noc je trochu šedá. Byl som tohle. Niko, zdravíme a přejeme krásné narozeniny. A teď bonusová. Míšo, tak aspoň ty jeden bod, aby sis taky vzala, jo? Bonusová. End. Ne? End it.
4: End it.
2: End it.
3: And it
2: goes.
3: And it goes like some. And it
4: goes
3: like
4: this.
3: And it goes up like this.
2: A když tak dobře rychlejší, Patrik, viď?
3: Já nevím.
2: Já si
4: myslím, že jo.
2: Jestli jo.
3: Já jsem to ale.
2: Je to ono! Dobře ty!
3: Já jsem to neuměl dospívat pořádně.
2: Takže víš, tam tohle, já tam slyším jenom hele, tak tady nevím, já si myslím, že Patrik nevím. Byl jasně rychlejší, jo?
4: Jo.
2: U tohohle
4: bonusovýho. Ty si řekl ten začátek a já jsem přesně věděla, co jako dospívá.
3: Jo, dobře,
2: takže dva body.
4: Tak děkuju.
2: Super.

0: Chvilku před 8 hodinou budeme přemýšlet.
1: Ranní trojko. Domysli to.
0: Jak bych začal? Psala mi paní doktorka, že bych si mohl zajít na preventivní kontrolu.
2: Ale.
0: Že mám na ní nárok jednou za 2 roky. Takhle jsem zdravý, zaplať pámbu, ale hlídám to, co řeší několik set tisíc lidí v České republice, ne-li více, a to je...
3: Cholesterol.
0: Ne, hlavně...
2: Tlak?
0: Ano.
2: Aha.
0: Vyšší krevní tlak. Proto se ptám Míšu a Patriku, kolik lidí se v České republice podle odhadů z minulého roku léčí s vysokým krevním tlakem v České republice?
4: To.
0: Výsledek mi zaokrouhlete na 100 000. Protože je nás neuvěřitelně moc. Dám vám velkou nápovědu, ale to až po 8 hodině ráno.
2: Hodně lidí, i mladí lidi už se s tímhle léčejí. To není vůbec jednoduché.
3: Já to v poslední době taky hodně slýchám. Vždycky lidi říkají, ten mi zvednul tlak.
0: Já to vždycky měl tak, že ten, kdo řeší tlak, to byl vždycky nějaký jako strejda, víš, někdo takovej. No, kdo už je trošku dál, dobrý den, Romane.
2: Strejdo.
0: Když jsem paní doktorce vyjmenoval, jaký je můj život, říkala, jste normální, jako, znáte to, naše vstávání brzký, naše ponocování, na akcích, návraty domů někdy ve 3, ve 4 ráno, málo spánku a tak dále, no, jdeme si někdy tomu štěstí opravdu naproti.
2: Jako jsem rád, že se zeptal na tohle, Romane, protože zjistit, jaký teď máš svůj krevní tlak, to bych nedal.
0: Jo, jasně, odhadni můj tlak.
3: Jo.
0: Pamatujete, jak Tom tady byl takový trošku mdlý a říkám, Tome, a co tvůj tlak? No, tak jsem přinesl tlakoměr. Aha. Tady seděl takhle vedle mě, měl nějakých 200 na 150
2: nekecej.
0: Nebo kolik.
3: Jo, to si pamatuju.
0: Tak jsme se na něj zlobili, jako jo. Hmm. No, takže číslo po 8 chci znát.
3: Dáš nám, doufám, nějakou nápovědu.
0: Počítejte s tím.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Posluchač Lukáš a spoustu dalších jsou zase v kolonách ve směru na Brno.
2: Ta kolona na Brno začíná už od 146. kilometru. Je to roztrhané vždycky, 2 kilometry nic, pak zas kolona. Je to takové roztáhné, ale táhne se to až do Brna, takže upřímnou soustrast.
1: Pevné nervy.
3: Mezi Skrchovem a Letovicemi v zatáčce odstavená dodávka bez výstražného trojúhelníku a blikaček musí se objíždět.
1: Nikol?
4: Kdo jedete v Praze, v ulici v Holešovičkách, směr do centra, tak ta je teda hustá jako každý ráno, a teď bude ještě hustší, protože se tam nevešly Tatra s osobním vozem, tak bacha na to, je to dole u toho pomníku.
5: Další nehoda, která se stala v Praze, tak je na Evropské, jsou tam tři osobáky v sobě. Bouralo se v Českých Budějovicích v ulici Karolíny Světlé a problém hlásí i v Hradci Králové v ulici Antonína Dvořáka.

0: Kisu. Na Kisu. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
3: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
4: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
5: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
6: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
5: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
7: Rádio KIS. Počasí.
8: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
7: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala. Obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová odmítla, že by nemyslela na další generace. Čínský vůdce Xi Jinping ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednat mají především o snaze o zlepšení vztahů. Na úvod jednání s Trumpem čínský prezident prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. A teď zpátky domů.
9: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo novou oboustrannou odpočívku na dálnici D7 Praha-Chomutov u Smolnice na Lounsku. Nabízí desítky parkovacích míst a pokud to umožní počasí, nádherné výhledy na České středohoří a Krušné hory. Odpočívka vznikla na 42. kilometru. Pro KIS Blanka Holoubková.
8: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola zvítězili na hřiště druhého Racingu Lens 2-0 a v čele tabulky mají náskok 9 bodů. Oba týmy čeká už jenom jeden zápas. To byly zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní KIS s Míšou, Romanem a Patrikem.
10: A právě Míša s Patrikem odpoví na otázku, kolik lidí se v České republice podle odhadu z roku 2025 léčí s vysokým krevním tlakem.
11: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
8: Be happy.

0: Skúsim si na to tady odpovědět.
1: Ranní trojko. Domysli to.
0: Kolik lidí se v České republice léčí s vysokým krevním tlakem? Dle údajů z roku 2025 výsledek máte zaokrouhlit na 100 tisíce. Dodejme, že ideální tlak bývá kolem hodnoty 120/80. Pokud člověk opakovaně naměří hodnoty nad 140/90, měl by to zavčasu řešit s lékařem.
2: Na kyselu je přece jenom jeden jediný možný tlak. 90/90.
0: Dobrý, Mildo. Vysokému tlaku se často říká tichý zabiják, protože dlouho nemusí bolet, ani mít výrazné příznaky. Přesto může způsobit infarkt, mrtvici nebo problémy se srdcem. Jak na sobě poznat vyšší tlak? Často bohužel nijak. Někdy se ale může objevit bolest hlavy, únava, motání hlavy, bušení srdce, horší dýchání při námaze. A kolik nás tedy je celkem, co se s něčím takovým léčíme? Nápověda. Nebo před nápovědou typy posluchačů. Co třeba Filip?
3: Já si myslím, že to bude tak 1 800 000 lidí.
4: Vysoký krevní tlak, jo, to tak zaokrouhlit na miliony možná, tak podle mě tak mega 100 tisíc.
0: Třeba méně a třeba výrazně více. Michal to bere na procenta.
5: A podle mě takovej 40% obyvatel.
0: Prakticky skoro každý druhý člověk ve středním a vyšším věku to je.
6: Aha, ve středním a vyšším.
0: Každý druhý ve středním a vyšším věku.
7: Tak já to zase přepíšu to číslo.
8: Já to je bez tak velký číslo, fakt. To je masakr.
7: Ne, wow.
0: Skoro každý druhý. A teď si vemte, to jsou třeba ještě 100 000 lidí a doktoři to tvrdí, kteří to vůbec neřeší nebo o tom neví.
7: Já se normálně snad půjdu změřit po tomhle.
9: Veď, máme tu tlakoměr.
0: Říkal to Milda, máš 90/90.
7: Jo, to je pravda.
0: Tak vám dám ještě čas, jednu písničku.
8: Tyjo.
0: A jsem zvědavý, jaký číslo vystřelíte do éteru.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Když se na vás tak koukám, teď máte ten tlak spíš ničí, ne? Jste nějaký takový klidný.
1: To se ti zdá, to tak jenom vypadá.
2: Já jsem trošku v depresi, protože nevím, pro co se rozhodnout.
0: Kolik lidí se v České republice podle odhadu z roku 25 léčí s vysokým krevním tlakem? Co pomáhá jako prevence, řekněme si, než se dozvíte výsledek? Co myslíš, Míšo?
1: Nestresovat se.
0: Správně.
2: Dlouho spát?
0: Kvalitní spánek, to je skoro na prvním místě.
1: Pitný režim.
0: Dobře,
2: jo.
0: Méně soli.
2: Jasně, méně fast foodu, možná jakoby tučných jídel bych řekl.
0: Ano, kvalitní strava, více pohybu.
1: Ano.
0: Nepřehánět to s alkoholem.
1: Ano.
2: Ano.
0: Nekouřit.
1: Ano.
2: Ano, už bych to mohl nehodit.
0: A občas zajít na preventivní kontrolu, viď Míšo?
3: Dobré ráno, Romčo, moc ti děkuju za připomenutí preventivních prohlídek. Nevím, proč jsem si zrovna teď vzpomněla na to, že už jsem strašně dlouho nebyla na gyndě. Už jsem objednaná.
1: Ale to je taky důležitý.
0: Jak v ní hrklo, Míše. Cože? Ta se toho nebojí, ta holka, viď?
1: Nebojí, ale je to důležitý tohle taky zmínit.
0: Tak co, chcete být někdo z vás první, kdo řekne, kolik to je?
1: Jo, Patrik chce.
2: Jo? Klidně, dobře. Já jsem původně ještě před nápovědou si napsal číslo 2 miliony 600 tisíc, ale přijde mi to mnoho. Mm-hmm. Pak jsem to ponížil na 2 miliony 400 tisíc, ale furt si říkám, jako těch lidí je spousta, to jo. Mm-hmm. Ale když si říkal, že to je téměř každý druhý ve středním věku,
0: A vyšším věku.
2: Tak já nevím, proč mě tam hraje číslo 1 800 000.
0: Já se na vás koukat nebudu, abych vám když tak očima nenapověděl. Konfety, ty tu nachystaný mám. Míšo, co ty zatím?
1: Já budu asi úplně mimo.
0: Aha.
1: Protože já jsem si říkala, že to bude, jak jsi říkal, bude to hodně lidí. A řekl si, že je to téměř každý druhý ve středním a vyšším věku. Takže... Jelikož víme, že populace stárne.
0: I to téměř taky, jako bych bral vážně to slovo, by to nebo jako, že každý druhý.
1: Ne, ale jelikož populace stárne, tak si říkám, že jich je hodně, tak já tady mám před sebou číslo 3 miliony 600 tisíc.
2: Dobře, tak já nebudu troška říct, já dám na to svoje první číslo. 2 miliony 600.
1: Tak já 3 miliony 600.
0: 2,6.
1: Přála bych si ale, aby si byl Patriku blíž.
2: Proč?
1: Protože bych tím pádem zjistili, že to není tak hrozný.
0: Tak já si sem dám konfety takhle?
2: Ne.
0: S vysokým krevním tlakem se v České republice z dat roku 2025 léčí přesně 2 miliony 200 tisíc lidí.
1: No!
0: Ale nebyli jste na tom špatně, protože odborníci upozorňují na hlas. Další 100 tisíce o tom ani neví, že by svůj krevní tlak měli řešit. Takže dost možná to je tvých 2 miliony 600. Dost možná, Míšo, jsou to ty tvé 3 miliony 600.
1: Upřímně, ale jsem ráda, že tenhle ten bod nazbíral Patrik.
2: Jejich míň, vy.
0: Protože byl nejblíž. Patrik má další bod.
2: Congratulations. Ale stejně, to je strašně velký číslo.
0: Strašně.
2: Wow, to je nestrašně velký.
1: Teď si vem, kolik lidí takhle potkáš a víš, že řeší, že mají vyšší tlak.
0: Jo, to už je hodně lidí, no. Takže, Míšo, ty jsi vítězka stále všech těchto rubrik dohromady, protože sčítáme hlasy. 55 bodů.
1: No jo, ale nemyslím si, že vedu o tolik.
0: Patrik už má 53 body.
2: Jo,
1: To mě dožené.
0: A ty? Skvělé.
1: No, ty, jak si
0: tady je Pitbull. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Myslíme na vás všechny tady z pohodlí studia Rádia Kiss. Pokud stojíte v kolonách ve směru do Brna, je to velké. Honzo, díky.
2: Kolona kamionu začíná na 130. kilometru, takže to má přes 70 kilometrů do Brna kolona kamionu. Na spoustě míst zastavují i osobáky, jak kamiony vyjíždějí doleva, tak to zpomalí a udělá se kolona i osobáků.
1: Přes.

0: 70 kilometrů, tak to bude dneska na dlouho.
1: Nehody se momentálně řeší v Liberci, ve Valnštejtské, v Praze v Sobínské, v Jablonci nad Nisou v Revoluční a v Králově dvoře v Plzeňské ulici.
0: Na Kysu se budou rozdávat vouchery v hodnotě 5000 korun od společnosti Brotex. Tak nezapomeňte, najděte logo Rádia Kys na webu brotex.cz, protože se vám to brzy bude hodit.

0: Počasí.
1: Během dnešního dne čekáme zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie varuje před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů. A i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení. Věrnostní kartičky v obchodech možná čeká velká změna. Podle návrhu nové evropské směrnice by je směli používat jen lidé, kteří byli v posledních 5 letech prokazatelně věrní. Pokud například byla důvodem rozvodu nevěra, člověk by o slevové body přišel. Obchody prý chtějí, aby název věrnostní program konečně odpovídal realitě.
0: Sport.
1: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl s favorizovanou Francií 26-37 a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. V neděli se soupeři utkají v Orleans. Za námi jsou zprávy a jestli byla raní kachna, to se dozvíte už za chvíli.
2: Ale ještě předtím budeme rozdávat voucher v hodnotě 5000 korun.
0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: nejlepší devadesátky. Tady na Kissu 8.38, tak jdeme soutěžit.
1: Najděte logo Rádia Kiss
2: na webu Protex.cz
1: a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun.
3: Do konce týdne rozdáváme na Kissu vouchery v hodnotě 5000 korun, a to u nás v ranním Kissu a ve vysílání odpoledního Jumpu. A co si za ně pořídíte? Hlavně věci, které vám zpříjemní spánek. Kvalitní madrace, přikrývky, polštáře, povlečení, prostěradla, ale třeba i věci do kuchyně a nebo do koupelny.
0: Silvie už má políčeno na hezké produkty z webu Protex.cz. Silvie, dobré ráno. Ano.
4: Dobré ráno, i vám do Kissu.
0: Jak jsi se vyspala na dnešek?
4: No, popravdě ještě jsem ponoční nespala, takže...
5: Jo, bolí to, bolí.
0: No to teda bude bolet, protože já doufám, Silvi, že se konečně od tebe dozvíme to nejdůležitější. Kolik nití spotřebuje Protex za jeden rok?
4: Ježišmarja, tak to jsem se nedívala, akorát jsem našla vaše logo,
0: no,
4: ale
0: to fakt... musíš vědět tohle.
5: Kolik
0: kilometrů, ano. Silvi, hrajem o voucher za 5000 korun.
4: No. Tak, to fakt netuším, kolik toho spotřebuju.
3: Chudák.
0: Typni, pojď.
4: Já nevím, třeba 10 kilometrů.
0: 10 kilometrů.
3: Může to být opravdu hodně.
0: No, podle toho, kolik produktů vyrábějí a jak dlouho, vemte si, Silvi, to je jenom mimo soutěžně, já jsem tě chtěl trošku potrápit. Já jsem se totiž konečně dozvěděl, jak to je, a teď se podržte. Protože v Protexu spotřebují cca 14 000 kilometrů ročně. Kdyby dneska z Protexu vyrazili s tou nití a natáhlí, tak by dorazili až do Sydney. Vzdušnou čarou. Pěkný, veď?
3: No.
0: Tak jo, neboj, jdeme na tu správnou otázku.
5: Tak, přesně tak. Silvi, pověs mi, kde jsi našla logo Rádia Kiss na stránkách brotex.cz? Konkrétně u jakého produktu?
4: Relaxační mazlicí polštář.
5: Ano!
0: To je hezký mazlící polštář.
5: Super.
3: Krásný, a hlavně na Brotex.cz mají k tomu i krásný popisek. Je to náhradní manžel, bude vaším tichým společníkem do postele. Nechrápe, nehádá se a je vždy připraven k obejmutí.
0: Bereš takovýho manžela, Silvi?
4: Určitě ano.
0: Můžeš nakupovat. 5000 od Brotexu posíláme. Gratulujeme a zas někdy. Ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
6: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
0: Všechno se povedlo. Logo jdeme zase uklidit někam trošku jinam a odpoledne držíme palce.

0: Ranní hokejsu.
1: V rádiovém balíčku, který získáte, pokud uhodnete ranní kachnu, najdete například tričko, vůni do auta nebo třeba naší podpisovou kartičku. A o tento balíček se rozhodla zabojovat právě teď posluchačka Světlana. Světlano, dobré dopo.
2: No, dobré dopoledne, ahoj.
1: Au, tak povídej, co si myslíš, že byla dnešní ranní kachna, co byla blbost?
2: No, blbost byla určitě s těma vědnostníma kartama. Vlastně to mají ty obchody a na základě věrnosti partneru, že by se to mělo potom měnit a aby význam těch kartíček měl opravdu význam věrnost. Tak.
3: Tak tohle mi úplně uteklo, Romane, máš tady záznam téhle zprávy?
4: To totiž bylo v 8:30 a vy jste v tu chvíli řešili hlasovky. Neslyšeli jste to, co Terka řekla?
5: Věrnostní kartičky v obchodech možná čeká velká změna. Podle návrhu nové evropské směrnice by je směli používat jen lidé, kteří byli v posledních 5 letech prokazatelně věrní. Pokud například byla důvodem rozvodu nevěra, člověk by o slevové body přišel. Obchody prý chtějí, aby název věrnostní program konečně odpovídal realitě.
3: To je teda ale blbost.
1: To je geniální.
3: To je dobrý. By mě zajímalo, kdo všechno by sbíral bodíky teda.
4: Adam se nad tím taky zamyslel.
6: Ha? Tak bejvalka přijde o všechny kartičky věrnostní.
1: Jený dej.
4: Světlano, správně, dárek je tvůj, takže ti ho pošleme z Kisu. My taky a krásný den. Ahoj.
2: Taky.
4: Děkujem. Ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Je to pár minut zpátky, co se náš posluchač Honza ozýval z D1 s tím, že od 130. kilometru stojí kamiony směr Brno. Martine, co máš ty?
2: Teď jsem projížděl akorát na 52. kiláku po D1 směr na Prahu, tak tam je nehoda, stahují to tam do jednoho pruhu, chvilku si tam postojíte, já nevím, čekali jsme tam asi 15 minutek.
3: V Brně v Žabovřeské bourali dva osobáky a vážnou nehodu řeší v Českých Budějovicích v ulici Na Dlouhé Louce.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
9: A party může začít.
10: BH-atrakce.cz.
9: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
10: BH-atrakce.cz.
9: A o děti bude postaráno.
10: BH-atrakce.cz.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
12: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
13: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
14: Žaluzie.
13: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie. CZ.
15: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
16: Venku dnes máme převážně zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
16: V Beskydech se daří velkým šelmám, dokazují to unikátní záběry z fotopastí. V horách se trvale usídlilo několik vlčích smeček a v blízkosti slovenských hranic se pravidelně pohybují medvědi. Skvělou zprávou je podle odborníků také silná populace rysů, kteří tam každoročně úspěšně vyvádí mláďata. Nový maďarský premiér Peter Maďar potvrdil, že se nenastěhuje do vládní rezidence a bude nadále bydlet v domě v Budíně. Maďar se stal premiérem 9. května po jasném vítězství své strany TISA v dubnových parlamentních volbách. V Maďarsku tak skončilo 16-leté období vlád premiéra Viktora Orbána. A teď zpátky domů.
17: Na náplavce řeky Otavy v Písku postupně vznikají oblíbené sochy z písku. Téma letošního už 20. ročníku akce zní Otava plyne, písek tvoří. A na rozdíl od předchozích let na náplavce vyroste dokonce 8 pískových děl. Slavnostní otevření výstavy se uskuteční 20. května ve 14 hodin.
0: Sport.
16: Hokejisté Colorado prohrávali v pátém zápase druhého kola play-off NHL s Minnesotou po první 20-minutovce už 0-3. Předvedli ale neskutečný comeback, vyhráli 4-3 po prodloužení a mohou slavit postup do finále západní konference. Triumfovali 4-1 na zápasy. Zásadně se pod obrat podepsal také Martin Nečas a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
18: Dneska slaví svátek poslední ledový muž.
19: No, vál, už tě bylo dost. Přejeme hezké dopoledne a tady je Stereo Love.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
18: The hip.

0: A do prčic.
1: Co je? Tak takhle se začíná vstup.
0: Protože to počasí na sobotu není úplně nejlepší, hezky se nedělá od neděle, no. Sobota zatím oblačná, někde přehánky a půjde se legendární pochod Praha Prčice.
2: Ano, jo, přesně tak. Zaregistrovat se do pochodu je už velmi složité, protože kapacity jsou víceméně naplněny. Na tento pochod totiž vyrazí až 26 tisíc lidí.
0: Jo.
2: Je ale možné, že místečko se uvolní kvůli včas nezaplacenému poplatku, a tak určitě sledujte jejich stránky a třeba se vám to poštěstí.
1: Nedivím se, že je o to tak velký zájem, protože tenhle pochod má opravdu velkou historii. První pochod se totiž konal přesně před 60 lety, to znamená v roce 1966.
0: Ať už tady počasí bude jakékoliv, moc si to užijte. Bang, bang.

0: Tour 2026.
1: Radio Kiss vás osobně zve na příští sobotu na výstaviště v Praze, kde bude 15 hvězd 90. let.
2: A jednou z nich bude i skupina Right Said Fred.
3: Je to ta skupina, kterou Patriku dobře znáš.
1: Ano.
3: Víme proč, díky pořadu Lepší než originál. A jestli byste chtěli být u toho zadarmo na účet Radio Kiss, tak teď můžete zavolat do Kissu na 210-323-323, protože pro vás máme nejenom dvě vstupenky, ale zároveň vytuněný krásný dres s logem 90s Explosion. Takže kysáci, pojďme do toho, čekáme vás. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Rajcajt Fred slyšel, zavolal a vítězem se stává posluchač Lukáš. Luky, vítej na Kisu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Ahoj Luky, my už ti můžeme pogratulovat, protože jsi vyhrál vstupenky na 90 Explosion, která se bude konat 23. května. A teď mi řekni, Luky, co si vezmeš na sebe?
1: Co si vezmu na sebe?
2: No.
1: No, to je dobrá otázka. Něco sexy vemu manželku s sebou.
2: Dobře, takže vezmeš něco, ale na sebe co si vezmeš?
1: Tričko?
2: No to teda nevezmeš.
1: Dres?
2: No vidíš.
0: No,
2: vždyť ty si ho vyhrál.
0: Ten dostaneš taky od společnosti, která organizuje, spoluorganizuje tuto party. Urbano, All Star, takže dres je tvůj. Vstupenky taky, 15 hvězd naživo, vypadá to s počasím velice dobře, takže si to na výstavišti užijete. Luky, takže gratulace a zas nikdy na Kisu. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Když bude dneska chvilka času, mrkněte na Facebook Rádia Kiss. Soutěž s ČES Areálem Vltava České Budějovice právě probíhá. Spoustu voucherů se rozdává. A tak budeme činit i o víkendu.
1: Kiss Active Weekend. To je

Odvysíláme. Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Co k tomu říct, kysáci? Včera jízda na černo, dneska lhaní. Míšo.
1: Ano.
0: Co s tím?
1: Ale kdy jsem zase lhala?
0: Pochod Praha-Prčice si říkala, že je 60. ročník.
2: Mm-hmm.
0: Pokud se vydám na web oficiálních stránek prahaprčice.cz, tak uvádí, že teď v sobotu se půjde aktuálně 59. ročník.
1: Tak jo.
0: Můžeš mi říct, a co to bylo?
2: Facka pro Míšu.
0: Juž.
1: To ale byla velká.
0: Tak dobře, je to holka. To přezadek, ne?
1: Jo, ano, kysáci, já si myslím, že tohleto si zaslouží velkou omluvu. Abyste se mi vy dva omluvili za to, jak se snažíte ze mě udělat si otloukánka a dáváte mi do úst něco, co jsem vůbec neřekla. Co tvrdíš, že jsem řekla, Romane?
0: No teď se z toho musím nějak vykroutit, protože evidentně si mě navedla k tomu, abych to řekl já.
1: Co?
0: Že to je 60. ročník.
1: Ty jsi řekl, že to je 60. ročník.
0: Já si to nepamatuju už.
1: Aha, a co si pamatuješ, že jsem řekla já?
0: Že je to 60. ročník.
1: To jsem řekla.
0: Já nevím.
1: Já tady totiž mám záznam. Nedivím se, že je o to tak velký zájem, protože tenhle pochod má opravdu velkou historii. První pochod se totiž konal přesně před 60 lety, to znamená v roce 1966.
0: Holka, dobře ty.
1: Kde jsem řekla ročník?
0: Jo, a už můžeme i vysvětlit, proč ano, je to 59.
1: 59. jeden ročník se vynechal kvůli tomu, že byl covid.
0: A jasně.
2: No jo, tak jsme doma, ale stejně, Míšo.
1: Ne, ta byla pro vás dva.
0: Radio Kiss.

0: čajíček uvařený, snídaně proběhla a Michael je ready u mikrofonu. Nazdar, Michael.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Potřebuji jednu radu teď něco probrat. Míšo, jak se volá na pejsky všeobecně?
2: No.
0: Jasně, na kočičku.
2: Čičí.
0: Čičí, na slepičku.
2: Pipi.
0: Pipi a na koníka. Takhle, jo?
2: Jo. Ah,
0: dělej to, Michael, ještě takhle. Tak, stum trošku ten potkat, jestli to uslyší. Tak. Máme totiž problém, kamarádi.
3: Co?
0: Problém na D1.
4: Pozor, na D1 od Přerova na 258. kilometru běží kůň do protisměru. Někomu utekl kůň a běží po dálnici směrem na Brno.
2: Tak jedině nalákat na cukřík.
0: Jo, na cukřík?
2: Mm. Mhm.
1: A nebo se někomu spášeli koně?
0: Jo. Bohušovi, háta titla.
5: Zase utekla.
0: Snad to dobře dopadne. Buďte opatrní a...

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, máme tady za 5 minut 10 čerstvé zprávy. Filip, D1.
2: Na D11 z Hradce do Prahy na 52. zadělávají díry na dálnici a stojí to od 54. kiláku.
1: Drobek se nám ozval.
3: Čau Honza, na 258. kilometru zhruba D1, skromně říže na Brno, dávejte pozor, pohybuje se tam kůň, už je to hlášeno na policii. Jo, pozor, D1, 258. směr na Kroměříž a Brno se pohybuje kůň u středových svodidel.
1: Pojďme ještě do Čelákovic, okres Praha Východ, ulice Stankovského, tak tam jsou dvakrát osobáci. 13. Friedland, okres Liberec, pozor zvířata na vozovce a to vypadá, že je všechno. V Rakousku státní svátek, tak máme teďka v Česku více kamionu, tak dávejte na sebe pozor a pojďme na muziku. Za chviličku třeba Ava Max.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidů, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z Kissu. Katka Čepelíková.
5: Haló, je vám teplo, že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
6: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti. Hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
7: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
8: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bagger hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bagger. Budujeme místa pro bohatší život.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme převážně zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zpřísnit pravidla pro obaly a omezit tak množství odpadů chce Evropská unie. Podle nového nařízení, které by mělo platit od letošního srpna, by měly být obaly jednodušší a lépe recyklovatelné. Proti tomu se ohrazuje většina tuzemských potravinářů i obchodníků. Tvrdí, že na to zdaleka nejsou připraveni a žádají odklad. Setkání čínského prezidenta Xi Jinpinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po 2 hodinách. Následně navštívili chrám nebes. Státníci mluvili mimo jiné o lepších vztazích. Později podle čínských médií během jednání s Trumpem čínský prezident uvedl, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo novou oboustrannou odpočívku na dálnici D7 Praha-Chomutov u Smolnice na Lounsku. Nabízí desítky parkovacích míst a pokud to umožní počasí, nádherné výhledy na České středohoří a Krušné hory. Odpočívka vznikla na 42. kilometru. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Majitel Pavel Tykač přišel do kabiny fotbalistů Slávie, aby je povzbudil před středečním ligovým zápasem s Jabloncem a ujistil mužstvo, že za ním stojí. Slávia díky drtivé výhře 5-1 obhájila 2 kola před koncem nadstavby ligový titul. Utkání se hrálo na ztichlém stadionu v Edenu. Pražský tým musí za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední KIS.
3: Tak někdo už má kávičku za sebou, někdo teprve před sebou a někdo zvolil třeba čaj. Ať vám chutná s rádiem KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
4: Be happy.

co myslíte, že to tím Bonifácem dneska skončí, kysáci? Přeju vám krásné dopoledne, nádherné dopoledne. Venku pořád tak nějak po ránu ještě zima, klepeme kosu, někdo dokonce škrábal autíčko. Nevím, no, tak snad už to tím Bonifácem skončí a třeba bude víkend zalitý sluncem. Máme čtvrtek, 14. května, slyšel jsem, že prý na dálnici byla dneska 70-kilometrová kolona kamionu. No, velký obdiv, jak to zvládáte. Mám pocit, že v Rakousku je státní svátek, tak to teďka všechno jezdí přes Českou republiku, tak vydržte, vydržte, zítra už to zase pustí. Našel jsem tady zajímavou zprávičku, mám i video. Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Tak všichni moc dobře víme, jak páv umí krásně dělat ten svůj... Vypadá to jako... No, někomu to může něco připomínat. Ptáci s dlouhými ocasy tam chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Já si myslím, že pořád lepší je mít invazi pávů ve vašem městě, které si můžete krásně vyfotit. Je to zvíře nádherné, než tam mít invazi cvrčků, sarančat anebo medvědu, před kterýma bychom museli utíkat a nevycházet z domu. Že jo? Že mám pravdu. No. Tak pojďme na invazi nejlepší 90. Za chviličku třeba ATC. Dáme si Denzla Pump It Up. Tak ať máte napumpovaný čtvrtek. Michal Kahalčík. Na Kisu.

0: kde seženeš nový triko a spoustu jiných věcí. No v balíčku Rádia Kiss přeci.
1: Vítám všechny ty, kteří by se chtěli svou jednou hlasovkou pokusit tady dostat do velkého hlasovkového finále a těsně před 11. vyhrát díky třeba svojí vzpomínce právě balíček Rádia Kiss. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a opět máme pro vás trička, trička s logem Rádia Kiss. Budou vám fakt slušet a vždycky, když pošlete fotku, tak vypadáte v tom very sexy. No, pojďme se dneska ponořit do vzpomínek. Pojďme si vzpomenout na to, co nám v dětství dělalo největší radost. Vyhlašuju anketu nejlepší hračka našeho dětství. Co to bylo, prosím vás? Kdy jste vyrůstali? V 70., v 60. letech? Nebo vaše dětství bylo v 80., v 90.? 80. léta, já si vzpomínám, stavebnice Merkur. Kdo neměl Merkur, tak jakoby nebyl. Gumy na skákání. Vzpomínáte, jak před barákem vždycky holky skákaly a křičely tam to a pak to dávali vejš a vejš a pod kolena a na hýždě. Yeah! A v 90. Tamagoči, Tetris, Pogy, jojo, autodráha, no a co dneska? Co dnešní děti? Tablet, mobil, Minecraft, Roblox. Pojďme si zavzpomínat na naši nejlepší hračku našeho dětství. To jsem zvědav, co mi tady pošlete. Tlačítko soutěž a apka Kissu.
2: Radio Kiss.

0: Co jste si nejvíc třeba, s čím jste si nejvíc užívali? Jaká byla vaše nejhračka vašeho dětství? To je dnešní téma. Jakub.
1: Zdar, Michael. Tak jako za mě nejlepší hračka našeho dětství byla Tatra plastová, lopata, hromada písku, bunkr v lese a v zimě iglu, koulovačka, bruslovačka a kde jaká, jak se říká, kulišárna. Takže ligový, hlavně písek všude, zdary.
0: Ano, vzpomínám si, také jsem měl tu oranžovou Tatru. Trošku mě překvapuje, že vždycky, že nahráváte hlasovky normálně po pár vteřinách, kdy já tady vyhlásím téma, ještě tam něco doříkávám a vy už do toho nahráváte. To je zajímavý, že nečekáte na konec. Fabio.
2: Čau, Majko, tady Franta. Hele, tak za mě vždycky byla nejlepší hra v dětství. Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum, naschovávanou a nebo jako malí děti, když jsme mohli cinkat kuličky do dírek. Do těch dělíků, to bylo úplně mega. Tak čus, Franta.
0: Já si ještě vzpomínám, jak jsme o velké přestávce na základní škole hráli čáru s pěti kačkama a vždycky jsem celou třídu obral. Míra.
3: Čau, Michael, tady Míra. Za mě jednoznačně koberec na hraní s autíčkama, jestli si pamatuješ, takový ten uličky tam byly, silnice, hasičská stanice a na tom jsem si strašně moc jako malý hrál. A strávil jsem tam snad celé dětství na něm. Strašně moc vystřelých autíček, rozbitých autíček na něm, ale koberec stále žije doteď.
0: Jo, jo, a když nám třeba strejda přivezl ze západního Německa angličák, tak jsme ho leštili a dávali na něho pozor. Za chviličku další hlasovky, no jo.

0: Nejhračka vašeho dětství.
1: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
2: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Denzel, Pump It Up, 10.40, další várka vašich hlasovek a dneska na téma vzpomínáme na nejlepší hračku našeho života. Mám tady další vaše hlasovky a to jsou špeky, to jsou kousky. Mitchell.
1: Tak Michael, když jsem byl úplně prťavý, tak jsem měl takovýho dřevěnýho houpacího kohouta. A když jsem trochu povyrost, tak jsem si zamiloval takový ty gumový plastový indiány a kovboje. A to byl pak v pokojičku kamarády každý večer divoký západ. Pamatuju si, že mi to máma vozila z východního Německa a vždycky jsem se tak těšil, až přijede ty varu. Tak to je asi všechno, čus Mič.
0: Jo, takové ty postavičky, vojáčci a tak dále, to přetrvalo vlastně do dnes. Dneska, když přijdete do nějakého hračkářství, tak je tam sekce těch figurek, jsou tam zvířata, že jo, jsou tam všechny postavy, ať už jsou to animáci, seriály a je tam vlastně celý svět. Vy tam máte malého plastového dinosaura, kravičku, kozičku, úplně komplet, celou farmu tam můžete složit. Neuvěřitelné, kolik let to přežilo a pořád to někdo chce. Pája.
2: Ahoj Michael, víš na co nejradši vzpomínám, na takovou tu malou digitální hru, jak tam byl ten vlk a chytal vajíčka.
0: No bagati!
2: Tam byl ten potapěč a chobotnice, to bylo úplně boží.
0: No jo, taky jsem chytal vajíčka. A pak jsem to párkrát otřískal o zem. Miloš.
3: Ahoj Michael, za mého mládí nejlepší hračka byla bejt prostě venku. Když jsi zlobil, zákaz byl, nepůjdeš ven, budeš se učit. A tečkon. Teď mají za trest jít ven. Seberu jim mobil a řeknu jim, běžte radši ven. Tak asi tak. Hezký den.
0: To je pravda. No, to je pravda. Když jsme byli venku až do toho, dokud nám to slunce dovolilo, že jo? A pak jsme se šli čtyřikrát napít. Mami, hoď mi nějakou vodu nebo něco. Michael, Peťan, my jsme byli chudá rodina. Takže jsem byl rád, že jsem se narodil jako kluk. Jinak bych si neměl s čím hrát. Smajlík, zdravý Peťan. No jo, tak někdy ten ptáček stačil, že jo, to víš, že jo. Olivka.
4: Ahojky, Michaele. Já jako holka, co se narodila v 90. jsem si nejvíc vyhrála s Legem. Když to bylo Lego Friends, bylo to ještě lepší. No a s holkama jsme si vyhráli s Barbínama. Kuchyňky, oblečky, Kenny, no tak to bylo mazec. Na to ráda vzpomínám.
0: Petr vzpomíná na opravdu dětskou hračku. Mně se moc líbila hra Flaška. To byly moje první pusy. Péťo, my se bavíme o dětství, ne o pubertě, jo? Prosím tě, Flašku, ano, ale Flaška byla až později. Ivan?
5: Čus, Michael, tak nejlepší hračka v mém dětství, ty jo, v 90. Když jsme běhali po lese s vyřezávanýma samopalama a pistolema, hráli jsme si na vojáky. Ježišmarja, to jsme vždycky dostali doma takovou bídu, že jsme byli ušmudlaný, ale byli jsme sakra šťastní. To ta dnešní generace už nikdy nezažije. To by ti řekla, dřevěný samopal, jo, jsi bláze. Takže se měj, Michael, čau.
0: Ano, to máš pravdu, Ivane, to by mě zajímalo, zdali dnešní děti mají stejnou radost, jo, když hrajou ty tablety, mobily, Minecrafty, já nevím, co ještě, jestli mají stejnou radost jako, nebo takhle, jestli by měli stejnou radost, kdyby si hráli s plastovým kačenem za 20 korun. To by mě zajímalo. Romana.
6: Michael, Merkura jsem měla samozřejmě taky jako holka, optika, ale nejvíc vzpomínám, je Rubiková kostka a ta u mě vítězí do dneška. Čau.
0: Romanko, a to ti upřímně řeknu, že můj mozeček nikdy Rubikovou kostku nezvládl, takže tenhle ten hit 70. 80. let jsem nikdy neměl rád, protože jsem ji nikdy nesložil.
7: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
8: Od 90. let.

0: vzpomínáme tady v dopoledním čtvrtečním kysu na naše dětství a na naše hračky. Co nám prostě utkvělo v paměti, na co nikdy nezapomeneme, a to byl náš svět. Neměli jsme mobily, neměli jsme tablety, neměli jsme počítače. Jasně, pak přišlo Atari, Commodore a tak dále, ale prostě... Verčo, co ty?
1: Čau, Michael a kysáci. Za mě bylo úplně nejlepší, když jsem mohla sedět u zmrzliny, kterou mi dělala babička, a měla jsem v ruce takový ten malinkatý přístroj s displejem, na kterým běhal zajíček a chytal do košíčku vajíčka. To bylo úplně božský. Má Verča.
0: Jo. Milane.
2: Čau, Michael, tady Míla. Moje nejoblíbenější hračka v zimě byla lopata, když jsme si naházeli kupu sněhu a v něm vyhrabali iglu. A v létě nejoblíbenější hračka asi pistol na kuličkovka pistol a hrát si na vojáky. Měj se.
0: Jo, jo. A na schovku, to bylo fakt super. Vzpomíná tady taťka Erik na ježka v kleci. Ty kráso. Já jsem ho dlouho scháněl, nešel sehnat jako jo, a potom jsem asi 14 dní se ho snažil vyndat z klece, myslím toho ježka. Dajem bol, zajímavá přezdívka.
3: Ahoj, Michael. Hračka mýho dětství byl Tamagotchi, když jsem byl malý kluk. Ale teďka už mě to vůbec nebaví Tamagotchi. Taky jsem měl kvůli tomu problémy ve škole. Čau, dajem.
0: No jo, no. A u toho Tamagotchi zase bylo blbý, že jako když vám to chcíplo, tak jste to prostě resetovali a zase jste to začali krmit znovu, že jo? Kačka?
4: Čau, Majklíku! Tak za mě to byla kudlička, to byl moje nejlepší hračička, protože já jsem hrozně ráda vyřezávala z kůry lodičky, ze dřeva jakýkoliv blbovinky, pak jsem si ráda vyřezávala prák a dělala jsem si luk. A my jsme si hráli hodně venku, takže se to hodilo. Tak čau, kačka.
0: Verušinda, ahoj. Nejhračka, kterou používám ještě do dneška, je Tetris, protože občas složit kočárek, nákup a to, co si manžel přeje vyzvednout, tak to je fakt na první místo Tetrisu. No jo, no, ještě potom to do toho kufru naládovat, že jo, kočárek, golfák, jo, nákup, no. Tetris, to je, nedávno jsem viděl na Netflixu rozhovor s těma lidma, co to kdysi vymysleli, jeden ještě pán dokonce žije, neuvěřitelný, jak to vymysleli, a byla to velká náhoda. Petr.
5: Ahoj, hele, tady Petr. Tak za mě určitě moje nejoblíbenější hračka, když jsem byl ještě dítě, bylo plechový traktor, jak je s plechovým valničkem, ještě z taký starý bytelný hračky, když jel, tak dělal možná to někteří znají. A další, autodráha, která měla trafo od 4 do 12 voltů.
0: Jo.
5: Takže za mě tyhle hračky. Čau.
0: Jak jsme vždycky, když to autíčko prostě vyjelo z té dráhy, tak jak jsme museli zase vzít do ruky a opravit tam ty dva plátky, takové ty železné drátky, že jo, aby to prostě, jak se to rozdrncávalo, no je, to byly časy. Pojďme na vítěze, zasloužili byste si to všichni, ale co třeba Didy?
6: Ahoj, Michael, tak nejlepší hračka za mě byl sliz, který když ti spad na tričko nebo na koberec, tak se nedal sundat. Nebo jsme potom ve škole takový ty utěrky papírový namočili a házeli na strop a čekali jsme, na koho spadnou. Tak to byla fakt sranda. Tak čauky.
0: Tak zase něco koupíme našim dětem, jo?
7: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: rán.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Něco tady v dopravě máme, tak pozor, kdybyste chtěli poslat hlasovku, tlačítko doprava v naší apce KISu a můžete to poslat. D1, 117. kilometr z Prahy na polsko-státní hranice, porucha nákladňáku. V Holešovičkách v Praze, tak tam je nákladňák s osobákem v sobě, je to tam tak na 10 minut. Pojďme na trasu z Německa od státních hranic na Prahu. D8, kilometr 42. lidé na vozovce a ještě tady mám silnici 380. Terezín, okres Hodonín, pozor. Pozor, překážka, popadané pytle z plasty na silnici a už se to jede uklízet. Za chviličku Mike Candice, hned po zprávách v 11.

0: čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
2: Žaluzie,
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
6: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz
8: Radio Kiss počasí.
9: Venku dnes máme převážně zataženo až oblačno a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly vyšplhat na 12 až 15 stupňů Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Ambulantní specialisté zaznamenali výrazné zvýšení cen jednorázových zdravotních rukavic. Někteří evidují také méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Potíže přiznávají také některé z dodavatelských a distribučních firem. Tento stav podle lékařů a firem souvisí s aktuální geopolitickou situací a nižší dostupností některých materiálů. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty, informoval o tom eurokomisař pro dopravu, který představil takzvaný balíček pro cestující. A teď zpátky domů.
10: Na náplavce řeky Otavy v Písku postupně vznikají oblíbené sochy z písku. Téma letošního už 20. ročníku akce zní Otava plyne, písek tvoří. A na rozdíl od předchozích let na náplavce vyroste dokonce 8 pískových děl. Slavnostní otevření výstavy se uskuteční 20. května ve 14 hodin.
9: Sport. Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až 6. nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Na loňské mistrovství světa v hokeji se lidé v Česku vsadili zhruba 2,8 miliardy korun. Tolik zprávy v jedné minutě na Kissu a Tereza Jandová.
11: Nádherné dopoledne s Kissem vám přejeme. Svátek má Bonifác, máme 14. května a muzika je jenom pro vás.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

Chtěl bych poděkovat Lucince, která mi poslala téma už na zítřejší dopolední balíček Rádia Kiss. Děkuju, ještě nebudu prozrazovat, ale děkuju za tyhle ty dary, protože znáte to, po těch letech už nějaké super téma vždycky přijde od vás vhod. Teď máme 8 minut po 11. Našel jsem moc pěkné moudro dne. Opět se trošku poučíme, opět něco k pobavení vaší bránice a ať vám to dopoledne s Rádiem Kiss utíká ještě rychleji.

0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Mami, mami, koupíš mi zmrzlinu?
2: Neříkej mi mami jenom proto, že spím s tvojím tátou.
1: A jak ti mám teda říkat?
2: Normálně, Miloši.
0: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na rádiu.

Natalie Imbruglia. Už má 1997 na tom CDčku, kde vyšla. Ježíš, to je let. 26, 28, 28. No, tak skoro na 30 táhne holčičce. Myslím tím jako stáří toho songu. A pořád je to hit. Kiss Active Weekend.

0: odvysíláme.
1: KISS Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: opravdu hodně, hodně daleko. Já jsem ještě v téhleté zemi nebyl. V bangkokském metru mají totiž novou celebritu, obletěla celý svět. Mourovatý kocour jménem Sua Wan, což v překladu znamená tlustý tygr. No, takhle ho pojmenovali. Tak ten si vybral východ číslo 4 na stanici metra a teď tam celý den spí mezi dvěma plyšáky jako pravý král. Normálně je mu úplně jedno, že kolem někdo chodí, že tam je hluk, prostě normálně svůj takový pelíšek si tam udělal. Kdysi byl toulavý a podvyživený, ale ujali se ho místní taxikáři, kteří ho vypiplali zpátky do formy. Cestující si ho zamilovali, nosí mu pamlsky, hladí ho a fotí se s ním. Jenomže problém je, že kocour začíná být opravdu hodně tygr a hodně nadváhy. To vypadá, že bude mít kluk za chvilku. Místní už proto prosí lidi, aby mu nenosili další jídlo, protože péče má víc než dost. Tenhle ten kocour podle taxikářů nejvíc miluje hlavně dvě věci. A to je spaní a mazlení. No. Tak to vidíte, zatímco my ráno v metru bojujeme o nějaké místečko k sezení, tenhle ten kocour už tam má vlastní apartmán all inclusive. Tak zhůru do Bangkoku.
1: Radio Kiss.

Tohle byli Captain Jack. No jo, a říkáte si, to mi něco připomíná ten Captain Jack, že jo, co to je? To mi něco připomíná. Jo. Tak to vám něco se připomínalo velmi dobře. Nebudete tomu věřit. Rok 1981. Status quo.

0: pobyt turistům z 93 zemí, včetně Česka, ze současných 60 dní jenom na 30. Důvod? Úřady tvrdí, že někteří cizinci zneužívají dlouhý pobyt k nelegálnímu podnikání i kriminalitě. Nejčastěji se mluví o ruských a čínských občanech, ale změna by dopadla i na Evropany. Thajsko ale zároveň nechce turistiku brzdit úplně, protože cestovní ruch je pro ekonomiku klíčový. Jenom loni tam přijelo skoro 33 milionů návštěvníků. Zatím žádná panika, teprve to míří do vlády a pokud to projde, další pracovní dovolená na pláži v Phuketu už nebude tak jednoduchá. Tak to budeme sledovat.
1: Radio Kiss.

0: Kysem jsem za volantem po celé republice.
1: Ozval se Plášoň, tak kde pak to stojí?
2: Čau Kysáci, tak ještě na dopravní, kdo jedete z Litomyšle na Mohelnici, tak v tom stoupání je kolona, nicméně dá se to vědět uprostřed toho stoupání robočka doleva do lesíka, projedete kolem lesíkem, kolem větrného mlýnu a vyjedete, nebo větrné elektrárny a vyjedete přímo zpátky na té cestě, takže takto se to obět, tak se mějte zatím, čau.
1: A co Radek?
3: Ahoj Kysáci, D2 z Bratislavy na Brno a na slovenské straně ještě zhruba 20. kilometr stojí na mostě dva policajti, něčím na vás koukají, daleko let nebo rychlost. O kousek dál se začíná tvořit kolona, je to stáli do jednoho kruhu, kontrolují známky a zhruba na 15. kilometru a to vybírají a ve velkým, je to velká policejní akce, ahoj.
1: Velká policejní akce, kdo má známku, tak je v klidu. D1 z Prahy na polsko-státní hranice, kilometr 194 osobák s nákladákem a v ulici generála Píky, pozor, to jsou České Budějovice, tam je průměrná rychlost teďka 10 km v hodině, vzniká tam kolona, potkal se osobák s nákladákem. Šťastné kilometry s Kysem, po 12. si dáme kapelu Erotic.

0: Kisu. Na Kisu.
1: A party může začít.
2: DH-atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: DH-atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: DH-atrakce.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
6: Rádio Kiss počasí.
7: Dobré poledne, dnešní obloha bude zatažená a místy se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na západě Čech bude kolem 11 stupňů a na horách
6: Rádio
7: kolem 6.
6: Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdilo tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítlo odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Za 8 let od předchozí návštěvy Donalda Trumpa v Číně se situace změnila a americký prezident se musí připravit na velkou čínskou zeď sebevědomí. Čína stále více vnímá Spojené státy jako velmoc v úpadku a jako světového potížistu. To dnes píše zahraniční tisk v souvislosti s čínsko-americkým summitem. A teď zpátky domů.
8: I v letošním roce připravilo hlavní město o světovou akci Dny pěstounství. Od dneška do 16. června je tak připraven tematický program na různých místech metropole, zahrnující dny otevřených dveří, besedy i setkání s odborníky a pěstouny. Součástí bude například i Den pěstounů v Zoo Praha 2. června. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Bývalý trenér trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, Tomáš Bank, bude pracovat pro výrobce lyží Kestl. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na Instagramu oznámila, že se stal novým šéfem pro alpské lyžování. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Děkujeme, Blaničko, a my pojďme na další velkou muziku. Za chviličku výherní signál 210 323 323 a velká samolepka.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Milk and Sugar a také Vaja con sexe Dios na vlnách rádia Kiss v playlistu. Takhle 8 minut po 12. hodině. Za chviličku tady budeme mít výherní signál na vaši velkou samolepku, tak pokud jste právě dneska třeba řidiči, tak to zkuste zavolat za chviličku 210 323 323. Třetí volající jde do éteru. Ještě jsem tady objevil, prosím vás, pozor v Ostravě, jo? Agresivní bobr napadl na ostravsku psa a dívku. Je to v Klimkovicích u Ostravy, tak bacha na ty bobry.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2.

0: Velká samolepka KISu.
1: Velká samolepka KISu a další odvážlivec, který se teď pokusí tady na vlnách rádia KIS se mnou navázat rozhovor. Kdo pak je tam? Tady Michael.
2: No, tady Jirka, ahoj.
1: Ahoj
2: Michael.
1: Jirko, čauky, čauky. Tak co, jdeme na to?
2: No, jdeme na to.
1: Pokecáme, jo?
2: Jasně.
1: Tak kam pádíš a co máš pod sebou? Kolik tun?
2: No, teď mám za zádama tak necelých 25 tun.
1: Co pak převážíš za kontraband?
2: Můj smůla, to můžu říct. Cemix, Čebína.
1: Počkej,
2: Brnovenkov.
1: Co to je to? To první slovo jsem nějak nepostřehl.
2: Cemix, to jsou malty, lepidla, jo, a tak takhle. Různé.
1: Já jsem tě rozuměl Termix, že jsi převážel, jakože tam máš 25 tun Termixu.
2: Ne.
1: Jako ale počkej, 25 tun Termixu, to by nám asi vydrželo hodně dlouho, že?
2: No to jo.
1: Představ si, že by si měl už jenom teď jíst Termix a měl by si na to celý ten tvůj vagón, 25 tun. Myslíš, že bychom to stihli spořádat, než by to expirovalo?
2: Asi ne.
1: Ale zase jako byla by to pěkná žranice, ne? Představ si, že by si řekl, že někde je zdarma Termix, to by se rychle rozebralo, ne?
2: No to si píš.
1: Rychleji než Malta.
2: No.
1: Dobře, tak kolik kilometrů ještě před tebou?
2: Já nevím, tak 40, složím a jedu dom.
1: Jasně. Už byl obídek?
2: No, tak v autě jenom tak lehce.
1: Mm-hmm. A co znamená u tebe jako lehce? Co jsi měl?
2: Já, tak chleba se salámem, lepeňák.
1: Lepeňák, jako že si to na to dáváš, jo?
2: To, že si dávám.
1: Toho lepeňáka.
2: No.
1: Počkej, já nevím, co je lepeňák, víš? Co to je lepeňák? No nevím.
2: Dva chleby namazaný sálem a máslem a mezi tím salám.
1: Jo takhle, tomu říkáte lepeňák, jo? Aha.
2: Jo, to je lepeňák.
1: Jo, no tak to já neznám, já jsem synek z Moravy, víš co? Tam tomu asi říkáme jinak, no? Lepeňák. No,
2: a Brno je co?
1: No Brno už není Morava, nezlob se na mě, to už je... To je, počkej, Brno, co bychom řekli o Brno? Brno je hlavní město, neblázni, to není Morava. To je druhé hlavní město, to nemůžeš nazývat Moravou, vůbec. Bacha, ať dojedeš, abys nedojel, jo, jako.
2: Já si jdu
1: taky dát nějakého lepeňáka, jo?
2: Dej si lepeňáka.
1: Tak jo, pozdravuj v Brně, v hlavním městě, ahoj.
2: Jo, poslouchej.
1: No, ale já už musím končit, my už jsme dlouhý,
2: dobře.
1: Víš? Tak
2: co jsi říkal, co jsi říkal na fotbal?
1: Na jaký fotbal?
2: No na derby, Slavia Sparta, pěkný.
1: Ježíš Maria, prosím tě, na takovýhle kraviny nekoukám. Čau Jirko, ahoj.
2: Čau. Získej svoj.

0: Fortnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno
2: na Rádio Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz

Okay, bye. Ready?

pojďme si to přečíst, protože tohle je zase úplná pravda. V téměř každém vztahu je jeden, komu je pořád zima. A druhý funguje jako lidský radiátor. Jo, to je přesný, to je úplně přesný. Věda říká, že zatím stojí rozdíly v metabolismu a krevním oběhu. Ženy mají často o něco vyšší vnitřní teplotu, ale zároveň chladnější končetiny, hlavně ruce a nohy. Proto ty studené nohy tak často končí u teplejšího partnera. Není to útok, je to jenom přirozené hledání tepla. No, to je hezký. Tak jak to máte u vás doma? Jste radiátor? A nebo mrazák?

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

Madonna na Kissu, Like and Prior a skandální videoklip. Chvíli to dokonce bylo i zakázaný. Jo, vzpomínám si, jak jsem na to trsal na pionierském táboře na diskoškách. To se hrálo ještě z kazet. Pode mnou už se rozbíhá teďka podklad, určitě jste poznali Michael Jackson. No, on to uměl lépe. S tím filmem, který teďka zaznamenává ve světě opravdu velký úspěch, už se ví, že bude asi dvojka, bude možná i trojka, tak vylezají zajímavé zprávy, protože jeho okolí začíná pouštět, myslíme, bývalí spolupracovníci i v rámci toho filmu do světa zajímavé informace, které jsou teda ověřené. Michael Jackson měl na cestách překvapivé lidové chutě. Podle letových záznamů si během cestování pravidelně objednával kuře z KFC,

No, pán Kentucky by měl jistě radost. No, já bych si dal teďka... Ježiš, a víte co, já bych si teďka dal? Já bych si dal ten salát Koleslav od nich. Jaký dobrý. A tam nebudou žádný Ečka, že ne? Radio Kiss.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální doprava za 4 minuty 13. Pojďme na to. V ulici Nákladní Karlovy Vary nehoda, dva auťáky v sobě. Silnice 43 Lipůvka, okres Blansko, délka kolony už 300 metrů. Silný provoz, probíhá vyšetřování nehody a auťáky dva v sobě. D48 z Rybí na Český Těšín, tak pozor, kilometr 53. Neprůjezdný jeden jízdní pruh. No a to vypadá, že zatím z hlavních tahů je to vše. Lubega a dáme si něco o jeho holkách.

0: starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Ina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kids.
7: Textilní žaluzie, plise, rolety den a noc a další.
8: Žaluzie.
7: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
12: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: Radio Kiss počasí.
15: Dnešní obloha bude zatažená a místy se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na západě Čech bude kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
14: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
15: Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, dali na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení drážnímu úřadu. Uvedla to dnes mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Podle drážního úřadu jde o přestupek s pokutou až 1 000 000 korun. Další dva letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubic se stále vyšetřují. Filipínský senátor a bývalý šéf národní policie Ronald de la Rosa uprchl ze senátu, kde se ukrýval před zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem pro obvinění ze zločinů proti lidskosti. Policisté a zaměstnanec Národního vyšetřovacího úřadu ve středu večer během napjaté konfrontace v areálu senátu vystřelili do vzduchu, což donutilo zákonodárce, aby se ukryli ve svých kancelářích. A teď zpátky domů.
16: Františkovy lázně slibují, že o víkendu se ve městě nikdo nudit nebude. Lázeňské město vstupuje už do své 233. sezóny a připravený je bohatý program. Nebude chybět spousta známých umělců, až se chystá velká akce pro siláky a Mariánky zase lákají na dlouhou plochou dráhu. Pro KIS Lucie Sinková.
14: Sport.
15: Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
17: No vidíte, my máme vlastně úplně nového mistra ligy. Já jsem věděl, že to Baníček jednou dokáže. Nádhera.
14: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
18: Be happy.

0: Kids. Máme už čtvrtek, 14. května, svátek Bonifác. A já mám pro vás snad dobrou informaci. Pokud jste nestihli Avatara 3 v kině na tom velkém plátně, tak mám pro vás datum, kdy bude konečně online. Nebude to zadarmo, ale bude to za předplatné. Tak ve svém kalendáři si můžete napsat, že do knihovny streamovací služby Disney Plus přibude od 24. června. Tam se na to budete moci kouknout, pokud máte Disney+. Mimochodem, Avatar už vydělal přes 6,75 miliardy dolarů a čtyřka by měla dorazit do kin 20. prosince léta páně 2029.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

0: čas. Seřídíme si hodinky. Do této akce zbývá 9 dnů, 2 hodiny, 7 minut, 28, 27, 26, 25 vteřin a tak dále.
1: Explosion Tour. Explosion Tour 2026.
2: Tak 90s, samozřejmě 90s, Explosion Tour jede zase za váma a dámy a pánové, je to už opravdu za 9 dnů 23.5. Výstaviště Praha, nejlepší 90kové ikony, Alexia, Two Unlimited, Rednecks, Captain Jet, Jack Rightside Fred a další ikony 90ek na jedné stage. A my ráno pro vás máme lupeny a teď máme pro vás dokonce i dres. Ano, ještě i zítra budu mít pro vás dres 210-323-323. Ptám se, komu se to povedlo dovolat. Ahoj!
3: Ahoj, tady je Marta.
2: Ahoj, Marto! My jsme vždycky říkali, Marta, tu zná celá banda. Nebo tak nějak, nebo parta?
3: Ano.
2: Ano. Marti, co děláš
3: 23.5.? Nic, těším se na koncert.
2: Jo, a ty už máš lupeny?
3: No nemám, ale doufám, že je budu mít. No, poprvé jsem se dovolal do kysu.
2: No a zrovna jenom dres, viď?
3: Aj.
2: Lenca trela. Hele, ale možná, protože ten dres je vyprodán, jo? Možná ano. By si mohla zkusit třeba na Facebooku, že vyměníš dres za jednu vstupenku.
3: No to bych mohla, no, ale to myslím, že se asi nechytnu.
2: No a nebo možná dva dresy za jednu vstupenku. Tak kam poletí dres týhletý akce 90kové Explosion?
3: Poletí na Zbraslav.
2: Na Zbraslav, dobře. Tak prosím tě, připomínám úplně všem, lístky jsou stále v prodeji, buď to na stránkách 90explosion.com a nebo na vlnách samozřejmě Rádia Kiss a nebo kiss.cz, kde máte rovnou odkaz, kde si můžete lístky koupit. No a ještě i zítra mám tady další dres právě s logem tohodle krásného festivalu, největšího 90kového open air festivalu v České republice. Držím ti palce, aby si nakonec ten lístek na ten příští víkend sehnala, OK?
3: Ano, díky moc.
2: Ahoj, vydrž mi na lince.
3: Ahoj,
2: a máme
3: díky.
2: Tady další skvělou kapelu, která tam bude a přijede osobně 24/7.
1: Explosion Tour 2026.

0: Odpoledne vysíláme.
1: KISS Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

balení bylo přece kdysi větší. Jo, jo, to už jsme zažili několikrát. Tak bacha, čokoládovou kouzelnickou iluzi teďka řeší německý soud. A ten dokonce rovnou rozhodl, že výrobce Milky zklamal své zákazníky. Oblíbená čokoláda Alpenmilch se totiž zmenšila ze 100 na 90 gramů. Ale obal zůstal skoro stejný a cena navíc vykročila nahoru. Soud teď firmě vytkl takzvanou smrskflaci, tedy skryté zdražování přes menší balení. Výrobce měl podle verdiktu jasně upozornit, že čokoláda obsahuje méně gramů. Firma se ale může ještě odvolat. Důvodem je hlavně teďka drahé kakao, energie a samozřejmě doprava. A netýká se to jenom Německa. Menší Milky už dorazily i do českých obchodů. Za málo peněz ještě více muziky, nebo jak se to říká. Takže prosím vás, kysáci, bacha. Za chvíli

What is love? A já se teďka koukám na rubriku Lepší než originál a to už je třetí sezóna oblíbeného pořadu. Samozřejmě ranní kys, že jo, to je Míša, Patrik a Roman. Musím teda říct, že včera jsem vůbec nezáviděl Patrikovi s Míšou, jak běhali možná dalo by se říct už po středních Čechách a snažili se dostat co nejdále, tak pokud jste ještě neviděli tohleto video z včerejšího Yesmana, tak mrkněte na Facebook Rádia Kiss, protože oni si mysleli, že mají dojet nejdál, ano, to jako splnili, ale pak tady Roman vytasil fintičku, že aby jsme spočítali, kdo by to šel tu trasu nejdéle pěšky. Vyhrála Míša a musím říct, že video se fakt povedlo, tak mrkněte Instagram anebo Facebook Rádia Kiss. Včerejší Yesman, no, to jsem zvědav, co dostane Roman příště. Dostaň se na konec České republiky. Máš na to jeden den. No, Romane,

0: Na značkách už je Magda a samozřejmě Radek. Odpolední Jump startuje za 10 minut. Počkejte se na to a všem krásný čtvrtek.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vás zdravíme z odpoledního jumpu, pojďme nejdříve na dopravu. Bouralo se například v Liberci, tam je to v ulici Tatranská. Jedna dopravní nehoda je taky v Ostravě, tam se bouralo v ulici Manesmanova a jedna dopravní nehoda je také v Liberci v ulici Náměstí Poštovní.
2: No, za mě už jenom Praha Malinská, my vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump na Radio Kiss.

0: 6 do 10 večer
1: s Martinem Hovorkou na Kisu.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
5: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
6: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
7: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
6: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
1: Radio Kiss počasí.
8: Pro dnešek je zataženo až oblačno a místy se vyskytují přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 10 až 16 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Subjekty působící v kultuře předloni utržily za svou činnost, tedy z prodeje vstupenek, výrobků a služeb, téměř 320 miliard korun, meziročně o 12% více. Na celkových příjmech institucí, spolků, příspěvkových organizací nebo živnostníků v kultuře se tak jejich tržby podílely ze 84%. Zhruba 10% tak činily dotace. Vyplynulo to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. Americká nadnárodní skupina Mondelēz zklamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal za pravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku. Rozsudek zatím není pravomocný. A teď zpátky domů.
9: Hlavní silnice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem se o nadcházejícím víkendu úplně uzavře. Dělníci provedou montáž posledních dvou příčníků mostu a následně také odstranění příhradových konstrukcí, na kterých byl most dočasně provizorně uložen. Uzavírka silnice proběhne o víkendu. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
8: Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: My, Blance, moc děkujeme a vám popřejeme hezký odpoledne.
11: Emily in Justice, Gary Halliwell a samozřejmě odpolední Jump na KISu.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
11: Be happy.

0: 14 hodinu sú minúty 14. května, čtvrtek, malý pátek, jak to samozrejme s oblivou tak nejak průřezem republiky označujeme, pretože je to tak nejak jako pekný, ano. Že tam zní už to pátek. Sice takou... malý pátek, ešte v pátek musíme do té práce, drtivá väčšina samozrejme,
1: ano.
0: Ale už to zní, jako už jako se přiblížíš ešte víc blíž tomu víkendu.
1: Hned máš jakoby podle mě lepší pocit, prostě, fakt jsi taky třeba víc jako natěšený, nabuzený, samozřejmě netýká se to úplně těch lidí třeba, kteří musí makat i po víkendu.
0: Říkám, drtivý většiny, říkám samozřejmě každý, že gastro, tak to jede krátkej, dlouhej většinou, nebo tak, má nějaký jiný model a prostě dřív nebo později ten víkend musí vychytat směnaři a tak dále.
1: Je to tak, anebo třeba i ti, co hrajou divadlo, že jo.
0: Taxikáři, ty hraješ divadlo?
1: Já v neděli je pro dětičky, ano.
0: Dobře, no. A dneska jsi taky ne?
1: Dneska mám taky představení. Tento týden ze mě bude i herečka.
0: Herečka nebo herečka? Tohle je důležitý, jako rozlišovat.
1: Herečka doma, herečka v divadle.
0: Tak já myslím, že tohle to na vysvětlenou úplně stačí. Startuje odpolední jam, hezké odpoledne.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední jam. Na rádi.

0: V jedné vteřině.
1: Kdyby jsme měli hudební nebo filmové protiklady, tak tady by se to dělalo velmi dobře.
2: To
1: ten
2: je
1: název
2: pravda.
1: Název by se tady dělal jako velmi dobře, ale všechno vůbec jako, ale nic. Méně půjdeme do českých vod.
2: Aha.
1: Moderní muziky, to znamená, když už byla Česká republika osamostatněna, když to řeknu takhle.
2: OK.
1: Ale holky dneska, jsou to holky, ale bylo tady víc jako kapel, už ti hodně radím, se nemůžou dát vlastně už nikdy dohromady. To už ti taky hodně radím.
2: Tak naše holky s Káťou Brzobohatou to teda nejsou, ty jsou furt jako v cajku, v pohodě.
1: No ale pohromadě. Taky to nedali dohromady.
2: Jak to, že to nedali dohromady?
1: No tam jedna chybí, že?
2: Jo, to máš vlastně pravdu.
1: No, Klára.
2: No, Klára tam vlastně Klára chybí, tam, to je
1: tam
2: fakt.
1: Vlastně byly čtyři a jsou tři. Ale já myslím, že to rozklíčil levou zadní, tak nebudeme ani upozorňovat na mobilní aplikaci.
2: Dobře.
1: Protože, přátelé, já myslím, že tohle Magda dá prostě, to vystřelí jako od boku. Dávajte pozor.
3: Takže bílá není černá.
2: Je, yeah, vidíš yeah. To? Mlíko musím koupit.
1: No.
2: Black milk.
1: Tak úplně bílý. Nebo se asi bude blbě skánět.
2: To
1: je to tak. Samozřejmě a ten moment, který jsem vystřelil, tak to byla bohužel už zasnulá Helenka Zetělová. Takže sedmkrát a Black milk.
2: No, skvělá pecka. Věci. Já to měla taky strašně ráda.
1: Modrý dým mě bavil. A vůbec jako bylo to dobrý.
2: No, jinak jedna z těch zpěvaček teďka samozřejmě tak bude mít i brzo koncert, takže určitě třeba mrkněte na internet, abyste jí tam holku podpořit.
1: No tak kdo teda?
2: Tereska Kernlová.
1: No
2: jo, jo.
1: Tak, že jo, jo. Černochová, ta je z Monkey Business.
2: Je to tak.
0: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině. Ha!

0: Cestování, blíží se to, protože samozřejmě stupně půjdou nahoru, bude se blížit čas prázdnin, zprava doleva, jak my to tady říkáme na Radio Kiss. No a k cestování patří i taková odvrácená strana. To znamená nejenom to příjemné, hezké zážitky, gastronomie, místa, památky a tak dále, tak jak to máte rádi vy. Ale taky na těch místech na nás budou čekat takový ty filutové, kteří nám to budou chtít ne znepříjemnit, to oni nebudou chtít, oni nás budou chtít obrat.
1: Dobře.
0: Příjemnit si to hlavně sobě. A my tady máme pro vás už za malou chvíli na KISu největší světové podvody na turisty.
1: Wow.
0: Jsou rozšířené jak tady, tak i za vodou a rozhodně si je připomeneme.
1: Tak si vemte zápisníček a pojďte si to zapsat.

0: Poďme si trošičku malinko zacestovať, tak nejak imaginárne, prstem ako nejak po globuse, po mapie, to už je ako na vás, jo? Ale na co byste se měli dávat při nadcházející sezóně, protože já koukal na sociální sítě, tak lidi už začínají. Někdo totiž nemá rád úplně ty vedra, třeba úplně prázdninová. Takže jenom abyste zbystřili, až tam někde budete, abyste neskočili na ty nejlacinější, ale pozor, nejosvědčenější triky. Tak pojďme si pár jich představit.
1: Ku příkladu, kdybyste chtěli vyrazit třeba do Brazílie, tak pozor na pláži Copacabana, pokud byste si chtěli dát kebab, tak abyste za ně zaplatili tolik, kolik máte, to znamená přepočtu nějaký 1,5 libry, to znamená 42 korun. Jednomu pánovi se to totiž úplně nepovedlo, protože narazil na upravený terminál a místo 42 korun za daný kebab zaplatil 42 tisíc korun.
0: Ono to nemusí být jenom v Brazílii, je dobrý brát si ty účtenky, já si je tady v Čechách neberu, ale v cizině si vždycky zkontroluju, že mi odešlo to, co odejít mělo. Pozor, je tady trik s ptačím trusem. Možná jste zaznamenali, v evropských velkých městech se nejčastěji objevuje fígl s falešným ptačím trusem. Podvodník nenápadně potřísní turistovi oblečení či vlasy barvou, která připomíná ptačí trus. Následně mu nabídne pomoc s jejím odstraněním, protože má světe divce, vlhčený ubrousky a takovýhle věci. A pak z vás tahá prachy a je to velmi nepříjemné se ho zbavit.
1: Podobný trik je i s fotografií. Když se budete chtít někde vyfotit a přiběhne za váma nějaký místní a řekne, já vás vyfotím, tak vy ochotně řeknete, no tak super, že jo, a jenom, že jakmile vám tu fotku udělá, tak z vás okamžitě tahá peníze. A tohle to jsem zažila právě teďka i v Paříži, když jsem byla. Viděla jsem to tam častokrát, takže hele, selfiečka fungují nejlíp, nedávejte nikomu do ruky foťák ani telefon.
0: Já jsem to udělal asi před 20 lety v Paříži, tohleto, něco jiného, teda podobně, protože jsem si vybral člověka, tehdejší přítelkyně měla foťák na ruce a říká, kdo nás vyfotí, a já v té Paříži, francouzský Paříži, říkám, dej to tamhle tý tlustý, ta nám s tím neuteče. Přátelé, byla to paní z Čech. Takže jsme pokecali, já se samozřejmě omluvil, protože jsem byl rudej až úplně někde jako to.
1: Jasně.
0: A věřte mi, že mi bylo sakra trapně. Takže bacha na to a dejte si pozor na dovče.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, jak to vypadá teďka na našich silnicích a dálnicích? Jedna dopravní nehoda je na dálnici 48, je to ve směru na Frýdek Místek, bouralo se na 57. kilometru. Jedna dopravní nehoda taky v Mladé Boleslavi v ulici Třída Václava Klementa a bouralo se bohužel i v Kladně a tam je to v ulici 28. října.
2: Já s váma zůstanu na Kladně, protože tam je další bouračka, je to k olejárně, takže opatrně. Nový čin okres Kopřivnice Československé armády. I tady bohužel velký trouble. A počítejte se zdržením.
1: Pokračuje odpolední jump.

0: textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
1: Žaluzie.
0: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
5: A party může začít.
6: dh@atrakce.cz.
5: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
6: dh@atrakce.cz.
5: A o děti bude postaráno.
6: dh@atrakce.cz.
7: Rádio Kiss. Počasí.
8: Pro dnešek je zataženo až oblačno a místy se vyskytují přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 10 až 16 stupni Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce. V kubánské metropoli se ve středu večer konaly na řadě míst protesty kvůli stále delším výpadkům elektřiny. Následovaly poté, co některé čtvrti Havany neměly elektřinu až 22 hodin. Lidé na několika místech zapálili barikády a bouchali také v oknech do hrnců, což je způsob protestu oblíbený v Latinské Americe. Týžden ministr energetiky řekl v televizi, že Kuba už nemá ani kapku nafty či topného oleje. A teď zpátky domů.
9: Po dvou letech plánování a čekání se Praha dočká svého prvního takzvaného tunelbusu. Jde o linku, která bude jezdit mezi Prahou 6 a 8 tunelem Blanka. Během léta poprvé sveze cestující pod číslem 145 v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy, Davidská. Tuto cestu mezi Kobylisy a Davidskou má zvládnout pod 20 minut.
7: Sport.
8: Fotbalisté Tomáš Holeš s Lukášem Provodem domácí výhrou 5-1 nad Jabloncem stvrdili čtvrtý společný ligový titul v dresu Slavie a bok po boku dorazili i na tiskovou konferenci. Holeš označil letošní triumf v nejvyšší soutěži za dosud nejtěžší. Provoda těšilo, že Pražané zvládli obhajobu i v náročné sezóně, během které se představili v hlavní fázi Ligy mistrů. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
10: Máme krátce po 15. hodině, druhá hodinka jumpu je před náma.
11: Má moje oblíbená Bon Jovi, It's My Life, tady u nás a Kissu, hezký odpoledne.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Já myslím, že nejeden náš posluchač, Magdi, co poslouchá ladí Radio Kiss, zaznamenal, že někdo ukradl zácnou lebku. Lebku svaté Zdislavy.
1: Mm-hmm.
0: To je věc, která je nemilá samozřejmě, protože pro věřící a pobožné
1: samozřejmě.
0: Z toho kostela je to prostě relikvie, která tam jako neodmyslitelně patří. Je to z baziliky v Jablonném Podještědí, kam zdravíme. Je to samozřejmě svatá Zdislava z Lemberka. Mm-hmm. Je to dokonce i film a příběhy jsou o ní natočené a je to velmi zajímavá paní naší historie, takže klidně můžete kouknout. Ale proč o tom mluvím? Já jsem včera zaznamenal v nějakých zprávách,
1: ano.
0: Jak vlastně pražský arcibiskup a primas se s tím vůbec nepáral.
1: Ano.
0: Za mě je v pořádku, já bych se rozohnil ještě víc. A vlastně vzkázal zlodějovi, že by jí měl vrátit. Což teda my taky prosíme.
1: Určitě.
0: Pokud náhodou třeba posloucháte, vraťte tuhle relikvi, si myslím, velmi důležitou.
1: Co s tím budete dělat?
0: Ale on řekl, a opravdu jako úplně od plic, že by jí měl vrátit, protože by jej měla jinak stihnout kletba nebo jiné neštěstí toho dotyčníka. A já teda jako, jelikož jsem pověrčivej dost, za první by mě to ani nenapadlo,
1: no,
0: ale za druhý teda, když už by k tomu došlo, ty bláho, jak se tak bál.
1: Já
0: tak
1: jsem
0: bál.
1: To chtěla před malou chvíli právě říct, jako když takovouhle věc ukradneš, tak tě jistě musí stihnout nějaký
0: něco,
1: boží trest.
0: Něco vošklivýho prostě.
1: Vůbec.
0: Kámo, já myslím, že máš ještě čas. Vem Zdislavu.
1: No?
0: Vem hlavu do rukou. A víš to vrátit. A nebo se nemusí přiznávat, že jo, ať to někde nechá někde a řekne, hele, nechal jsem to tamhle, čau, ahoj.
1: S lístečkem sorry.
0: Jo, big sorry.
1: Sorry
0: jo,
1: jako.
0: Ty jo, jako zajímalo by mě, jako, na co to je, protože on tam nechal šperky. Na ní byla koruna.
1: Já nevím.
0: A tam zůstala.
1: Tak prostě měl na to zálusknu, jako nedalo mu to spát, prostě teď to s tím spinká takhle vedle na tom polštáři, mazlí se
0: být,
1: s tím.
0: Může to být jako, nějaký takovýhle člověk.
1: Může to být, no.
0: Tak se pomazli a vrátí.
1: Jo.
0: Děkujem. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Vychytali jste, nebo respektive vychytáváte, někdo vychytal, kdo ví, každopádně výherní signál, prostě soutěž je daná už od tohoto pondělí, máme čtvrtek, budeme rozdávat zase voucher v hodnotě 5000 korun. Ty vouchery, je celkem jich je 10.
2: Ano.
1: 5 si jich rozebralo, nebo vzalo, aby vám rozdali ranní trojka, to znamená Roman, Míša a Patrik, no a my v odpoledním jumpu uděláme tu druhou polovinu. Takže před náma je, co se týče odpoledního jumpu, předposlední voucher, který budeme rozdávat.
2: Samozřejmě firma Brotex má naprosto luxusní povlečení, teď zrovna tady na to koukám, ale samozřejmě taky to začíná i u prostěradel. Rozhodně tam máte tedy z čeho vybírat a bude dneska někdo vybírat?
1: Bude dneska někdo vybírat, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj kdo?
3: Ahoj, tady Prokop.
1: Ahoj Prokope. Čau. Ty bláho, Prokop.
2: To je hustý.
1: Já jsem v životě neviděl naživo jedinýho Prokopa. Teď ho taky teda nevidím, ale aspoň ho slyším.
2: Čevače, budeš
1: jako
2: mít možná...
1: Jako fakt se jmenuješ Prokop Prokop, jo?
3: Ano, fakt je to křesní jméno.
1: Máte to v rodině, že jsi to podědil, nebo jsi jako jediný?
3: Ne, našim se to prej jenom líbilo, tak...
1: Dobře.
2: Radek žádnýho neviděl, takže budeš mít ještě potom jeden úkol, prostě musíš dorazit do Rádia Kisa předvíst se nám,
1: jo? Ty si vůbec existuješ. Prokope, každopádně tvůj úkol a vůbec všech soutěžících tento týden na brotex.cz je najít logo Rádia Kis u nějakého toho výrobku, který je právě na Brotexu. Kde ho vidíš?
3: Je to teda mušelínové povlečení 140 na 120 a barva mint.
2: Ňuf, ňuf, ňuf, ňuf, je to fakt úplně luxusní.
1: Je to tak, Prokope, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup čehokoliv z brotex.cz je tvůj, budeš vybírat ty nebo někdo jiný?
3: Určitě to předám přítelky, něco na
1: to. Veď, ono to bude lepší. Tak proklid v domácnosti to bude lepší, veď. Rozumím ti. Prokope, jinak odkud telefonuješ, odkud jsi se dovolal?
3: Moravského Krumlova.
1: Krásný město.
2: Yeah.
1: Tak zdravíme do Moravského Krumlova. Vydrž nám na drátě, velká gratulace, už můžete vybírat. Ahoj.
3: Super, děkuju moc.
1: Čau. No a vy nezapomeňte, teď už bude jenom poslední voucher u ranní trojky a poslední voucher u odpoledního jumpu, a to zítra.
2: Zítra, držíme palce.
4: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Franky Bodyjam na Rádiu Kiss.
1: Tak koukneme do světa formule, tam se teď již zase trošičku rozvířily vody mezi, od Schumachera.
2: Ano.
1: Ale ne od Michaela, ale od Ralfa.
2: Aha.
1: Svůj čas už dostali, slávu si užili a teď by měli uvolnit místo mladším. Tak nahlíží na aktuální situaci v šampionátu Formule 1 bývalý jezdec Ralf Schumacher. Podle něj je nejvyšší čas, aby po sezóně nejstarší piloti ukončili kariéru a přenechali svá místa mladším jezdcům. Jmenovitě jde o Schumacherovi bývalé soupeře Fernando Alonso a Lewise Hamiltona.
2: Čověče, a Fernando to byl vždycky můj favorit, když jsem občas jako koukala na formuli.
1: Jo, byli dobře, kde mu to jezdilo, no.
2: Jezdilo mu to někdy jako opravdu moc hezky, no a Lewis Hamilton, ten se jen tak podle mě ale nepustí.
1: Tak Alonso triumfoval dvakrát, Hamilton dokonce sedmkrát, ten vyrovnal právě, že jo, rekord Michaela Schumachera, ale rád by asi osmý titul, aby se oddělil, ale k tomu potřebuješ auto a k tomu potřebuješ hromadu věcí a jinak to samozřejmě nebude fungovat a taky jsou tam jiní, lepší momentálně, teda aspoň to tak dokazujou, takže uvidíme, no, ale mám taky tušení, že pokud to klukům jezdí, třeba úplně nevyhrávají, ale jsou prostě někde furt ještě popředí, proč by někam odcházeli?
2: Mám takový jeden zajímavý poznatek. Věděl jsi, že třeba Lewis Hamilton normálně vůbec neřídí?
1: Jakože normálně?
2: Ne. No, jakoby on prostě jezdí jako by formule, ale normálně řídí. A myslím si, že si to někde říkal před pár lety, že to má snad dokonce zakázaný.
1: Tak jo, disciplinárku na něj si má řidičák vůbec. Pojď sem, kam jdeš?

0: My budeme teďko někam cestovat. Magda ví víc. Kamže se to vydáme, prosím tě?
1: Vydáme se teďka v tuto chvíli do Afriky, to znamená do Ugandy. Neděste se ničeho, přátelé, pokud někdo náhodou třeba strádáte finančně, tak právě Uganda by pro vás mohlo být to pravé místo, kde vytěžit, doslova vytěžit nějaký pořádný prašule. Protože v Ugandě se našly ložiska zlata v přibližné hodnotě 13 bilionů dolarů.
0: Dolarů?
1: Dolarů.
0: Ty, to bych asi ani nepřepočítal na prachy. Jako. To by bylo takhle číslo a pak by bylo asi 8 tisíc nul.
1: Asi tak, jako. Jako člověče, jeden bilionek by mohli postrádat, ne?
0: Jako proč být takhle hladový, že jo, víc stačí miliarda, no. Ale jako...
1: Jo, v pohodě, tak vezme Milošku jednu.
0: No takže nám začne takový novodobý Klondike možná, no. Ono záleží, co bude za pravidla.
1: Samozřejmě, tak oni to...
0: Oni na to vlítnou, ale společnosti, že jo.
1: Určitě, pane bože, Cartier to zabere celý.
0: Ale prostě, když si vezmeš, že... Opravdu by si tam někde si koupila políčko, nebo já nevím, jak to tam je... Kopala, najednou budeš mít zrovna ty tu největší zlatou žílu.
1: To by bylo skvělý.
0: No jo, ale ta práce a to všechno, jako, se dokážu představit, protože těch románech tenkrát z Klondajku a vůbec podobných míst, i dnes jsou novobdobí, že jo, zlatý, diamantový doly.
1: Ano.
0: A tomu oni to přezdívají, že to je peklo na zemi, že jo. Pro ty
1: asi
0: kopáče.
1: Jo, pro ty kopáče, ale já bych si jako nějaký ten měsíc klidně kopla, kdybych to měla 13 bilionů.
0: Kdyby to člověk věděl, že kope správným směrem.
1: Ano, je to tak.
0: Že kopne třeba metr, dva, jo, a ne třeba 200.
1: 200, no. Tak je, přátelé, Uganda, šup tam.
0: Kdyby náhodou, zlatá horečka na Ugandu, šup, směr.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Máme nějakou tu kolonu, kolona z Prahy, dávajte dobrý pozor.
2: Z Prahy na Hradec Králové po 11, kolona tak 3 kilometry.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je taky v Šumperku, bouralo se v ulici Edvarda Beneše. Taky jedna dopravní nehoda je přímo v Liberci v ulici Kašparová a jedna dopravka taky v Českých Budějovicích v ulici Lidická třída.
1: Ode mě přímo Kolín Dukalských hrdinů a ještě jedna, to je Pelhřimov třída Legii. My vám přejeme šťastnou cestu a jdeme do druhé poloviny odpoledního jumpu na Kisu.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
8: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
9: Radio Kiss počasí.
10: Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, místy s deštěm. Odpoledne nás čeká protrhávání oblačnosti a k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Napříč republikou budeme mít mezi 11 až 16 stupni Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 44 korun 22 haléřů. Naftu bude možné prodávat maximálně za 42 korun za litr, tedy o 17 haléřů dráž než dnes. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko by mělo konečně uznat, že vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení bylo bezprávím. Obavy některých českých politiků, že sudetští Němci chtějí měnit majetkové poměry v Česku, jsou ale neopodstatněné. ČTK to řekla německá poslankyně za stranu Alternativa pro Německo a členka německo-české parlamentní skupiny Martina Kempfová. A teď zpátky domů.
11: Číšníka ani barmana tady nečekejte. Lesní bary a samoobslužné kavárny v Českém lese nabízejí jedinečné zastavení uprostřed přírody, fungují na principu důvěry a umožňují turistům i cyklistům doplnit cíly přímo na trase bez spěchu, bez front, s autentickým kouzlem. Z Českého lesa Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následně přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
12: Odpolední jump, to jsme my dva, Magda a Radek, a my vám přejeme moc hezké čtvrteční odpoledne.
13: Pojďte si s náma užít i muziku Sigala, anebo taky Get Fair.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: Rozvod je věc nepěkná, my se na ní teď podíváme trošičku jinýma očima tady u nás v odpoledním jumpu na rádiu Kiss. Hezké odpoledne. Já mám rozvod za sebou, ale já, jak říkám, s naší nebo s mojí ex-manželkou, my bychom takový rozvod přáli kde komu. V klidu, má pohodu, vycházíme spolu. Fantasticky, máme spolu dítě. Proč bychom si házeli klacky pod nohy? Ale ne, každej to takhle má.
1: Jeden muž z Ameriky chtěl během rozvodového vyrovnání po své bývalé ženě zpátky ledvinu, kterou jí daroval.
0: Chápeš tak jako to? Klobouk dolů, je to frajer, že jí jako daroval.
1: To je,
0: což
1: samozřejmě.
0: Jako byl manžel a tohle z toho pecká, ne každej by do toho šel.
1: Ano.
0: Ale jakože, když už teda to nevyšlo, dávaj zpátky mi ledvinu.
1: Pojď sem s tou ledvinou. Ale jak by to pro mě jako probíhalo, kdyby ten soud tomu to překlep, jako teď ta ženská jako,
0: no tak by musela na operační sál prostě vyndat, jako.
1: A on by si tam nechal zpátky zandat, jako kdy to
0: já vůbec netuším, jak samozřejmě tyhle věci jako procesy probíhají, ale ona by byla asi malinko nahraná, ne?
1: To by byla hodně podle mě
0: nahraná.
1: To by byla
0: asi taková soudně potvrzená asi jako, v, jako vražda.
1: Vražda, no. Tak jako mohlo by to probíhat tak, že by se našel jiný dárce a proběh by takový jako výměnej řetězec prostě s ledvinama.
0: Já chápu, ten frér je evidentně zhrzený, naštvaný a chce tu ledvinu zpátky.
1: No, radši bych si na ně dával pozor, jestli nechodí někde s nějakou kudličkou.
0: Jdeme čekat někde před prací. Hele, já si jdu jenom pro to, co mi patří.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: budou ven. Detektor lži.
1: Magda nachystaná, má všechny ty věci, které má mít přisátý na sobě, aby ten detektor všechno rozpoznal, to už je tady hotový prostě. A ty naše detektorní asistentka to tady samozřejmě jako přidělala.
2: Ano.
1: Jo? Všechno je ready a já za chvilku vyřknu otázku a bude mě zajímat, jak se s tím popasuje náš detektor lži.
2: Fajn.
1: Co tak... bude pravda a co ne.
2: Jo.
1: Jo?
2: Dobře.
1: Jsi ready?
2: Jsem ready.
1: Pak se tě, Magdo, ptám. Kdy Magda Vronková začala pařit? Jaká byla pařmenka na diskotékách nebo jiných zábavách? Chlastala? Jela něco jiného? Prostě pojď nám říct o sobě tenkrát pravdu.
2: Tak já jsem velmi slušné děvče. Já jsem začala...
1: To je hrozně jednoduchý.
2: Tak jsem středně slušné děvče. Dobře, jsem pořádná cácora, která to umí pořádně rozjet. Každopádně na diskotéky jsem začala chodit, když mi bylo 19 let. 17. Dobře, v 15. Tak první dní jsem byla ve 14. No a tam jsem šla ale v doprovodu tenkrát svého bratra. Jenomže, když jsem byla potom trošku starší, tak jsem chodila do jednoho pražského klubu jménem Face to Face. A tam jsem samozřejmě pila Coca-Colu. Dobře, pila jsem vodku s Red Bullem. Ale já jsem, no, dobře, tak vodku s vodkou. A s ledem. No a samozřejmě hned jsem vyrazila po první skleničce, jsem vyrazila na parket a předváděla jsem prostě ty nejlepší taneční kreace. Dobře, bylo to něco mezi Johnem Travoltou a Lenochodem.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Já si pamatuju, že kdysi dávno jsem tam jezdívával a ty jsi byla na nástěnce, měla fotku a potom bylo naše kopyto. Ale...
0: S pravdou ven. S pravdou ven. Detektor lži.

0: Teď vysíláme.
1: KISS Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Facebook, Facebook Rádia Kiss, nikde jinde tuhle soutěž nenajdete, takže rozhodně jenom a pouze tam, nikdo nikam nevolá, pokud má čas, Facebook Rádia Kiss, Rádio Kiss samozřejmě. S Rádiem Kiss teď můžete vyhrát jeden z pěti voucherů do Čes Areál Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť. Takže pokud máte čas, tak rozhodně Facebook Rádia Kiss.
1: A nezapomeňte, že tahle ta soutěž běží do zítřejší 18. hodiny, takže šup, šup, šup na Facebook Rádia Kiss, ať to ještě stihnete.
0: Držíme palce a pět voucherů ve hře. Jump. Odpolední Jump

0: Dneska už jsme vás informovali o tom, jaký světový triky fungují na turisty, co se týče takových těch podvodníků během odpoledního jumpu tady u nás na Rádiu Kiss. Hezký podvečer, ale teď se podíváme, nechceme vás děsit.
1: Ne, vůbec.
0: Sami jsme se vyděsili.
1: Ano.
0: Ale já čas od času, když plavu na volné moře, ne někde tady jako poblíže břehu, jo?
1: No jasně.
0: Ale když se jdu proplavat, jakoby zaplavat jako kousíček a už pod tebou je opravdu třeba pár desítek metrů nebo víc. Nebo skočíš někde z lodě. Občas popřemýšlím, co tam dole vlastně ze spora může na tebe jako číhat nebo koukat.
1: V hlubinách oceánu teďka vědci totiž objevili gigantickou oliheň. Dorůstá údajně velikosti školního autobusu. Jo, tak je to americký žlutýho, asi se jako myslí, že...
0: A ten je dlouhej.
1: Ten je dlouhej. Jako, teď si tam prostě plaveš a teď pod sebou vidíš prostě
0: pozor,
1: tu oliheň. Jako,
0: to se nám vrací to, že jsou ty legendy asi opravdu založený na pravdě. Když se koukneš do různých těch knížek, Žela Verna a tak dále, jo, nebo nejenom jeho, ty bláho, teď jsou tam ty kresby,
1: ano.
0: Jak vlastně ta loď je obepnutá právě těmadle olihněma.
1: Tak on je to podle mě i podle těch bájí, tak by to měl být vlastně kraken, že jo?
0: Taková kraken, no.
1: Obrovská oliheň, takže jako já tohleto pod sebou někde vidět, jak to na mě koukáš tím obřím jedním okem, nebo co to má, tak jestli to teda oliheň má to oko, ale tak nevím, no, já se asi radši utopím sama, nebo já nevím.
0: A podle mě to prostě akorát řekne, desert. Jo? Ale jako, co tam dole vlastně ještě je?
1: Nezbádaný. Je
0: nezbádáno
1: to
0: a jako možná bychom se divili. Třeba tam je nějaká Godzilla nebo něco podobného, že jo?
1: Mně stačí nafukovací bazén, já jsem v pohodě.
0: Jo? Na Vysočině takovýhle frajer měl nafukovací.
1: Ano.
0: Člun?
1: Dobře.
0: Naštěstí už je ze hry.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na hry.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Matouš má pro vás zprávu, dávajte dobrý pozor, kde je nějaký ten dopravní trouble.
2: Jedu po D11 na 52. kilometru, to stojí, je tady bouračka. Dávajte pozor, směr na Hradec Králové, 52. kilometr.
3: Matouši, moc krát ti děkujeme. Máme jednu mimořádnou zprávu z dálnice D48 ve směru na D1, 58. kilometr. Je tam provoz obnoven jedním pruhem po dopravní nehodě. Dávejte si ale pozor taky právě na D1, protože právě před Brnem se nám tam vytvořila snad 50-kilometrová kolona pro kamiony. No, je to velký špatný.
1: No a v Brně se bouralo hned několikrát, vypadá to na křižovatku Řípská a Tuřanka, tady velký blbý. Stejně tak je to Porgesova ulice, dále v Plzni je to Kaplířova a poslední aktuální je Kralupy nad Vltavou u Dýhárny.
3: Tak hlavně pevný nervy a šťastnou cestu. Asi.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
3: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
4: Žaluzie,
3: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
5: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka matulka.cz.
0: Rádio KIS počasí.
6: Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, místy s deštěm. Odpoledne nás čeká protrhávání oblačnosti a k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Napříč republikou budeme mít mezi 11 až 16 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Dnes to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Automobilka Volkswagen neuvede na trh plně elektrickou verzi modelu Golf dříve než na konci tohoto desetiletí. Generální ředitel automobilky Thomas Scheffel to uvedl v Londýně na konferenci, kterou pořádá deník Financial Times. A teď zpátky domů.
7: Českobudějovické výstaviště ode dneška do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku tradiční výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 000 lidí. Společně s ní se bude konat čtvrtý ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slávie v duelu s Jabloncem. Branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slávia ve středu zvítězila výrazně 5-1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul. Tolik ze zpráv s Blankou Hloubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
8: Pravda pravdoucí, 17. hodinka odbyla, jump pokračuje i teď.
9: No a za necelou hodinu Vojta Sklenář a Juboxy, těšte
0: to
9: se.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: The

0: Víte, že?
1: V tuhletu chvíli v naší rubrice víte, že si myslím, že potěšíme velkou spoustu lidí, jak těch, kteří mají rádi tak trošku jako pařit, a samozřejmě ti, kteří debužírují na sýrech. Protože doktoři tvrdí, že údajně předtím, než jdete ven pařit, když sníte prostě kus sýra, tak vám to pomůže od horší kocoviny.
2: Ale já tomu věřím. Protože hele, tak jako pojďme si to, Italové, Francouzi a tak dále, bychom mohli pokračovat.
1: Je to
2: jako
1: tak...
2: co k tomu mají k tomu vínu?
1: Sejra.
2: Jsou to sýry, že jo? Především, nejenom šunčička. Tak jo, takže já si myslím, že to není jenom jako zobačka k tomu, ale možná je to i záměr, aby ten žaludek právě druhý den s tou hlavou byli víc v cajku.
1: Takže nakoupit parmazány, mozzarelli, všechno, co máte rádi, a pak si dejte to vínko.
2: Ty, dostal jsem na to chuť.
1: Já taky.
2: Na ty sýry, na to víno ne.
1: Já taky na ty sýry. No,
2: nekecej, to by svítili oči u toho vína ty.
1: Dobře, jako kombinace tohle to mě láká samozřejmě.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ha! A vy jste si určitě říkali, že my už vám to dneska nepřipomeneme, ale připomeneme. Samozřejmě naše unikátní soutěž 7 v 7 proběhla dneska ráno, překvapivě v 7 hodin. No a nedopadlo to teda vůbec špatně. Pokud i vy byste chtěli nějaký ty prašule, tak prostě si ráno vstanete, zavoláte si do Rádia Kiss na telefon 210 323 323. Když máte kliku a dovoláte se jako třetí, tak už jenom zavřete oči a prostě to tam tlačíte, co to jde, aby tam byla ta šestka.
2: Jirka se dneska dovolal jako třetí kraní trojce. Pojďme si ukázat, respektive připomenout, jak se mu dařilo.
3: Jdeme na to! Já myslím, že Jirka bude spokojený s číslem 5 a vyhrává 5 000
2: zase! Kdo by nebyl spokojený s 5 000, bude takhle po ránu přísudku, paráda. Já tady v ruce držím, a kde může potvrdit, konfety.
1: Ano.
2: Který se tady sem tam vystřelej, když padne šestka.
1: Je to tak? Pravda.
2: Ne. Tenhle týden ne, ale jsou tady připravený, takže ranní trojka je tady máme položené a připravené. Kdyby náhodou ta šestka, potažmo sedmička, padla.
1: Zítra budeme držet palce.
2: Ráno v 7.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Atlantis.

0: najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Kiki Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Sportovní rubrika je teďka v tuhle chvíli připravená. No a možná se budete trošičku divit, kysáci, protože my se tu zaměříme na lyže.
2: Na lyže, a to doslova do písmene, protože úspěšný kouč Tomáš Bank zůstane u lyžování i poté, co skončil v týmu Ester Ledecké, ale v jiné roli. Jako šéfa úseku sjezdového lyžování ho představila firma, známá firma na lyže, já ji tady nebudu jmenovat.
1: Dobře.
2: Začíná na K. Na jejich lyžích jezdí právě Ledecká, ale i další čeští elitní sjezdaři, a nejenom oni.
1: Wow.
2: No a on se bude zaměřovat na testování, ne že by jako testoval někde na svahu nebo tohleto, ale bude nějaký jeden z těch šéfů, který to budou mít na starosti, budou sbírat databáze, budou sbírat právě různý věci od těch elitních jezdců, aby vylepšovali ty lyže nejenom pro ně, ale potažmo právě zase pro koncového zákazníka, pro nás, aby ty lyže prostě byly zase jako tam, kde mají být. A vlastně spolupráce tak Ledecké s Bankem může pokračovat i v následujících letech, jen v jiných rolích.
1: Tak uvidíme, každopádně lyži můžete ještě možná vytáhnout, ne, podle toho počasí, jak to tam teďka je.
2: Ale vodní.
3: Mein Ski is good. I mein Taktik zkusit šušen.
0: Pranky Body Jump na Rádiu

0: Hysáci, nadešel tento moment, tento čas, kdy my dva tady z odpoledního jumpu se s váma pomaličko, ale jistě loučíme. Já frčím do divadla, protože mě dneska čeká ještě 3hodinový večerní představení v divadle pod Palmovkou. No a samozřejmě tady program na Rádio Kiss ale bude pokračovat dál.
1: Za chviličku Vojta Sklenář, vaše juboxy 4 hodiny při čtvrtku, takže máte z čeho vybírat, rozhodně na to máte čas. No a já se jenom zeptám, na co že to jdeš, jako ve smyslu, jako co hraješ?
0: Co budu hrát? Dneska budu hrát představení Žítkovské bohyně.
1: Já jsem říkal, že to je populární, že to je hodně vyprodaný.
0: To je vyprodaný, je to velký hit. My to vlastně hrajeme od roku 2017.
1: To je docela dost, skoro 10 let.
0: Skoro 10 let a zatím to nebude mít zatím ještě asi konce. Takže určitě, pokud byste chtěli někdy dorazit, tak mrkněte na stránky divadla pod Palmovkou, je tam toho spousta.
1: Cože to hraješ?
0: Já mám asi 6 rolí tam, no.
1: Ale to jako takhle si převlíká.
0: Ale hlavně, hlavní takovou jako hlavnější postavu, tak ta se jmenuje Lena a je to manželka nacisty.
1: Jo, tak dobře, takový optimistický. Dobře.
0: Jo, je to hodně optimistický, určitě.
1: Tak jo, mějte krásný večer, my se budeme těšit zítra v pátek o 14 hodin.
0: Ahoj. Ahoj. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než bude 18. hodina, než budou zprávy, dáme info ze silnic. Tohle je od Petry z D11.
2: Dálnice D11 směr do Prahy, zhruba 14 km. Je totálně zavřená dálnice v tomto směru. Je tam vrtulník, veškerý záchranný složky, velká dopravní nehoda.
1: Díky moc za info, já ho upřesním. D11 uzavřená, a to ve směru na Prahu mezi exity 18 a 8. Tak s tím počítejte a počítejte s tím, že se zdržíte i ve směru na Hradec, a to mezi 10. až 14. kilometrem. Kde na vás taky čeká zdržení, je D1 ve směru na Brno, a to mezi 176. až 196. kilometrem přerušované kolony. D2 je zdržení od 3. kilometru ve směru Brno, a na Pražském okruhu se zdržíte směr D1 mezi 22. a 19. a trochu i ve směru na letiště mezi 15. a 19. kilometrem.

0: Machine s DJem Basnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
0: Radio Kiss počasí.
5: Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, místy s deštěm. Odpoledne nás čeká protrhávání oblačnosti a k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Napříč republikou budeme mít mezi 11 až 16 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Policie dnes zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková. Nákaza dermatofilózou, které se v angličtině říká rain rot neboli dešťová hniloba a která obvykle postihuje jen zvířata, se objevila u několika lidí v evropských turistických destinacích. Jde o kožní onemocnění projevující se hnisavou vyrážkou především na obličeji a genitáliích. Nákaza je u lidí vzácná. Aktuální případ je o to závažnější, že nikdo z nakažených nebyl před vypuknutím příznaků se zvířaty v kontaktu. A teď zpátky domů.
6: I v letošním roce připravilo hlavní město osvětovou akci Dny pěstounství. Od dneška do 16. června je tak připraven tematický program na různých místech metropole, zahrnující dny otevřených dveří, besedy i setkání s odborníky a pěstouny. Součástí bude například i Den pěstounů v Zoo Praha 2. června. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Před rokem překvapil a ovládl karlovarský půlmaraton v rekordním českém čase závodu. Letos se Damian Vích vrací do lázeňského města v úplně jiné roli. Jako obhájce prvenství, český rekordman a jeden z největších favoritů matony půlmaratonu Karlovy Vary. A to už byly pro dnešek poslední zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy a Vojta Sklenář.
7: A všechny vás zdravím, pochopitelně takhle úderem hodiny 18. nabízím Red 5 Lift Me Up, no a pak už to společně rozjedeme.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Za námi jsou Imagine Dragons a my jsme odstartovali čtvrteční večerní jukebox na rádiu Kiss až do 22. hodiny. Vy vybíráte a já hraju a Denny na telefonu, tak tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ale nejenom tebe zdravím, máš tam kolem sebe asi kolegyně, jsou to typu dobře.
1: Ano,
0: takhle,
1: ano.
0: Jo, protože mně se hrozně líbilo, my když jsme spolu mluvili před chvilkou, když to ještě nikdo neslyšel, tak ty zprávě říkala, co si necháme zahrát, jsem v Kissu, dělej. To bylo dobrý. A jedna z kolegyň řekla Trainspotting, tak která to byla, ano. Denny?
1: Tak to byla moje kolegyně Majda.
0: Majda, takže Majda vybrala a já jsem si nemohl za boha vzpomenout, která je ta jako nejznámější. Pak jsem teda už si vzpomněl Underworld, Born Slippy, tak to určitě Majda myslí, jo? Myslí, že jo? Kejve.
1: Já nevím, já jsem daleko
0: od ní. Ty jsi daleko, aby tě nerozptilovala, že jo?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím tebe, komu všemu kromě Majdy a kam to pustíme, Denny?
1: Tak pustíme to všem, co poslouchá Kiss. No, už mi to zesiluje, pardon.
0: Ty to zesiluje, tak jak to slumí?
1: A hlavně pro tebe a pro všechny kysáky.
0: Do kolika máte? Do 10 nebo dřív?
1: Ne, do 7.
0: Do 7, tak to máte necelou už hoďku, to už uteče raz, dva, že?
1: Ano.
0: Tak jo, zdravím vás tam a ahoj.
1: Děkujeme moc, ahoj. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Muzika na vaše přání samozřejmě ani dnes večer nechybí v našem éteru. 14. květen a vy, kysáci, kteří využíváte třeba naší aplikaci, kterou máte v mobilu a tam mi posíláte hlasovky. Tahle je od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych si chtěl od tebe nechat zahrát Coco Jumbo. A bylo by to úplně pro všechny řidiče, ať mají pevný nervy, dneska je to na těch silnicích opět hrozný. A přeju všem pevný nervy a šťastnou cestu domů a hlavně to posílám i tobě do rádia, ať ti to tam uteče. Díky, měj se, ahoj Pavel.
1: Pavle, já taky díky, tak Coco Jumbo teď a taky mám zahrát pro všechny, co jdou dneska na poslední noční, a to od Roberta. Mr. President, další muzika tady u nás na Kissu, tak hezký čtvrtek.

odvysíláme. Kiss Active Weekend vám přináší ČEZ Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Do dnešní desáté večerní je to jenom a jenom na vás, co bude za muziku znít z našeho éteru, ale taky musíte z našeho éteru znít vy. Čili buď to pošlete hlasovku přes aplikaci Kissu, a nebo vytočte náš telefon 210 323 323, což udělala Adéla a dovolala se. Ahoj.
2: Ahojky.
1: A Adél by ráda Titanic, ale nebojte se nic. Nebude cajdák, bude předělaný Titanic. A Adél, mám říct, jako, jak jsi to původně objednala, nebo to necháme jako?
2: No, tak to řekni, ať se lidi zasmějou.
1: Protože Adél říkala, že chce Titanic od DJ Bassnickra. Já říkám, no, to sice jako od Bassnickra není, to je Jean-Luc, jo, ale tak, to nevá. Hele, je od nás.
2: Ano, to je to hlavní, ano, trefila jsem
1: přesně,
2: se.
1: Přesně, já říkám, že nejdůležitější je vždycky se prostě domluvit. A my jsme se domluvili.
2: Rukama i nohama.
1: Ano, tak kam to zahrajeme?
2: Zahrajeme to samozřejmě pro všechny kysáky, pro tebe, ať ti to uteče. A pro všechny, co jsou ještě v práci.
1: Takže i pro tebe, předpokládám.
2: No, bohužel.
1: Dokdy ještě?
2: No, až to budu mít hotový, počítám tak 3 hodinky, no.
1: 3 hodinky, tak to ještě je, chvilička. Ale já věřím, že s námi ti to utíkat bude. Tak hraju muziku a měj se, ahoj.
2: Ty taky, pa.

0: Rádio Kisa Jukebox a Masterboy za námi a teď už další muzika pode mnou a tu vybral Vašek.
1: Chtěl bych nechat zahrát pro nás dva kolegy, kde jsem se vrátil ze stavby z Trenčína, Binary Finery 1999. Díky ti moc, ahoj.
0: Vašku, už to hraje, pošlem to ještě někam, Davide.
2: Čau Vojto, zahraj tam nějakou pecku, prosím tě, pro dnešní krásný den, že už je tady sluníčko a speciálně pro Eličku a pro Amálku. Díky, čau David.
0: 1999, tahle skladba teď v Eteru Kisu a vám všem krásný večer.

0: Sky sem za volantem po celé republice.
1: Za chvilku 19. hodina, další juboxová 60-minutovka nás čeká. Teď míříme na silnice, stále uzavřená je D11 ve směru na Prahu, a to mezi exity 18 až 8. Počítejte s tím, štosuje se to už od 20. kilometru a zdržení je i ve směru na Hradec, a to mezi 12. až 14. kilometrem. Přerušované kolony na vás čekají na D1 ve směru na Brno, a to od nějakého 182. kilometru do 187. pak mezi 192. a 196. zdržením. No a na bouračky pozor třeba v Praze, na jižní spojce ve směru na Brandovský most na úrovni Štěrbohol, a bouralo se třeba i v Uherském Hradišti, a to v ulici Štěpnická. Šťastnou cestu přejeme.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
7: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
8: Žaluzie.
7: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie e.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
11: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
10: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
12: Startuje nám další hodina jukeboxu, večerního jukeboxu s datem 14. května. S vámi je Vojta Sklenář a tuhle hodinu startuje Dr. Alban.
6: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox načal svoji další 60-minutovku pro ten dnešní večer, no a my jdeme na telefon, protože na něm je Štěpán, kterého tak vítám v našem éteru.
1: Děkuju.
0: A Štěpáne, přišlo mi, že jsi byl docela překvapen, že ses dovolal. Přišlo mi to správně?
1: Jo, protože jsem strašně rád a strašně rád vás poslouchám.
0: Tak to děkujeme moc. No a tím, že ses dovolal, tak bude muzika. Chceš pustit song Fireball, tak to není problém, mám ho nachystán. Chceš ho někomu speciálně?
1: Tak asi klidně, třeba mým dvou nejlepším kamarádům, z kterýho prostě oba dva poslouchají Radio Kiss a jsou fakt dobrý kamarádi.
0: A taky mají rádi Pitbulla, jo?
1: Jo.
0: No tak jo, tak to nemá takzvaně kam zahnout, tak to posílám a měj se hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Subfocus a Elevate na rádiu Kiss, další muzika za námi a další bude jukeboxová a vybírá Andrea.
1: Hoj, tady Andrea, my voláme z Džerby a chtěli bychom nechat zahrát DJ Boba. Děkuji moc, ahoj.
0: Tak jo, tak na Džerbu DJ dáme Boba. Somebody Dance With Me jsem vybral, kam ještě poletí?
2: Ahoj, tady Lenka. Chtěla bych sem poprosit nechat zahrát písničku všem mým kolegyňkám ze mobilního hospice Strom života, ze kterýma dělám kurz krizové intervence. Chtěla bych jim moc poděkovat, že tam spolu jsme, je to super, jsem za ně moc ráda a v červnu to holky dáme, tak jak říkala Marcelka, levou zadní. Moc poprosím o nějakou 90. Díky moc.
0: No a kam pak ještě poletí, Jardo?
3: Ahoj, tady Jarda námořník. Po dlouhé době jsem opět na moři a zdravím vás všechny doma. Plujeme do Holandska, kde naložíme a poplujeme na kanadsko-americké jezera. Tak mi zahraje něco hezkého pro mě a pro všechny doma a pro studiu, pro všechny v rádiu Kiss. A ať se nám dobře je, tak se měj a zdravím všechny. Ahoj.
0: Tak Jardo, hezkou, chtěl jsem říct cestu, ale vlastně na lodi je to plavba, že jo? Tak hezkou plavbu přeju a DJ Bobo, ten to tam roztančí, si myslím. 100%.

0: tenhle týden můžete něco vyhrát.
1: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
2: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Lukášovi zahraju teď, protože ho mám na našem telefonu. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Lukáš použil nejpoužívanější větu v jukeboxech. Zahraj mi nějaký skútry. Ta je fakt jako úplně nejvíc, nejpoužívanější. A ty jsi to nechal na mě a ty si předtím ještě, než jsem ti řekl, ať vydržíš, tak si říkal něco staršího. Ale teď mi, Lukáši, řekni, co znamená něco staršího, když máme rok 2026?
2: Tak třeba Fire můžem.
1: To už je hodně. To bude skoro 30 už podle mě jako zpátky.
2: No, to je pěkný.
1: Komu to dáme?
2: Ale tak pro všechny.
1: Komplet všem, co poslouchají, děkuju. No, a no. Co ty děláš, kromě poslouchání?
2: Teď odpočívám po práci a si spíš jenom poslaku.
1: Tak jo, tak teď budeš odpočívat se skutrama a měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj. Fire!

0: už se blíží 8. večerní, za 8 minut jí tady máme, tak to hezky vyšlo. 8 minut do 8. Jukebox ale ten pokračuje a pokračovat bude i po té 8. A teď jaká muzika?
1: Zdarec, zahraj nám DJ Agostino, cokoliv, kdykoliv a vracíme se z Rumunska z dovolený.
2: La revedere
1: a pozdravujem všechny, máme to už jenom 10 hodin domů, tak ať nám to utíká a do rána budeme poslouchat. Zdar.
0: Už jenom 10 hodin, no tak to ani nestojí za řeč, ne? To je za chvilku. Tak jeden Gigi pro vás a Patrik chce taky zahrát pro jeho kamarády Romana, Emila a taky dalšího.

0: Jsme na startu další hodiny, další jukeboxové hodiny. I po 8 večer budete vybírat a já budu hrát. S vámi Vojta Sklenář a tohle je Captain Jack.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: 210-323-323 je číslo, které vytočil Pepa, dovolal se sem k nám, tak už tě můžu přivítat v našem vysílání. Pepo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky.
0: A Pepa vybral písničku, kterou myslím si už jsem strašně dlouho neslyšel, jo. Ricky Martin, The Cup of Life, což je song z nějakého fotbalu.
1: Ano, je to konkrétně tematická sdělka z roku 98 z mistrovství světa.
0: 98 z mistrovství světa. A on pak měl i Livin' La Vida Loca, která je strašně podobná. Že jo, že jo. A to s tím fotbalem taky mělo něco. Já si to už moc nepamatuju totiž, abych se ti přiznal.
1: No já taky ne, to si nemyslím, že by to mělo s fotbalem něco společného.
0: Nebo La Copa de la Vida, nebo něco takové, je to možná asi jiná verze, ne?
1: Možná.
0: Co? Možná, že by nějaký jako jiný jazyk. No nic, ty chceš...
1: Tak velký nebyl, abych si to tak dobře pamatoval.
0: No počkej, podle mě La Copa de la Vida totiž bude asi teda, asi jako španělská verze. A Cup of Life naspíval v angličtině. My jsme na to, jsme na to kápli, Pepiku. Jsme chytrý kluci, viď? Ano, tak komu to pustíme, prosím tě?
1: Prosím tě, bylo by to pro... Malí fotbalisti z Dolních Kralovic, aby zvedli hlavu a že příště už ta výhra bude. Jednou to zlomíme.
0: Takže dneska to nevyšlo, jo?
1: Dneska to nevyšlo,
0: ale tak, jak se říká, určitě... Nejsou kapela, aby pořád vyhrávali, že jo? Taky.
1: Co? Tak, ale jednou by už konečně mohli, no.
0: A kdy hrajou další?
1: Teďka v sobotu.
0: V sobotu? Další. Tak já myslím, že v sobotu to vyjde. Hele, já držím palce a podle mě i Ricky Martin drží palce.
1: Moc děkujeme.
0: Je to tady, ahoj.
1: Ahoj, mějte se.

0: Posloucháte Radio Kiss a já vám všem přeju hezký večer a díky moc, že jste s námi. Jestli byste chtěli nějakou muziku, tak máte šanci do 22 hodin. Jak na to? Třeba přes náš telefon a nebo přes apku Kissu, kam namlouváte vzkazy.
1: Čus Vojdo, čus ty kysáci, já bych chtěl nechat zahrát něco od podlahy, něco od Prodigy. Pro všechny vás, pro sebe a pro jednu princeznu zvěst do jedné malé prodejničky, tak se opatrujte a hezký večer, mějte se.
0: Tak doufám, že princezna poslouchá a teď uslyší Prodigy, uslyšíte i vy všichni a do kvasin to taky pošlu, ať ta odpolední utíká.

0: 7. Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
2: www.projekt-ateliér.cz

0: nikdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pojďme opět na náš studiový telefon s číslem 210-323-323. Kdo pak tam teď?
2: Dobrý den, tady Blanka. Já bych chtěla zahrát pro dceru 17. narozeninám.
1: A dneska je přímo má?
2: A dneska je přímo má.
1: Dneska přímo slaví 17. narozeniny. No a jak se jmenuje dcerka?
2: Alžběta.
1: Tak zdravíme Bětku. Jo, říkáš jí Bětko taky,
2: ano,
1: Blani? Říkáš
2: jo, jí tak, Bětko.
1: Jo.
2: Bětko,
1: jo. A co by jsme jí měli pustit? Co má ráda tak?
2: Miley Cyrus.
1: Tak dáme Miley a přejeme všechno nej a ty určitě taky, že jo? Co jí chceš ještě popřát, Blani?
2: Hlavně, aby byla šťastná.
1: A pejscí taky popřáli.
2: Taky popřáli. Jsem na procházce, poslouchám.
1: Jo, oni taky chtějí zahrát, asi říkají, no. Tak jo, pouštím to a taky přeju ještě jednou všechno nej.
2: Hezký večer.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Skatman John dohrává. Radio Kiss ale pokračuje v muzice na vaše přání.
1: Nazdar Vojto, tady Tomáš. Prosím tě, už jsem tady dlouho neslyšel písničku od Snow a Informer. Myslíš, že bys to tam mohl pustit? Čau.
0: Tomáši, myslím si, že bych to mohl pustit a taky pustím a mám taky zahrát pro všechny nervózní rodiče, kteří čekají na zítřejší výsledky přijímacích zkoušek. To dáme, je vzkaz od Verči. Verčo, zlatá slova. Dáte to? No a držím palce všem, co zítra právě se to dozví.

0: 21. hodina právě teď, s vámi na Kissu stále Vojta Sklenář a tak stále pokračuje Jukebox, teď vám posílám Roxette.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Poslední jukeboxová hodina nám odstartovala, teď je na drátě Patrik, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě.
0: Patrik vybral Veronu, už si pro nás jedou, ale ty nejedeš nikam teď, že ne?
1: Teraz už ne.
0: Teď už ne.
1: Jsem odstavil.
0: Už si odstavil, tak komu to pustíme?
1: Hele, bude to pro tebe do studia. Děkuju. Protože hraješ skvěle. Bude to pro mýho tátu, s kterým taky už jako snáď už odstavil. A bude to pro všechny kysáky, který poslouchají rádio.
0: A odstavil jsi kamion? Typu dobře?
1: Ano.
0: Jo, a taťka taky kamionák, jo?
1: Jasný.
0: Takže je to tak, že prostě jako malýho tě vzal jednou do kabiny a tebe to chytlo a ty jsi řekl, a já budu taky kamionák. Takhle to bylo?
1: Přesně, takhle to bylo.
0: Z generace na generaci, to je pěkný, to je hezký.
1: Tak.
0: Tak zdravím tebe, taťku, taky a muzika je tady, ahoj.
1: Super, děkuju moc krát, hezký večer všem, ahoj.

0: Rádio Kiss vám hraje songy na vaše přání, teď na přání Vaška, kterého zdravíme na telefonu.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
0: A Vašek mi prozradil, že se chystá uspávat prcka. Tak ještě než ho uspíš, tak bude muzika.
1: Tak jestli by šlo Espresso Macchiato.
0: Určitě.
1: A pro miláčka Blanku, ať se jí daří všechno.
0: Tak jo, je to tady a měj se hezky, ahoj.
1: Super, díky, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Krásný večer ve čtvrtek vám všem, zítra už pátek a pak už se těšíme na víkend a určitě se těšte i na náš KISS Active Weekend.
1: KISS Active Weekend.

0: dál vysíláme.
1: KISS Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jdeme splnit další přání. Další písničku mám přichystanou a tu písničku vybrala Iveta.
2: Ahojte, zdravím všechny kysáky. Chtěla bych prosím zahrát písničku Slovenský klín od Činasek. Můj manžel je Slovák, já jsem Češka. No, máme to trošku doma naopak, ale tak my si to vyměníme tak občas, no. Takže budu ráda za zahrání. Tak posílám všem krásnou, milou písničku. Díky moc, ahoj.
1: Tak jo, tak si můžete zaspívat vlastně, ale... Jak

Jsi říkala, Ivet, vlastně opačně, ty budeš zpívat česky, jo, kde zpíval Michal Malátný česky, a manžel bude zpívat slovensky, jako Bára Hosnedlová. Tak jdeme na jeden slovenský klín na Kisu v Jukeboxu.

0: Dnešní jukebox jde do finále a úplně poslední, kdo dneska vybere, je Karel na telefonu. A já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Karle, jsi rád, že to takhle jako vyšlo, že se na tebe dostalo takzvaně jen tak tak?
1: Příjemný. Pohoda.
0: A prozradím, že chceš něco od Queenu, tak jo, to není problém. Chceš to ještě někomu nebo jenom tobě?
1: Každopádně všem, co mají dobrou náladu a v pohodě jedou domů.
0: Tak jo, tak ať ti to utíká hezky, doufám, že tě nečeká ještě nějaká dlouhá štreka.
1: 5 minut domů.
0: Tak krásný. Tak Queeny pouštím a měj se hezky, ahoj.
1: A děkuji.
0: No a jak jsem říkal, Karel úplně poslední a jukebox na Kissu končí, ale za chvilku po 10. večerní si dáme to nejlepší z dneška, takže rozhodně i nadále laďte Kiss.

0: Filmové tipy.
1: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budem dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Šedou zónu. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Takový malý výcud z toho, co dnes zaznělo na Kissu mezi 6. raní a 6. večerní, nabídneme do dnešní půlnoci, tak vám všem přeju hezký večer, takhle pár minut po 22. hodině. A co kromě muziky uslyšíte do 11. večerní? Naši ranní trojku a konkrétně dnešní rubriky Domysli to, dospívej to a dořekni to, ale taky i teď jeden telefonát.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Na svého koně.
2: Včera běžel úžasný jesmen, kdy si naši posluchači mohli vyhrát krásné kysácké boty, měli vsadit na svého koně, na toho, kdo dojde nebo doběhne, či dojede nejdál od studia Rádia Kiss v konkrétním čase. Video je venku. Patrikova cesta
3: byla skvělá, si myslím. Dojel jsem téměř až ke Kladnu s posluchači Mirkou, použil jsem i metro a myslím si, že to byla výborná, výborný zážitek.
2: A Míši cesta?
4: Já jsem se dostala s posluchačkou Anetou až k Nymburku.
2: A byla si o fous dál, by to bylo velice těsné. Míša je vítězkou, ale, mám tam jedno ale, v rámci poctivosti, promiň Míšo, ale Patrik je za mě vítěz z toho důvodu, že on si nejprve doslova a do písmene vyžebral peníze na metro, plně tam tak prosím, prosím, jak tam skrčený před nějakou paní v metru.
3: Paní Julie.
2: Paní Julie, tak jak ji zdravíme. Míšo, pokud jsem dobře viděl video, tak ty jsi vylítla do tramvaje,
4: ano.
2: Ale neměla si u sebe žádné peníze, nesměla si použít lítačku, to znamená, že jsi byla černou pasažérkou.
4: Já bych ty barvy trošku upravila vzhledem ke své národnosti, ale já jsem se...
2: Ano, pojď, vyspovídej se.
4: Já abych tedy na začátek, abych něco řekla, co se týká té poctivosti. Ano, je pravda, že jsem vběhla do tramvaje a běžela jsem hned směrem k řidiči, abych mu oznámila, že jsem černou pasažérkou. Ale...
2: To se takhle dělá, promiň jenom.
4: Mě zastavila jedna věc. Já jsem se ho chtěla zeptat, jestli se můžu svést.
2: Ale tam je napsáno, nemluvte za jízdy s řidičem.
4: A to mě zastavilo. A já říkám, protože já jsem si myslela, a nevím proč, že je to jak v autobusu, že vlastně tam přes to okýnko na něj můžeš houknout, jenže oni to tam mají úplně zavřený, zabarikádovaný.
2: A já říkám, některé tramvaje.
4: Ano, a já říkám, mám na něj ťukat. A teď říkám, ale zase, mám rušit toho řidiče, mám tím něco ohrozit. Teď jsem v sobě bojovala, ale jak to bylo narychlo, mě v tom fofru nenapadlo třeba začít škemrat jako od těch lidí, co třeba byli v tramvaji zpětně, když jsem si to přehrávala. To jsem mohla udělat. Na to jsem v tom stresu zapomněla, já jsem pořád čekala, jestli se ten řidič neotočí.
2: Jasně, a to už jsou teda dva přestupky, kdybys na něj mluvila. Nemáš jízdenku, mluvíš
4: právě
2: na řidiče. No ty jsi teda dobrý
4: ale
2: vzor. Jako
4: když
2: no.
4: jsme u těch přestupků, tak Patriku, jak jste jeli rychle?
3: Předpisově, s Jirkou vždycky.
2: To nebylo zaznamenaný, ale víš?
4: On to řekl do éteru.
2: To si dělal srandu.
4: Vážně? Takže to byla ranní kachna a ty si nedal balíček.
2: Ty můro, jedna. Dobře, tato jdeš.
3: Dobrý, dobrý.
4: Protože v tom případě jste udělali přestupky i ty, ale i ty, že si nedal balíček. Za ranní kachnu, pokud
2: jo,
4: Patrik
2: jo,
4: řekl kachnu.
2: Pravda, ano, ano. No, to přeskočme.
3: Nechme
4: no
3: to
4: dobře,
3: bejt.
4: To přeskočme.
2: Takže, ty jsi chtěla někam volat.
4: Ano. Já si myslím, Romane, že byť si z nás všech nejpovolanější, si anděl, tak bych se neměla vyspovídávat před tebou, ale před těmi opravdu nejpovolanějšími.
2: Teď mi to došlo.
4: Romane, nachystala jsem ti číslo do dopravního podniku hlavního města Prahy.
2: Tenhle telefonát nikdy nemohli zažít, aby jim někdo ex post zavolal, že se jim chce omluvit, že jel na černo?
4: Ano, já totiž nechci žít s pocitem, že budu špatným příkladem a proto za přestupky by člověk měl platit.
2: No.
4: A já se jim chci veřejně
2: budou
4: přiznat.
2: Budou na lince tak brzo ráno?
4: Já jsem si to už včera zjišťovala, měli by tam být od 7
5: Dobrý
4: rána.
5: Den, dovolali jste se na informace dopravního podniku hlavního města Prahy. Rádi bychom vás upozornili, že všechny hovory jsou průběžně monitorovány.
4: To si musíte zamonitorovat.
2: Jo, je to tady. Tak
6: informace dopravního podniku, dobrý den.
4: Dobrý den, Dinhová Michaela, já vám volám z Rádia Kiss.
6: Ano.
4: Já jsem vás chtěla jenom informovat o jedné věci, která se včera stala. A myslím si, že byste to měli vědět.
6: No.
4: Já jsem včera jela ze zastávky Vinice na zastávku depo Hostivař tramvají a bohužel jsem neměla jízdenku. A já jsem si uvědomila, že bych pak byla špatným příkladem a ráda bych za svůj přestupek zaplatila.
6: A počkejte, a revizor vás nechytl?
4: Ne.
6: No pak to asi v tom případě nejde, já nevím jakým způsobem.
4: Já bych od vás chtěla, aby jste mi třeba dali číslo účtu anebo kontaktovali revizora, který mě dodatečně zkontroluje.
6: Tak to jste první, která se takhle ozvala. Já nevím, jak v tomhle případě postupovat, jak vám pravdu řekla, ale můžete to napsat na stránkách dopravního podniku, což je dpp.cz.
4: Mm-hmm.
6: A tam jim to napište. Tam jsou kontaktní formuláře, v kontaktech najdete kontaktní formuláře.
4: A nemáte tak... tam tedy formulář pro ty, kteří by chtěli zaplatit za svůj přestupek?
6: Ne, jste za moji letitou kariéru tady první.
4: Protože víte co, my jsme to, i no. Můžete se podívat i na naše sociální sítě, my jsme udělali veřejný video a já bych nedokázala žít s tím, že někde veřejně vystupuji tak, že jsem jela na černo.
6: Já vás chápu, ale opravdu nevím, buď můžete si dojít, no ale to vám nikdo, nevím, opravdu přes ten kontaktní formulář jedině to zkuste.
4: Dobře, takže přes kontaktní...
6: Jo, je to dpp.cz, v kontaktech jsou kontaktní formuláře.
4: Ano.
6: A ještě tam to napište a až to pošlete, tak dopravní podnik vám pošle potvrzovací e-mail, ten potvrďte.
4: Ano.
6: A aby to získalo platnost a pak se dopravní podnik to předá lidem, kterým to náleží a oni se vám vyjádří.
4: Dobře, skvěle. Moc krát děkuji za informaci. Já jim napíšu. Děkuji. Mějte se krásně.
6: Vy taky.
4: Naschledanou. A omlouvám se.
6: Ne, nemáte vůbec za co.
4: Naschle.
6: Hezký den. Naschledanou.
2: Wow! Tak přesně, co jsme čekali. Sama tato sympatická dáma řekla, já, že tohle nikdy za celou svou kariéru nezažila.
7: Ale paní je těžký profík, jako fakt se snažila Míše pomoct.
2: To je jo, já jsem čekal, jak říkala, tak víte kam běžte, já jsem čekal, že řekne, běžte do kostela, víš. No teda, Míšo, ty jsi dobrá. Ale jo, tak... Tohle uznávám, je odčiněno, kdyby ti to náhodou někdo chtěl vytýkat, tak,
4: ano.
2: Tak si myslím, že teď jste to karmicky srovnali.
4: Ta
2: nějak.
4: Snaha tam byla a jestli nějaký revizor mě chce přijít zkontrolovat, tak jedině, že sleduje sociální sítě Rádia Kisa, že to viděl.
2: Stoprocentně, nedávno jsem zrovna tady nastupoval u rádia, sedím ta tichá tramvaj a najednou pan revizor. A pan Anděl! Takže všechny kluky zdravíme.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý úterý, každý čtvrtek. Tady bojujeme o body. V rubrice, která se jmenuje...
2: Ranní trojko. Dořekni.
0: Stačí jedno slovo, které bude vysloveno nepřesně a Míša s Patrikem tak přijdou o možnost získat bod. Tři šance dostanete. A velké šance, protože se dnes zaměříme na tři legendární české filmy. Tři velké klasiky. A těším se na to. Takže pouštím ukázku, jakmile dozní, vy řeknete přesně to, co tam potom má být.
3: Hele, ty proč si tomu...
4: Pražákovi naboural...
5: Plot, ne, sloupek.
4: Sloupek, ale počkej, já nevím, jestli tam je sloupek nebo něco, anebo nabořil, nebo něco takového. Tam bude problém. Prej si tomu Pražákovi, ne, počkej, tam
5: tak
4: bude...
5: Tak prej si tomu Pražákovi načechral sloupek.
4: Ne, tam nebude sloupek, tam bude
5: načechral...
4: něco. Načechral...
5: Tak prej si tomu Pražákovi načechral plot, dám.
4: Plot.
3: Hele, ty prej si tomu Pražákovi naboural plot?
0: Ty jsi to skoro řekla. Míšo, ty jsi řekla naboural, ne,
4: naboural.
0: Plot nebo něco takový, ty jsi to de facto všechno pojmenovala.
4: Jo.
5: Ale ono tam totiž je ještě v jedné scénce, tady ta
4: jo,
5: hláška podobná.
4: Jo, mě se to
0: plete. Načechral pilíř, něco
4: pilíř,
0: takovýho.
4: To je to slovo.
0: Ano, ano, ano.
5: Tak jsme to dali dokupy.
0: Dobře mi. Tak jo, další česká klasika. Bude to opět rychlé.
6: Kroupa, půjč mě kružítka.
7: No vidíš, že ho potřebuju. Tu máš.
5: Vem si moje.
4: Tu máš, vem si
0: tu máš.
4: Moje.
5: My jsme to nedávno pouštěli, nevím už
4: Tomáš.
5: K čemu.
0: Tu máš, no.
4: Tady to je.
5: Vem si ho.
0: Ne.
4: Nevím.
5: To pouštěli jsme to asi v pondělí,
0: jo,
5: nebo?
0: Jo,
4: Tomáš.
0: Jo. Nic?
5: Ne.
7: Tomáš, poptání si 5 korunou.
5: Jo,
4: poptání si 5 korunou.
5: Ano.
0: Jo. Tak teď to má 1 vteřinu, jo.
5: Ne, to nemám rád.
4: Taky ne.
0: Ale znáte to. Jdem na to.
5: Mechanik. Jako automekanik.
4: Tak rychle, Golden jo, chicken. Ale to je...
0: Chceš si zkusit něco jiného?
4: Ne, tam je mechanik.
7: I'm Láďa.
0: Až potom je automechanik. Láďa. I'm automechanik.
5: Mechanik.
4: Tak to mě mrzí za tebe, Patrik.
5: Jako automechanik, Golden chicken.
0: Správně.
1: Ranní Kiss.
2: Každý všední den.
1: Od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to.
2: Dospívej to. Filmové hlášky byly vtipné a Míša s Patrikem byly vždy tak blízko, ale na body to bohužel nebylo. Nyní se body sbírat budou, protože se bude zpívat 90. Tohle buď bude dobré, nebo to bude jedna velká ironie.
3: Když si řekneš hej, nebo něco takového.
1: Hej,
2: ne, řeknu it's like.
4: It's like
3: way, yay. To není ono?
4: No,
3: it's
4: může
3: like,
4: být.
3: Je tam it's like?
4: It's like, jo. No.
3: It's like, ale to je taneční, mě hraje.
4: It's like rain on your wedding day.
3: Ale mě tam hraje nějaká it's, taneční.
2: Já jsem vám like, ještě napověděl v úvodu konkrétním slovem, ale...
4: Počkej, jak dneska se bude zpívat.
2: Jak
4: it's like sing.
3: Tak já, it's like...
4: It's like...
3: It's,
2: takže posledních it's pět vteřin, like, co dáte tedy?
3: It's like my life, ne... Já dám to, it's like, hey,
4: jo, dej to, dej to.
2: To dáváš ty a ty Míšo?
4: Já nedávám nic, mě nenapadlo nic lepšího.
1: It's like, hey, yeah.
2: Víš, co jsem vám říkal? Buď to bude dobré, nebo jedna velká ironie. Ironic. Alanis Morissette. Patrik má bod. Já čekal, že budete zpívat it's like that.
3: Jo, to je to, co mi tam hrálo.
2: Třeba,
4: jo, jo.
2: Jdeme dál. Česká píseň. Dvě slova. Bez tebe.
3: Bez tebe.
4: Bez tebe.
3: Bez tebe
4: bych lásko nemohl.
3: No něco to bude. Bez tebe můj život. Nebo bez tebe nebo to Lucia.
4: Tohle spíš zní jako nějaký současný interpret.
3: Bez tebe.
2: Budete si trhat vlasy.
3: Takže nějaká Verona, Míšo. Bez tebe. Určitě to hrajem.
4: Bez tebe svět není legrační. S tebou se mám pořád čemu smát.
2: Oslavenkyně dnešního dne.
4: Bez tebe noc je trochu šedá. Ježiši Maria.
2: Nikola.
5: To asi proto nevíte.
2: Dneska má narosky. A vy jste to tu říkali. A myslím si, že jsi to tu zpíval, Patriku. Ty ještě Nikola, jo.
4: Promiň, Nikčo.
5: Bez tebe noc je trochu šedá.
2: Song, tohle je
3: hezký.
2: Niko, zdravíme a přejeme krásné narozeniny. A teď bonusová. Míšo, tak aspoň ty jeden bod, aby jsi taky vzala, jo? Bonusová. End. Ne? End it.
4: End it.
2: End it.
3: And it
2: goes.
3: And it goes like some... And it goes like this. And it goes up like this.
4: Jo, to je ono.
2: A když tak dobře rychlejší, Patrik, viď?
3: Já nevím.
2: Já si myslím, že jo.
4: Myslím si, že jo.
2: Jestli jo.
3: Já jsem to ale...
2: Je to ono! Dobře ty!
3: Já jsem to neuměl dospívat pořádně.
2: Takže víš, tam tohle já tam slyším jenom hele, tak tady nevím, já si myslím, že Patrik byl jasně rychlejší, jo?
4: Jo.
2: U tohohle
4: bonusovýho. Ty si řekl ten začátek a já jsem přesně věděla, co dospívala. Jako dospívá.
3: Jo, dobře,
2: takže dva body.
4: Tak dva bodíky.
2: Super.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Když se na vás tak koukám, teď máte ten tlak spíš ničí, ne? Jste nějaký takový klidný.
2: To se ti zdá, to tak jenom vypadá.
3: Já jsem trošku v depresi, protože nevím, pro co se rozhodnout.
1: Kolik lidí se v České republice podle odhadu z roku 25 léčí s vysokým krevním tlakem? Co pomáhá jako prevence, řekněme si, než se dozvíte výsledek? Co myslíš, Míšo?
2: Nestresovat se.
1: Správně.
3: Dlouho spát?
1: Kvalitní spánek, to je skoro na prvním místě.
2: Pitný režim.
1: Dobře,
3: jo.
1: Méně soli.
3: Jasně, méně fast foodu, možná jakoby tučných jídel bych řekl.
1: Ano, kvalitní strava, více pohybu.
2: Ano.
1: Nepřehánět to s alkoholem.
2: Ano.
3: Ano.
1: Nekouřit.
2: Ano.
3: Ano, už bych to možná.
1: A občas zajít na preventivní kontrolu, viď Míšo?
4: Dobré ráno, Romčo, moc ti děkuju za připomenutí preventivních prohlídek. Nevím, proč jsem si zrovna teď vzpomněla na to, že už jsem strašně dlouho nebyla na gyndě. Už jsem objednaná.
2: Ale to je taky důležitý.
3: Jak ní hrklo, Míše.
1: Cože? Ta se toho nebojí, ta holka, viď?
2: Nebojí, ale je to důležitý tohle taky zmínit.
1: Tak co, chcete být někdo z vás první, kdo řekne, kolik to je?
2: Jo, Patrik chce.
3: Jo? Klidně, dobře. Já jsem původně ještě před nápovědou si napsal číslo 2 miliony 600 tisíc, ale přijde mi to mnoho. Mm-hmm. Pak jsem to ponížil na 2 miliony 400 tisíc, ale furt si říkám, jako těch lidí je spousta, to jo. Mm-hmm. Ale když si říkal, že to je téměř každý druhý ve středním věku.
1: A vyšším věku.
3: A vyšším věku. Tak já nevím, proč mi tam hraje číslo 1 800 000.
1: Já se na vás koukat nebudu, abych vám ještě tak očima nenapověděl. Konfety, ty tu nachystaný mám. Míšo, co ty zatím?
2: Já budu asi úplně mimo.
1: A?
2: Protože já jsem si říkala, že to bude, jak jsi říkal, bude to hodně lidí. A řekl si, že je to téměř každý druhý ve středním a vyšším věku.
1: Mm-hmm.
2: Takže, jelikož víme, že populace stárne.
1: I to téměř taky, jako bych bral vážně to slovo, by to nebo jako, že každý druhý.
2: Ne, ale jelikož populace stárne, tak si říkám, že jich je hodně, tak já tady mám před sebou číslo 3 miliony 600 tisíc.
3: Dobře, tak já nebudu troška říct, já dám na to svoje první číslo. 2 miliony 600.
2: Tak já 3 miliony 600.
1: 2,6.
2: Přála bych si ale, aby si byl Patriku blíž.
3: Proč?
2: Protože bych tím pádem zjistili, že to není tak hrozný.
1: Tak já si sem dám konfety takhle?
3: Ne.
1: S vysokým krevním tlakem se v České republice z dat roku 2025 léčí přesně 2 200 000 lidí. Ale nebyli jste na tom špatně, protože odborníci upozorňují na hlas. Další 100 000 o tom ani neví, že by svůj krevní tlak měli řešit. Takže dost možná to je tvých 2 miliony 600. Dost možná, Míšo, jsou to ty tvé 3 miliony 600.
2: Upřímně, ale jsem ráda, že tenhle ten bod nazbíral Patrik.
3: Jejich míň, vy.
1: Protože byl nejblíž. Patrik má další bod.
3: Congratulations. Ale stejně, to je strašně velký číslo.
1: Strašně.
3: Wow, to je nestrašně velký.
2: Teď si vem, kolik lidí takhle potkáš a víš, že řeší, že mají vyšší tlak.
1: Jo, to už je hodně lidí, no. Takže, Míšo, ty jsi vítězka stále. Všech těchto rubrik dohromady, protože sčítáme hlasy. 55 bodů.
2: No jo, ale nemyslím si, že vedu o tolik.
1: Patrik už má 53 body.
3: Jo,
2: To mě dožené.
1: A ty?
3: Skvělé.
0: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: 23 hodin, k tomu pár minut, pokračujeme v tom nejlepším z dneška, čtvrtka s datem 14. května. No a než bude půlnoc a odstartují noční jukeboxy, mimochodem v noci se těšte na Lukáše Bláhu, tak bude Radek s Magdou do půlnoci a taky bude Michal Kavalčík. Tím začneme, dáme si ho právě teď. Tohle je jeho dnešní moudro.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík. Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Mami, koupíš mi zmrzlinu? Neříkej mi mami jenom proto, že spím s tvojím tátou. A jak ti mám teda říkat? Normálně, Miloši.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme si trošičku malinko zacestovat, tak nějak imaginárně, prstem jako nějak po globuse, po mapě, to už je jako na vás, jo? Ale na co byste se měli dávat při nadcházející sezóně, protože já koukal na sociální sítě, tak lidi už začínají. Někdo totiž nemá rád úplně ty vedra, třeba úplně prázdninová. Takže jenom abyste zbystřili, až tam někde budete, abyste neskočili na ty nejlacinější, ale pozor, nejosvědčenější triky. Tak pojďme si pár jich představit.
2: Ku příkladu, kdybyste chtěli vyrazit třeba do Brazílie, tak pozor na pláži Copacabana, pokud byste si chtěli dát kebab, tak abyste za ně zaplatili tolik, kolik máte, to znamená přepočtu nějaký 1,5 libry, to znamená 42 korun. Jednomu pánovi se to totiž úplně nepovedlo, protože narazil na upravený terminál a místo 42 korun za daný kebab zaplatil 42 tisíc korun.
1: Ono to nemusí být jenom v Brazílii, ano. Je dobrý brát si ty účtenky. Já si je tady v Čechách neberu, ale v cizině si vždycky zkontroluju, že mi odešlo to, co odejít mělo. Pozor, je tady trik s ptačím trusem. Možná jste zaznamenali, v evropských velkých městech se nejčastěji objevuje fígl s falešným ptačím trusem. Podvodník nenápadně potřísní turistovi oblečení či vlasy barvou, která připomíná ptačí trus. Následně mu nabídne pomoc s jejím odstraněním, protože má světe div se vlhčený ubrousky a takovýhle věci. A pak z vás tahá prachy a je to velmi nepříjemné se ho zbavit.
2: Podobný trik je i s fotografií. Když se budete chtít někde vyfotit a přiběhne za váma nějaký místní a řekne, já vás vyfotím, tak vy ochotně řeknete, no tak super, že jo, a jenom, že jakmile vám tu fotku udělá, tak z vás okamžitě tahá peníze. A tohle to jsem zažila právě teďka i v Paříži, když jsem byla. Viděla jsem to tam častokrát, takže hele, selfiečka fungují nejlíp, nedávejte nikomu do ruky foťák ani telefon.
1: Já jsem to kdy udělal asi před 20 lety v Paříži, tohleto, něco jiného, teda podobně, protože jsem si vybral člověka, tehdejší přítelkyně měla foťák na ruce a říká, kdo nás vyfotí, a já v té Paříži, francouzský Paříži, říkám, dej to tamhle tý tlustý, ta nám s tím neuteče. Přátelé, byla to paní z Čech. Takže jsme pokecali, já se samozřejmě omluvil, protože jsem byl rudej až úplně někde jako to.
2: Jasně.
1: A věřte mi, že mi bylo sakra trapně. Takže bacha na to a dejte si pozor na dovče.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Přátelé kysáci, posloucháte Odpolední jump, no a spousta z vás určitě plánuje nějakou dovču, to už jsme tady říkali dokonce několikrát. Někteří z vás možná vyrazíte i do Itálie. Pozor, pokud byste si dali třeba něco dobrýho k pití, abyste nedopadli jako jeden turista, který tak trošku nečekaně navštívil slavnou fontánu di Trevi. On si tak trošku splet s bazénem a normálně se tam prostě šel vykoupat.
2: To je špatně.
1: Možná už jste někdo z vás zaznamenali to video. On tam prostě normálně přileze ty zábrany, hupsne tam a plave tam a zpátky, pak ještě kousíček, no a pak už ho teda odvedou, jo. A samozřejmě, ale on dostal dokonce za to, dostal za to prostě pokutu. A ta pokuta měla snad být jenom nějakých jako snad $500 nebo něco takového, což je nějakých 12 tisíc jako káče.
2: Tak to měl kliku, to měl někdo asi na úřadě. Tak nějak dobrou náladu, bývá to i víc.
1: Pardon, je to 500 eur, ne 500 dolarů, samozřejmě v Itálii.
2: Po pár korun víc, no. A to není furt drsný.
1: Jo,
2: čekal bych to horší právě.
1: Já bych to taky čekala horší, i takový třeba doživotní zákaz, jako víš, že to...
2: No to je ono, no. Bývá to tam, to se právě dím, že k němu byli takhle mírný.
1: Hodně mírný.
2: Ještě před novou sezónou.
1: Je to tak, samozřejmě tohle je jedna z nejnavštěvovanějších památek, co se Říma týká, a my vám teda doporučujeme, pokud byste se potřebovali v tom horku parném létě někde opravdu jako vykoupat, tuhle fontánu, prosím vás, vynechte.
2: To rozhodně ji vynechte a házejte jenom ty drobný, kde, přátelé, až 1 milion eur, možná i víc teďkon. No, tam nahází se za jednu sezonu.
1: Teď nevím, jestli z někoho spíš nenalákal, aby tam upsnu.
2: Ano, je dost možný, že už frajeři v plavkách jednodílnejch, všude magnety.
1: Jasně.
2: No, a nazbíráš nějaký koruny.
1: Ne, tady nikoho ale nenabádáme. Nech, je to památka, nechte jí být.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi toho zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si kys a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka a já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kys
1: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kys hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kys.cz.
4: Za minutu odbije půlnoc, Kys tak zase začne hrát, co vy si budete přát a Lukáš vám přeje hezkou noc, už páteční.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kys.
5: Be happy.

0: Odstartovali jsme páteční juboxy na Kissu, jestli tomu přátelé nebo ne. I přesto, že je už vlastně polovina tohoto měsíce, tedy května, tak jsou to první páteční juboxy. Díky těm dvěma svátkům, ale za to jste se určitě nezlobili, že jste měli volno. Pojďme si to tedy pořádně užít, takhle při pátku. Ze studia vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a stejně jako u mých kolegů, tak i u mě dvě možnosti, jak se dostat do playlistu, do vysílání. Buď voláte na číslo 210 323 323, anebo nahráváte hlasovky do mobilní aplikace KISSu. Tak jako to už udělala Pavluša.
1: Ahoj, dá, zahraj tam prosím tě něco od Tiesta. Bylo by to pro Jirku Mundru tam nahoře, ať to tam pořádně rozjíždí. Pro Jirku Krabáče, pro tebe do rádia, pro Renču Novotnou a pro všechny kysáky, ať nám to noční uteče. A krásný víkend. Čauky, Pavluša.
0: Pavlušo, díky tobě taky a speciálně ještě tahle píseň letí pro Aničku z Řep, která údajně kvůli této písni nešla spát ještě. A teď už může, údajně. No ale na druhou stranu, není to škoda teď jít zalehnout, když to tady pořádně začneme rozjíždět. Hezkou noc. Radio Kiss.

0: nikdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani v pátek s datem 15. května, kdy jedeme noční juboxy. A teď právě z mobilní aplikace, kam nahrál vzkaz Ondra a spol.
2: Ahoj, tady Ondra. Chtěl bych zahrát písničku z filmu Shrek All Star pro našeho kamaráda a kolegu Shreka a pro jeho nastávající manželku Jennifer k jejím životnímu kroku, který je čeká tuto sobotu. Přejeme jim, já i celá linka, hodně štěstí na společné cestě životem. Užijte si to a buďte šťastný. Děkujeme.
3: Jak to stříká?
1: Tak a to stříkej, to byl zase jiný film. Tohle teda samozřejmě dáme vzpomínka i na skvělý film Shrek a song, který kdysi dávno nahráli Monkees, ale tohle to Smash Mouth. I'm a Believer.
0: Radio Kiss.

krátce před půl jednou do vašich uší proudí páteční noční juboxy, no a v tenhle čas pohnutý dorazila tak jedna vynikající aktuální hudební zpráva. Český zástupce Daniel Žižka totiž uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru jubilejního 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest s emotivní skladbou Crossroads. Zaspívá tak na finálovém večeru, který se bude konat už zítra večer. Společně s ním uspěli interpreti z Bulharska, Ukrajiny, Norska, Austrálie, Rumunska, Malty, Kypru, Albánie a Dánska, ale hlavně náš Čech Daniel Žižka. Tak já myslím, že se sluší aspoň kousek si toho songu dát.

0: Crossroads, Daného Žižka, takhle zní český bojovník v Eurovizi. Zítra večer mu budeme moc držet palce, aby to, jako teď bude zpívat Ember, byla This is your night, tedy jeho noc, vaše noc, hudební, ta jede dál, to znamená, za chvíli se vrhneme na další vaše přání, ať už z kapky, anebo telefonu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: Noční jukebox.
1: Jedeme páteční noční jukeboxy, ty na Kisu, kde jinde samozřejmě, protože nikdo jiný by vám nezahrál takhle na vaše přání v tuto dobu, lehce po půl jedné. No a já teď právě vítám na lince 210 323 323 Toma. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Tome. Tak ty jsi říkal už mi mimo éter, že máš důvod k oslavě se svojí ženou.
2: Ano.
1: Je to tak? Povídej, rozveď to, teda ne, že byste se vy měli rozvést, ale rozveď, proč jste veselí?
2: To my se rozvadíme každý týden, to je v pohodě.
1: Jo, takže dobrý, takže.
2: Ale teď jsme veselí samozřejmě.
1: Takhle, ano, teď no, máte tak to lepší období zrovna.
2: Manželka má novou práci, tak jako se bych chtěl tímhletím jako pogratulovat.
1: Jasně, no, já taky, přidávám se, doufám, že se jí tam bude líbit hlavně.
2: No, já si myslím.
1: No, tak jo. Co to bude, co zahrajeme?
2: No tak třeba Kapitána Dema s Daliborem Jandou, půjdeme domů.
1: No já si myslím, to je naprosto ideální kombinace těch dvou pánů. A poletí to ještě někomu?
2: Ano, můj kamarád Pepa Slavík je dneska na noční, co jsem zjistil, a on tak jsem tam poslouchal Kiss práci, jo, takže jestli to poslouchá, takže ho zdravíme oba dva.
1: No my taky, Pepo, tak doufám, že to slyšíš a ti to tam samozřejmě utíká. No a ať vám, Tome, tahle ta veselá nálada s tvojí drahou polovičkou vydrží co nejdýl.
2: Samozřejmě, to bych byl rád.
1: Ano, já taky. Tak se mějte krásně, díky za zavolání a posíláme.
2: Díky moc,
1: čau. Mějte se nádherně, ahoj. Radio Kiss.

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: dáme na Kisu vaší páteční noční muzikou. No a teď se budeme vracet do parádních 90. let, konkrétně do jejich konce, kdy letěl takový styl, dá se říct, já nevím, jestli hardstyle, nebo tak nějak se tomu říkalo, takový polotechno v podstatě. No a jeho nejlepšími nebo takovými nejúspěšnějšími zástupci byli určitě Brooklyn Bounce a právě o ty si nahrál vzkaz Tom z Rumburka.
1: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Brooklyn Bounce song Progressive Attack? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
0: No tak já věřím, že ta dobrá nálada přijde. Pěknou noc.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. This is the beginning.

0: Je tu jedna hodina muziku z éteru. Máte dál v rukou vy 210-323-323 nebo apka. Pěknou páteční noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. The happiest.

0: Vítáme si to pátými, ano, nočními jukeboxy v tomto týdnu, tedy pátečními logicky. Od mikrofonu vás moc zdraví Lukáš Bláha, no a jsou dvě varianty, jak hudebně nám to tady pěkně ovlivnit. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, a nebo vytočíte číslo 210 323 323, což už taky úspěšně provedl Pavel. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Luky, zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Já tě taky moc zdravím a chci se zeptat, jestli ještě platí to tvoje původní přání, tedy že by si rád slyšel Megamix Holek.
1: Ano, ano.
0: Jo, to je dobře, protože mně se povedlo ho tady nakonec vyšantročit, vyhrabat ho tady, vyškrábnout, tak si ho dáme, jo?
1: Ty brďo, tak pecka.
0: Tak to jsem rád, že ti to taky udělal radost, no a komu to zahrajeme?
1: Hele, bylo by to pro všechny fajn lidi, co jsou posluchači Rádia Kiss.
0: Ano.
1: Samozřejmě tobě do studia.
0: Děkuju.
1: A záchranným složkám prostě, který vlastně musí pracovat tuhletu dobu, protože té práce, když jsem pracuje pořád.
0: Je to tak, to je úplně non-stop.
1: Přesně tak.
0: Ty jsi na tom jak?
1: Já teďka, co jsem šel, tak jak teďka prší, tak jsem se jel projíždět a nasávat, relaxovat, že to je jistá forma relaxu, a hlavně jak už byly takový ošklivý počasí, tak já prostě svým způsobem tohleto ošklivý počasí mám rád.
0: No, to je dobře, ale jako proč ne, proti gustu žádný disputa, to je jasný.
1: Prostě někdo má rád teplo, přesně někdo zimu, a já jsem spíš, že mám rád tu zimu, no.
0: Tak to je dobře, ano, je dobře, že jsou i takový lidé mezi námi, tak jo, skvěle, Pavle, já ti posílám Megamix Holek, měj se nádherně, hlavně doufám, že ti ten relax dobře vyjde, ať je ti fajn, měj se krásně a zase někdy, těším
1: se. Ty taky, zase někdy, čau,
0: ahoj. To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, to je naprosto neoddiskutovatelná věc. Teď to opět potvrdíme tím, že si zahrajeme z mobilní aplikace, kam nahrál hlasovku Radomil.
2: Ahojky, Lukáši, prosím tě, že bys mi nezahrál písničku Love Message od Lepší než originál. A bylo by to pro moji milovanou ženu Janču, která má dneska narozeniny, že ji přeju hodně štěstička, zdravička a ať je taková pořád, be happy. Díky moc za zahraní, Radomil.
1: No tak my se moc přidáváme samozřejmě s přáním, ať si hlavně taky vy posíláte pořád nějaký svoje love message nebo kiss message.
0: Lepší než originál. We are

informace po půl druhé, jedeme páteční noční juboxy s datem 15. května, a než se vrhneme na další vaše přání, tak se taky pojďme podívat na dnešní oslavence. Žofím patří přání jenom toho nejlepšího k svátku dnešnímu, protože jsou v kalendáři, a taky Mezinárodní den rodiny, tak na členy té vaší byste dneska měli obzvlášť myslet. A co se týče narozenin, tak kulaté 60. má Jiří Němec, asi nejkrásnější český to fotbalista s přezdívkou Němej. Potom taky tenista Andy Murray, skotský dvojnásobný olympijský šampion a vítěz tří Grand Slamových titulů, tak tomu je právě dnes 39. No a tento den v roce 1996 přišla v Anglii na svět zpěvačka s přezdívkou Birdy. Ta vydala svůj eponymní debut už v 15 letech. Od té doby se stala velkou hvězdou. No tak si ji teď připomeneme spolu taky s jejími krajiny úspěšnou remixerskou a DJskou dvojicí Sigma, tedy Sigma Birdy a Find Me. Věřím, že vám to teď udělá radost. Hezkou noc. Radio Kick.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je to tak, pokračujeme v muzice podle vás. Teď právě z linky 210-323-323, kam zdravím Honzu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Honzo, ty jsi, jak jsem tak slyšel, někde na cestách, předpokládám.
2: Ano, jo. Teďka akorát mířím do Ostravy.
1: Mm-hmm. A jak se jede dobrý?
2: Jo, tak teďka v noci je to pohoda, žádný kolony nejsou.
1: Ne, dobře, jasně. Tak jo, Honziku, co ty si dáš pěkného?
2: Linkin Park nám.
1: Dobře, a někomu extra to poletí?
2: Tak poletí to všem kamionákům, co kroutíme tou kulatou lopatou, tobě do studia a děkuju. Všem to teďka poslouchaj.
1: Jasně. Kolik to máš ještě do Ostravy v tuhle chvíli?
2: Takých 260 km ještě.
1: No, tak to doufám, že už uteče. Přeju ti šťastnou cestu hlavně a ať máš klid na té cestě.
2: Tak jo, děkuju.
1: Taky za málo děkuju. Hrajeme, měj se nádherně, ahoj. A já k tomu ještě připojím vzkaz od Hanze, který by rád slyšel něco trošku rockovějšího. Tak já myslím, že Linkin Park, ty do toho vždycky uměli hrábnout. Rá.

Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení.

0: Jedeme noční juboxy, ty páteční na Kisu, a teď právě éter bude patřit někomu dalšímu, kdo se dovolil na číslo 210-323-323. Konkrétně by to měla být Jarka. Ahoj, Jarko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud nám voláš?
1: Já teď jedu z Hradce do Liberce, protože jezdím noční linku.
0: Jasně.
1: Pozdím vlastně balíčky lidem,
0: ano.
1: Ale jako trošku ve větším.
0: Rozumím.
1: A chtěla bych nechat zahrát písničku, ale já prostě nemám paměť. Takže bych byla ráda, nechala bych to na tobě, jestli jsi to našel. Bylo by to
0: určitě
1: erotiku.
0: Dáme si erotik, dáme si takovou jako už zapomenutou věc, která kdysi dávno možná byla hitem, hlavně kvůli tomu názvu, protože ono se tomu, oni všechny měli trošku takový, jako samozřejmě, ano, hozený do toho erotična, to je jasná věc, ale já si říkám v 1.50, kdy jindy si dát něco takového. Mene se to
1: asi nevadí, že jo?
0: No právě, mene se to Fritz Love My Tits, neboli tedy Fritzi, miluj moje tyhle ty, no, tam ty kopečky, ano, vepředu, přední. Takže si to dáme. No Jarko, pošleš to někomu, kdo by taky měl milovat teda tvoje přednosti,
1: tak
0: nebo?
1: Já si myslím, že teď jsou zhůru takový ty lidi, jako jsou my, jako kamionáci, jako jsou taxikáři, nebo prostě ta zdravotnická, ta hasiči a tak podobně se hlídají, tak asi těm všem.
0: Dobře.
1: Tobě do studia. Děkuju. Samozřejmě, protože si zavzpomínáme asi, že jo?
0: No to rozhodně.
1: No a hlavně všem, ať prostě dojedou šťastně domů, no.
0: Tak, to je nejdůležitější. No tak jo, Jarko, tak ti přeju šťastné kilometry a pochopitelně hezký víkend. A zase někdy
1: těším se. Děkuju moc, taky přeju.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Druhá hodina na dohled a vy tak stále zůstáváte hudebními šéfy KISSu. Ať máte skvělou páteční noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.